Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Dobrý večer. Říká se, že paměť je vrtkavá a nelze se na ní spolehnout. Já si jsem ale jistý, že vzpomínky Václava Hybše zub času neobrousí. I dnes si s vámi bude povídat o svém životě, práci s orchestrem, solisty, zpěváky a zpěvačkami. Poslechu vás zve Tomáš Kačner.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: dnes opět u mikrofonu vítám našeho hosta Václava Hybše.
1: Dobrý večer.
0: Václave, mně se líbí tvůj obrovský rozsah práce. Kolik nejrůznějších věcí se dělal. Třeba před týdnem jsme poslouchali nejdříve Moravské lidovky a skončili jsme u Jaroslava Ježka. Ale ty jsi zabrousil i do trošku jiných vod. Ty jsi také se pohyboval v operetě. Čím tě tahle muzika zaujala?
1: Tam jsou poklady obrovský v operetě. Jsou šlágry, no úžasný. No a potom přišel muzikál, no tak ale ta opereta, to je vlastně předchůdce muzikálu.
0: Tam se říká, že to vlastně psali klasicky vzdělaní skladatelé, kteří ale to jakoby propojovali s pop music.
1: Dá se to takhle říct, ale tam jsou poklady obrovský.
0: Jsou tam nádherné melodie, silné melodie.
1: No, když vem Oscar Nedbal, no. Polská krev, to je úžas.
0: Tak dobře, pojďme si poslechnout třeba O rozmery buď mojí, jako orchestrálku.
1: Ano.

0: Rudolf Riml o rozmery a orchestr Václava Hybše. Indiánskou píseň lásky, to je velmi výrazná skladba, píseň, tak ty jsi ji nechal hrát Felixe Slováčkem.
1: No, vlastně tu indiánskou píseň, to je jeden z největších šlágrů od Frimla a tu jsem nahrál mnohokrát, například s Pavlou Břinkovou, s Josefem Sukem, no mnohokrát, ale tentokrát bych doporučil, že bychom si poslechli Felixe Slováčka na soprán saxofon.
0: A třeba když se to připravoval pro orchestr noty, byly to po každé úplně ty též stejné noty a jenom solista se měnil, nebo jsi tam třeba dělal
1: nějaké? Ne. A to aranžma musí být úplně jiný.
0: Jsem si to myslel, proto se ptám.
1: V jiný tóni je a to jsem musel taky se domluvit s tím Felixem, kam mu to až můžu napsat nahoru a tak dále. Když teda jsme se dostali k indiánské písni, tak tu jsem dělal nejméně 10krát. No.
0: A schválně recept kapelníka, když právě víš, že bude zpívaná, anebo bude právě hraná Felixem, čili instrumentální, jak to upravit? Jako nechat trošku orchestr hrát slaběji, nebo jak postupovat, aby vynikl ten hlavní hlas?
1: No tak tohle to je těžká otázka. No tak,
0: ale kdo jiný by jí mohl zodpovědět dobře?
1: Ne, tak to jsou věci, které já neumím zodpovědět. No tak, aby to bylo příjemné pro toho posluchače, aby jsme nepotlačili toho solistu. Víš, tak to vždycky vyplyne. No tak uvidíme, jak si s tím Felix poradil.

0: Indiánská píseň lásky a Felix Slováček. Měli jsme teďka dvě instrumentálky, pojďme si poslechnout zase nějaké zpěváky a zpěvačky.
1: Tak já bych doporučil Ivetu Dufkovou a Roberta Šicho v duetu Nikdo v celém světě.
0: A píseň Líbám ženy třeba?
1: Jo, tak to je zase z operety jako ta předchozí z Paganiny a tu nám zaspívá Jan Ježek.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Vy jste velmi často spolupracoval s Pavlou Břínkovou. Bavili jsme se tady o ní, že si říkal, že je úžasná, je skvělá, moc dobře se s ní spolupracuje. Co by nám zaspívala třeba svatební valčík z již zmiňované Rozmary?
2: No, tak proč ne?
1: Jaká s ní teda byla opravdu spolupráce? Fakt si ji chválil, takže já už posluchačům rovnou
2: no,
1: říkám.
2: No tak my, když si telefonujeme, tak ona se hlásí jako tady buchta. No, protože se nám stala taková příhoda. Chceš to slyšet?
1: No, chci, to mě zajímá.
2: To jsme přijeli, počkej, u Žamberka někde do nějakého hotelu. No, ale to je to trošku zamotaný. A tam jsme se museli vystěhovat, protože to nebylo připravený. Tak potom jsme byli tady zase na našem Hradeckém kraji, to bylo do Jaroměře, do hotelu, kde teda kapela jde celou tou chodbou a tam vykukuje z kuchyně taková paní, babka, která tam měla nádoby nebo co. A ty kluci muzikantsky říkali, po koncertě budou nějaký buchty tady. Teď samozřejmě skončil koncert, přišli jsme na hotel a tahle ta babka říkala, tak tady mám ty buchty. A já jí povedám, paní, oni mysleli ty kluci úplně jiný buchty. Mysleli, že tam přijou nějaké holky, protože tam byla nějaká taneční zábava v tom. No takže buchty a teď proto s Pavlou Břínkovou, která tam byla, jsme říkali, co s těma buchtama, no tak je sežerem. Tak s Pavlínkou jsme si nechali udělat čaj, pustili jsme se do toho a tak do dneška na to vzpomínáme. Ono už to bude takových 30-40 let zpátky, tohle to, co se nám stalo.
1: Pavla Břínková, slavná zpěvačka a svatební valčík.

0: No a teď mám překvapení pro tebe, co slyšet takový chlapy, jako je Matuška, Spálený, Laufer, Chladil a Karel Hála.
1: Pohromadě?
0: Pohromadě. Taková směs, kterou jsem nazval U Maxima.
1: Čo je tvoje směs, ty jsi ji dal dohromady.
0: No já jsem jenom...
1: No jasně, ty jsi ji saranžoval.
0: Je to ze známých operet.
1: Ano. Dobře, takže Václav Hybš a jim udělaná směs U Maxima.

0: Tak to byla směs u Maxima, kterou zpívali Valdemar Matuška, Petr Spálený, Josef Laufer, Milan Chladil a Karel Hála. Samozřejmě pod tou směsí je podepsán náš dnešní host.
1: Ty myslíš, abych to prozradil?
0: Ano.
1: Tak tady je Václav Hybš teda.
0: Kterého samozřejmě moc rádi vítáme. Bavili jsme se tady spolu o operetě, ale to je takový, jak jsme sami říkali v úvodu, takový předstupeň před muzikálem, který je dnešní.
1: No, opereta, z toho vlastně vzniknul dnes muzikál. To byl takový předskokan.
0: Předskokan.
1: Muzikálu. No tak si dáme nějaký muzikál.
0: Baví tě muzikály? Sleduješ, co se děje na té muzikálové scéně, no, která je stále živá?
1: Pokud mám čas, tak ano. Jeden zase ze slavných muzikálů je My Fair Lady.
0: Rozhodně.
1: S Pavlou Břinkovou.
0: Pojďme na to.

0: Tak tohle byla My Fair Lady a Pavla Břinková. Koukám, že tady teď si vybral píseň, která se jmenuje Mississippi.
1: No.
0: Byl jsi někdy u Mississippi?
2: No bohužel ne, nebyl. Já jsem byl akorát tady u Labe. Ale Mississippi byla po válce úžasná písnička, kterou zpěla Paul Robeson. Mm-hmm. S hlubokým hlasem, úžasným. No tak já jsem to nahrál a to je z muzikálu Loď komediantů.
0: A Loď komediantů a zpívat ji bude?
2: Zdeněk Plech.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ty jsi spolupracoval s celou řadou jmén. Mezi nimi září Lucie Bílá.
2: Ano, no Lucie, to je fenomén.
1: To je fenomén neustálý, ano. Vy jste spolu také pracovali na nějakých muzikálech, je to tak?
2: No, tak přímo na muzikálu ne, ale zpívala se mnou různé věci a já bych doporučil si pustit jednu věc, kterou dělá úžasně s dětským sborem, který se jmenuje Vrabčáci, to je z Jablonce. A to bylo na prvním koncertu Hvězd na Žofíně, teď už si nespomenu, to bylo hned asi rok po sametové revoluci. A když mluvíme o muzikálu, Lucie Bílá pije Jezu, ty víš, jestli to pochází z muzikálu, víš o tom něco?
1: No já jenom vím, že nevím, jak se správně vůbec to celé vyslovuje, jestli to je pije Jezu nebo pije Jezu, že už, no už tak, jenom ten název sám o sobě, no, už je pro mě trošku, přiznám se.
2: To víš, tohle to by nám mohl říct, já bych zavolal kamaráda Miloše Skalku,
1: no,
2: který nám řekne o tom všecko a ty se ho zeptáš, anebo já se ho zeptám.
1: Zeptej se ho, zavolej mu, je to tvůj kamarád, no. Zkuste to.
3: Ano, prosím.
2: Ahoj Miloši, tady je Vašek Hybš.
3: Zdravím, Václavé.
2: Já ti volám z rádia z Hradce Králové a potřeboval bych jako obvykle něco od tebe vědět.
3: Informace.
2: Skladbu Pije Jezu, kterou jsem nahrál s Lucí Bílou. Co to je vlastně? Někdo tvrdí, že to je z muzikálu a já vím, že to je z Requiem. Můžeš mi o tom něco říct?
3: Víš velmi správně, že to je z Requiem. To je Requiem, které složil Andrew Lloyd Webber, tedy zádušní mši za zesnulé pro svého tatínka, který zemřel v první polovině 80. let, a tohle Requiem premiéroval Andrew Lloyd Webber v roce 1985 a nejznámější částí tohoto Requia je právě skladba nebo ten fragment Pije, jak říkáš, Pije Jezu, oni tomu říkají Pije Jezu, prostě zbožní Ježíš. A tohle Requiem, ze kterého tahle skladba pochází, tak to získalo v roce 1986 cenu Grammy v kategorii nejlepší současná klasická kompozice.
2: No tak tohle to je úžasný, proto já teď už jsem trošičku jaksi při věci. Můžeme to vlastně podat, jako já tady dávám muzikálové věci, víš?
3: Prosím tě, ono je to tak, že Andrew Lloyd Webber, který je samozřejmě světově nejúspěšnější, zřejmě skladatel muzikálových děl, autor muzikálů jako Jesus Christ Superstar, Kočky, Evita nebo Phantom Opery, tak dokonce, když uvádí koncertní kousky nebo jevištní provedení svých nejznámějších muzikálových árií, tak v té nabídce, v té dramaturgii nikdy nechybí ani skladba Pije Jezu. Čili on sám to považuje za součást své muzikálové tvorby.
2: No tak to je úžasný, já ti děkuju, tím pádem jsem chytřejší. Děkuju. Ahoj Miloši.
3: Děkuju, přeji hezký den, do Hradce.
1: Takže díky Miloši Skalkovi, to bylo krásné povídání. Pojďme si poslechnout Lucii Bílou a Pije Jezu.

0: Měli jsme tu jednoho slavného autora a nyní tady bude další, Leonard Bernstein a jeho West Side Story, píseň Maria. Co vůbec Leonard Bernstein?
1: No, tak to je světoznámý muzikál a my tu Mariu známe v podání Karla Gotta, ale aby to bylo jiný, já jsem ji nahrál se Zdeňkem Pulcem na trombón.

0: Ta následující melodie to řadě lidem hnedka naskočí chlupy na rukách, protože když Milan Chladil zpíval Já se dnes dopoledne žením, tak já si pamatuju ze svého dětství, že prostě to znělo všude, to si lidé zpívali, to prostě, to byl opravdu hit.
1: No, tak to je Doolittle s My Fair Lady.
0: A Milan Chladil to udělal skvěle.
1: No, tak já ti děkuju, že se ti to líbí.

0: Já se dnes dopoledne žením a Milan chladil a tím se dostáváme k závěru dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Pojďme si poslechnout ještě minimálně jednu píseň. Co Eva Pilarová? S tou si také spolupracovala.
1: No, samozřejmě. Ta se mnou naspívala, jestli chceme něco z muzikálu. Mm-hmm. Hello Dolly.
0: Hello Dolly, čo je naprostá klasika na závěr. Dobře. Jak se s Evou Pilarovou spolupracovala?
1: No tak přeci nemůžu říct, že špatně. Bezvadně.
0: Její úžasný rozsah, připravenost, nasazení.
1: No jistě, no tak ona měla trošičku smůlu, protože její manžel Milan Pilár, basista, zůstal jaksi venku, takže ta Eva si užila svý taky.
0: A je na tom velmi sympatické, že o tom vůbec nemluví. Že prostě není ten, kdo ze sebe dělá toho, kdo měl problémy, no a naopak prostě jako velká dáma prochází dál. Takže Hello Dolly, nádherný muzikál a krásná píseň na závěr dnešních desek, pásek, vzpomínek Václava Hybše. Těšíme se na setkání opět za týden.
1: Naschledanou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Seneca kdysi prohlásil, že dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život. Tak myslím, že to může potvrdit třeba i Aleš Cibulka, náš dnešní host. Kdy jsi se zasmál naposledy sám sobě? Ahoj.
2: Neustále. Krásné, dobré odpoledne vám všem. My se s Michalem doma hodně smějeme a smějeme se tomu, co se nám stalo. A já si myslím, že to je jedna z šancí, jak se nezbláznit v současnosti vůbec jako ze světa a ze života kolem nás. Takže my se smějeme rádi a velmi často i sobě.
1: Ano, a kdo komu víc?
2: Já myslím, že to je tak 50-50, ale je pravda, že nedávno se mi stalo, a to jsem se spál sám sobě, že jsem jel výtahem. Jel jsem z pátého, byla už tam dáma v šestém a když jsme tak jako jeli dolů, tak jsem říkal, že dlouho stojí řeč, jako že bych měl něco říct. A ano. Tak jsem jako rychle přemýšlel, co bych řekl. A asi ve třetím ze mě vypadla inteligentní věta, tak jsem jako nonchalantně pronesl, taky jedete dolů. A to jsem se pak smál hodně sám sobě, protože takovou kravinu, to by si člověk běžně nevymyslel. Takže smějeme se.
0: Humoriáda.

0: Hana Zagorová, na úvod dnešní humoriády. Naším hostem je Aleš Cibulka. A co vybírá ze seznamu, co si dáme?
1: No já, když jsem ho probíral, tak jsem narazil na jméno, které jsem tady ještě nezažil, že by byl mezi baviči, a to je pan režisér Jiří Mencl. A pak jsem ještě viděl, že to je v kombinaci s Markem Ebenem. Tak to se mi zalíbilo, tyhle ty dvě osobnosti, jako co by to teda mohlo být.
0: Večery pod lampou pořád a o ženách a o praní se.
1: Ano, praní špinavých peněz, výborně.
0: To je spíš takové to chlapské, pošťuchování.
1: Jo, takhle, aha, tak to neznám.
0: Praní se, ne praní něčeho.
1: Jo, ani prádla, jasně.
2: Já jsem chtěl být vrchní topič na parníku. Proč
3: vrchní topič?
2: Protože jsem nechtěl být podřízený. Ale taky jsem chtěl být vrchním, protože se mně líbilo, jak to běhají mezi stolama. A taky jsem chtěl být doktorem na ženský. Mě holky vždycky strašně zajímaly, hlavně na nich to, co my kluci jsme neměli. A takže byl takový
4: my
2: můj
4: sen. Dost napíli, no.
2: Já nevím teda, co na nich hledáte vy, Jirko, jo, ale...
4: Doufám, najdu jedno.
2: Ale co by to vás zapíli, jsem tam nehledal.
3: Vy jste se prál někdy v civilu?
2: No, dostal jsem... Já jsem prchlivý člověk. Já se neperu, já jsem měl brýle vždycky, a takže do rvaček jsem se nepouštěl. Ale stalo se mi dvakrát, že kvůli holce mě někdo vyprovokoval a já jsem šel... A dostal jsem vždycky strašně přes držku. Protože jsem byl vždycky slabý a to přitahovalo ty frajery, aby se na mě mohli vytahovat.
3: A ošetřovala vás aspoň ta holka pak?
2: Jo.
3: Byl jsem v takové situaci jednou v životě. To ještě jsme byli s mojí ženou na Kladně v divadle a šli jsme pak do Prahy, do hospody po představení k Medvídkům a tam byl jakýsi opilý chasník a ten se do mojí ženy začal montovat a já jsem teda pochopil, že nezbývá nic jiného, než si dát natlouct. Tak bych zachoval čest rodiny a tak jsem k němu přišel. A teď jsem ale nevěděl, jako, jak to říct, jak začít. Tak jsem k němu přišel a povídám mu, kličte se.
2: Ještě dodal, vy plantážníku.
5: Že se pak na nic nezbude.
3: Ne, budu byl tak konsternovaný, že mu vykám. Že tak jako, no, pokladu k ničemu nedošlo.
0: Setkání ve večeru, tedy pod lampou, a Marek Eben, Jiří Mencl jako ty hlavní postavy tohoto povídání, tak pana Mencla tu často nemáme, to je pravda, v těch ukázkách. Ty jsi ho nějak často měl jako hosta? Nebo
1: často ne, ale vzpomínám si, že jsme měli nádherný přímý přenos toboganu, to bylo výročí Bohumila Hrabala a my jsme vysílali přímo z hospody u Tigra, to bylo jeho oblíbené místo.
0: To byl čí nápad?
1: Já nevím, koho to tenkrát napadlo, vycestovali jsme tam. Ne, pan režisér byl úžasný v tom, že vyprávěl, že nikdy nepil pivo, že mu pivo smrdí. Takže i když se setkával s panem Hrabalem a domlouvali ty jeho filmy, vždycky u toho měl neperlivou vodu. Když se chtěl rozšoupnout, dal si perlivou a pana Hrabala to prý velmi štvalo. Takže vysílali jsme z tohohle místa, byla tam Olinka Somerová, která točila dokument o panu Hrabalovi. Podávalo se tam to pivko, všichni tam pili, vyprávělo se. No a o hudbu se postaral Pepíček Čečil, to si pamatuju do dneška. To byl taková figurka úžasná ze staré Prahy, který hrál na harmoniku a zpíval. A všichni nám řekli, toho miloval Hrabal, ten bude výborný. Nikdo nám neřekl, že zpívá pouze z prostonárodní písně a už v době toboganu mezi 11. a 12. měl Pepíček Čečil, no podle mě to byl zbytkáč tak 2-3 promile. Bylo to neskutečně komický, protože to byl přímej přenos do toho, ta hrabalovská atmosféra, pan režisér Mencl. A ještě si vzpomínám, že jak jsem nešikovnej a vždycky někdy něco vyleju, tak jsem ještě na pana režiséra, který celou dobu říkal, že mu to pivo smrdí, to pivo, který jsem měl před sebou, se mu

0: ukázka z Všechno párty, anebo Miloslav Šimek, Bratrova svatba, povídka Šimka Grossmana nahrána na suprafonskou desku. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, nebo píšete SMSku Humor mezera A nebo B a posíláte na číslo 90 01 04. Do toho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda dnes s Alešem Cibulkou, s Patrikem Rozehnalem a s vámi. Jste s námi ve spojení na telefonní lince 731 800 900 a vybíráte si Marek Ebe nebo Miloslav Šimek pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, pánové.
4: Zdravíme.
3: A volím pokračovat.

0: Dobře, Marek Eben získal bod. Kdo další je na telefonu?
1: Dobrý den, na telefonu Mirka, srdečně vás zdravím do studia a já bych chtěla dát hlas panu Ebenovi.
0: Dobrá, děkujeme za to, za zavolání. Vítejte, vy další, kdo jste se provolali.
2: No, Jana Dolní Němčí opět volá. Patriku, zdravím vás, zdravím vašeho hosta. A já bych si přála pana Šimka.
0: Mm-hmm. Píšeme variantu B v tomto případě.
2: Je povídka nebo co bude?
0: Ano, ano, je to bratrova svatba povídka. Píšeme tedy, děkujeme za to.
3: Děkujeme.
0: A se daří. Ještě další telefon.
4: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty a pejska vás.
3: Vyřídíme, ano, mává ušima.
4: A ráda bych pokračování. Mějte se moc pěkně.
3: Taky.
0: Děkujeme za pomoc všem, myslím, že je rozhodnuto. Prostě 2/3 hlasů byly pro ten výběr Alešův, zabral Marek Eben. Mm-hmm. Je tu jako host u Karla Šípa, povídání o jedné podepsané fotografii ve Všechno party v režii tehdy Viktora Polesného.
5: To samozřejmě předpokládá, že když jdeš hrát golf, tak jako nevíš, s kým se na tom hřišti potkáš. Jsou to většinou i cizí lidi, že jo? Který tě třeba neznají.
6: Ano, a také je to trapné. To je další trapný moment toho. To byl jeden z mých dalších turnajů. Těšíte se jistě? To bylo na hřišti v Cihelnách. A tam se dostal do flightu dva chlapy. Jeden byl Američan, žijící v Německu a byl to marketingový ředitel velké společnosti, která vyrábí golfovou výbavu. A měl handicap asi 6, což je opravdu hodně dobré. Já jsem měl 36. A druhý, který s ním hrál...
5: To on věděl, že ty máš 36? Ne, že si to neříkáte v tom flightu.
6: No, on to věděl.
5: Říkáte si, kolik ty máš 36, já mám 6.
6: Ono se to pozná taky podle toho, v jakém pořadí se odpaluje, protože ten nejhorší hraje jako poslední.
5: Aha. Takže on tušil, že máš vyšší číslo.
6: Ano. No to on věděl.
5: Ano.
6: Ale to ještě nic neznamená. Ano. Může se taková zelená karta třeba nebo někdo ještě utrhnout a zrovna mu to jde.
5: Ano.
6: A ten druhý v tom našem družstvu byl takový Belgičan, který měl špediterskou firmu, pak všechno prodal a už jenom hrál golf. Ten měl handicap asi 12. No a teď oni odehráli nádherné rány, ty první, a já jsem zahrál tu první ránu. A taková ostuda v golfu je, když se vám první ranou nepodaří dostat se před dámská odpaliště. Tam jsou pánská odpaliště a pár metrů před nimi jsou odpaliště dámská. A když se nedostanete první ranou před ta dámská odpaliště, tak platíte rundu pro celý ten flight. Tak já jsem se nedostal tou první ranou před ta dámská odpaliště, ale k mému překvapení a hlavně k jejich překvapení jsem se před ně nedostal ani druhou, ani třetí. A teď to vidíte, protože teď už to znám, samozřejmě, když člověk hraje trošku líp, tak už to zná, co to je. Podíval jsem se na jejich obličeje a v těch obličejích bylo jasný to poznání během té první vteřiny, že tento den je zkažený. To věděli a nemýlili se. A tak jsme teda hráli, oni hráli výborně, já jsem hrál opravdu příšerně a došli jsme do té klubovny, já jsem byl polomrtvý, byl horký den a teď jsme si sedli na terasu té klubovny golfové, tam jsme si kontrolovali ty výsledky, ty moje strašné a ty jejich pěkné. A v tu chvíli došlo k kuriózní situaci, že v těch Cihelnách byl u vedlejšího stolu nějaká rodina a ti měli asi tak 10letého kluka a ten 10letý kluk za mnou přišel, jestli bych se mu podepsal. A teď já jsem zase viděl ty dva obličeje, který vůbec nechápal, jak po tomhle vemenu může někdo chtít, aby se mu podepsal. Tak to byla první chvíle, kdy jsem udělal dojem.
7: Humoriáda.
0: podpisování fotografií, podepisování, to patří k téhle té práci. Máš ty nějakou historku z toho, když si dával autogram někomu? Nebo?
3: Já jsem se celou dobu děsil, že se zeptáš na golf, ale ty podpisy jsou praktičtější, to je lepší. No těch historek je plno, ale já si vzpomínám na jednu, která se mi vybaví vždycky, když jsme někde na vystoupení, bylo po vystoupení a pod pódiem byla taková malá holčička, evidentně si chtěla jít pro autogram, chtěla se vyfotit, ale styděla se. A její babička nevěděla, že já to slyším, já jsem byl na tom jevišti, pořád říká, jdi za ním, prosím tě, on se s tebou vyfotí, prosím, to je úplně v pohodě. Říká, ne, já tam nepůjdu. A on říká, jdi, prosím tě, teď pan Aleš je takovej hodnej, on se s tebou vyfotí, to není vůbec problém. A ne, já tam nechci jít, jako tohleto. A ta babička to nevydržela, otočila se na mě, říká, prosím vás, mohl byste si udělat fotku tady s naší malou? A já říkám, jo, samozřejmě. A ona se na ně kouká, říká, vidíš to, pojď se vyfotit s panem Hámou. Tak to bylo i s autogramem.
0: Já jsem čekal, víš, jak si říkám, jestli si můžu vyfotit, že se vyfotíš na svůj mobil s ní a zastaneš si to.
3: Ale krásný třeba je, a to byla nádherná historka, kde ozvala se mi kamarádka Ivana Anderlová. Měli jsme tenkrát v toboganu pana profesora Cyrila Hešla. A ona mi volala a on říká, prosím tě, já bych to, já vím, jaký to je, když chtějí lidi podpisy, ale já si ho strašně vážím, mám jeho knížky a tak, jako je úžasný. Mohla bych přijít a potom toboganu si ho nechat podepsat? A já jsem říkal, ty slavná herečka, slavná princezna, sbíráš podpisy. A on říká, já vím, mě to je strašně trapný, ale já bych prostě chtěla ten jeho podpis. Tak Ivanka přijela, bylo potom vysílání, teď ona tam byla a měla z něj takovou trému, což bylo fascinující, jako ona měla z něj takovou hrůzu, že já jsem říkal, pane profesore, tady přišla kamarádka Ivanka Anderlová. A ona byla tak vystresovaná, že za ním přišla, říká, dobrý den, pane profesore, já vás mám strašně ráda, mám všechny vaše knížky, mohla bych se vám podepsat? A my jsme si z ní dělali legraci, že stárnoucí herečka obchází a obtěžuje slavné lékaře a rozdává svoje podpisy, které už nikdo nechce, jo. Ale s těma podpisama je to vždycky radost, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Střídá se tedy ta možnost vybírat si ukázky mezi vámi jako posluchači a hostem, který ve studiu. Dnes je to Aleš Cibulka, tak teď je na něm zase řada. Co to
2: můžu
1: bude?
2: Vybírat, ano. Mm-hmm. Tak abych ti vysvětlil svůj výběr, prosím tě, jo?
1: Ano.
2: Tak my plánujeme na 3. října speciální tobogán na počest nedožitých 90 Václava Havla. To bude v Pražské křižovatce. Milí posluchači, vstupenky už jsou v prodeji. A proto jsem si vybral Dagmar Havlovou. A protože na poslední sobotu v letošním roce plánujeme v divadle u hasičů v toboganu oslavu 100 let Miloše Macourka. A to se těším, protože jsem vymyslel setkání všech postav, které vymyslel Miloš Macourek. Takže se sejde dívka na koštěti s létajícím Čestmírem, s Arabelou a bude tam samozřejmě i vodník z Arabely Pepa Dvořák. Vstupenky ještě nejsou v prodeji, ale už si to zapište do diářů. A to je důvod,
1: proč je vybíráš tyhle dva?
2: Proč jsem vybral Dagmar Havlovou
1: Josefa
2: Dvořáka? Jsem využil, ano. No, byla to dost skrytá reklama, takže proto je vybírám. A 6. den je sobota, tam je Luděk Sobota, s tím teď neplánujeme nic.
1: Rozhovor s výhercem. Mm-hmm.
3: Tak, pane Spousta, vy už víte, oč se jedná.
4: No jo.
3: Chceme natočit takový krátký reklamní shot.
4: No.
3: Tedy mini rozhovor. Vy jste projevil zájem, tak si tady sedněte. Tohle je kamera a sem nám budete mluvit.
4: Jo, jo. Já bych se ještě...
3: Co pak jste chtěl?
4: Co?
3: No, co pak jste chtěl?
4: Jestli se to bude vysílat.
3: No, samozřejmě.
4: Jo.
3: Jinak bychom to přece netočili, že? Uvidí vás miliony.
4: No.
3: Tak.
4: Jo.
3: Vy nám teď v kostce řeknete, jak se jmenujete.
4: Proč v kostce? Helejte, proč v kostce? Není to nějaký renonc? V kostce prejímá mě. Já bych řekl třeba, jestli by to vás neurazilo, že se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: Správně. Dále nám povíte, jak jste vyhrál těch 200 tisíc.
4: No jo, no.
3: Co si za něj koupíte, že a tak dále, pěkně po vašem lidově.
4: No jo.
3: Bez příkras, bez komplikací, tak si to zkusíme jen tak bez kamerů.
4: Lidově, to je juchu, ne?
3: No prosím, mluvte.
4: Jo, no. O té koze, že budu kupovat, to bych neměl říkat, že jo? To, když koukají miliony.
3: Kozy nám sem nepleďte, ano?
4: Ano.
3: Tak jak vykryc.
4: Kozy odeženem. Tak. Já bych třeba řekl, že bych se jmenuju Spousta František Důchodce.
3: No ale celou větou bych prosila. Ano, jako ve škole, celou větou. Jmenuji se František Spousta, jsem již v důchodu, no tak.
4: Jako ve škole, já ve škole nedal dohromady ani holou větu. Tak. Jmenuji se Spousta František Důchodce a zanedlouho mi bude 66 let. Protože se na mě usmálo štěstí, vyhrál jsem ve sportce 200 tisíc korun. Pojedeme k moři se ženou na starý kolena a s dcerou do Prahy. Nejlépe do Národního divadla. Na podzim bych chtěl nechat vykopat studnu a zvednout domek opatro vejš.
3: Perfektní, to nám stačí. Perfektní.
4: Jo, dobrý.
3: Výborný.
4: Dobrý.
3: Můžem jet?
4: Já jsem byl dobrý.
3: Kamera.
4: Já byl dobrý. Kam?
3: Výherce poprvé.
4: Pozor.
3: Ale no tak, pane Spousta, co nám to děláte? Jako před chvílí, jaké pak lekání, když jsme vyhráli, že?
4: No jo.
3: No tak ještě jedno, pane, kamera.
4: To byla šupa, tohle.
5: Jedu.
3: Výherce po druhé.
5: Stop. Sakra, co to tam děláte?
4: Víš, já nic neudělal.
5: Vy ne, tam někdo něco dělá ze světlem.
4: No.
5: Někdo tam kopnul do štendru.
4: Prosím vás.
5: Prosím vás, na něj pořádně a nesvíďte mi tady na tu kredenc.
4: Nesvíďte mi na kredenc, já tam mám kosti pro psa.
3: U vás to bylo v pořádku. U vás to bylo v pořádku, pane Spousta, perfektní.
4: Je dobrý, jo?
3: Prosím vás, přepudrujte ho, ano, ať se nám lesk.
4: Jo.
3: Tak bez nervozity, v klidu.
4: Tohle.
3: Lehonce
4: tohle
3: a veselé.
4: Tohle příjemný, sakramente.
3: Tak.
4: Nechte mi to trošku toho tady
3: kamera.
4: Potom.
5: Jedu.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: No. Klap.
3: Výherce po třetí.
4: Jmenuji se Spousta František Důchodce.
3: Výborně. Výborně. Stop, stop.
4: Jo.
3: To si zachovejte. Perfektní. Fixovat, fixovat. Kamera.
4: Teď jsem to chytil,
5: jedu.
4: Víte.
5: Klap.
4: Hakrnce, já jsem dobrý.
3: Výherce po čtvrté.
4: Jmenuji se Spousta František a jsem už 66 let v důchodu.
3: Stop.
4: nějaká...
3: Pane Spousto, a teď jste to trochu popletl, že?
4: Chyba
3: no,
4: nějaká,
3: vždycky
4: že?
3: Klidu, bez nervozity, jako by to nikdo nebyl.
4: Jo.
3: No, tak nejprve o té výhře, jak se jmenujete, cesta do ciziny, no je přesně, jak jsme si to naskoušeli.
4: No.
3: Tak prosím vás ještě jednou a soustředíme se, ano.
4: No.
3: Kamera.
5: Jedu.
4: Kap.
6: Výherce po páté.
4: Jmenuji se Sportka František a je mi 200 000 let.
3: Stop.
4: Rád bych se...
3: Stop.
4: Stop. Halo.
3: No. Tak, pane Spousta, teď jste to zase popletl. No, jak se jmenujete?
4: Chyba ta.
3: Chyba byla, chyba. Jak se jmenujete?
4: Tak odpovídejte, jak se jmenujete, prosím vás.
3: Vy jak se jmenujete, pane Spousta?
4: Já jak se jmenujete?
3: Pane Spousta.
4: Spousta se jmenujete.
3: No, vidíte, že vy jste řekl Sportka, František.
4: To je nesmysl, jo.
3: Že vám bude co nejdřív 200 000 let, to by vám přece nikdo nevěřil.
4: To by mi nikdo nevěřil.
3: No, tak hezky v klidu.
1: Tak ukázka, která tady jsme si povídali, že to je vlastně hodně podobné té Anežce Lídlové.
2: No to je Anežka Lídleška a to je předchůdkyně tahle ta scénka, protože tohle je rok 82, takže my to musíme vypátrat, jestli už třeba tohle tenkrát napsal Vladimír Dvořák, nebo jestli to zaslech a řekl si, hele, to napíšu pro Bohdalku a jakoby dáme to do level vejš, zachránila tonoucího spolužáka.
1: Tak tehdy se vyměňovaly i mezi zeměmi ty scénky, my jsme se inspirovali Maďarsku, v Polsku, oni to přebírali do toho televariete, dělali tomu české verze, tak proč v rámci toho tehdejšího Československa takhle? Víc tohle je podle mě rozhlasová verze a tam to byla televizní.
2: Ale na to přijdeme. Na to přijdeme, to si někdo z nich budeme pamatovat. Kdyby si na to nespomínal Pepa Dvořák ani paní Veškrnová, Bohdalka 100%.
1: Ne,
2: ta
1: Pepu
2: má paměť
1: úplně
2: jako
1: vidím,
2: slon.
1: Jak tu sedí a kroutí hlavu.
2: Jo,
1: ne, nic mi to neříká.
2: To je pravda.
1: Ale pak občas tak jako se ta paměť otevře a zaspomíná si na jiné věci kolem toho a tak nějak jako otevře se mu ta paměť.
2: A nebo použije externí paměť svoji já jinou, ta mu to připomene a on tomu pak dodá ten svůj šarm a dovypráví to.
1: Jo. Máš tu zkušenost, že já takhle drží statistiku nějakou a že se dopátráš
2: věcí? Já v tom všechno. Já, když jsem se někdy ptal třeba Pepi na jejich rodinu, a protože tam ty jeho manželky a první manželka, druhá byla zároveň třetí,
1: ano.
2: Do toho pak přišla čtvrtá a teď oni jsou vzájemně kamarádky, teď tam jsou ty děti, jak přicházeli s těma manželkama a tak podobně. Když jsme jednou dělali fotografii jejich rodiny, tak podle mě se tam vloudili úplně cizí lidi a Pepa byl ochoten přiznat, že jsou to jeho vnuci. Ale to je fascinující rodina, která ale funguje. To je krásný, jak všichni toho Pepu tak milujou, že ty bývalé ženy a budoucí ženy to už asi žádný nebudou. Jak prostě, jak to tam klape, to je hezký.
1: Taky zdravíme.
2: Oba ano, ano.
1: Na dálku, že občas poslouchají. No a vy si musíte vybrat pokračování téhleté scénky, rozhovor s výhercem, nebo uděláme změnu a bude to scénka Takhle by to nešlo, pane Křivánku. S Janem Libíčkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 už teď během písničky skupiny Krištof. Můžete posílat také SMS, když se neprovoláte, pak je to ale číslo 90 011 04 a heslo Humor mezera a ještě jednou opakuju pro Josefa Dvořáka s Dagmar Veškrnovou Havlovou anebo Humor mezera B pro trojici Líbíček, Fischer a Balounová. Tak vybírejte, my budeme sčítat hlasy.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A na téhle stanici pro vás Humoriáda, hodina zábavy a českého humoru z archivů a podle vašich přání. Telefon 731 800 900 je vám k dispozici. Vybíráte mezi dvěma scénkami. Jedna s Josefem Dvořákem a Dagmar Veškrnovou Havlovou, ta druhá s Janem Libičkem, Stanislavem Fischerem a Zdenou Balounovou. Dobrý den po telefonu.
4: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku i Alešovi.
5: Zdravíme.
4: Tak Monika z jeho rodného Chodova.
5: A zdravím do Chodova, zdravím vás jako vždycky, ano.
4: A hlasuji pro Bčko a chtěla jsem Patrikovi poděkovat za festivalovou humoriádu. Když byla paní Hitnerová minulý čtvrtek, tak to jsem se nedovolala. No a Aleši, vám posílám taky podrbání Tobiášovi a už jenom chybí k dokonalost, nebo těm všem kompletním hostům už chybí jenom Michal Jagelka a pak by to bylo kompletní.
5: Ano, vidíte, kompletní jsme byli na Silvestra vlastně, ano, to jsme tady byli v kompletní sestavě, ano, tak v běžné dny chodíme jenom ve dvou, ano.
3: Děkujeme moc, Moniko, mějte.
5: Zdravíme do Chodova.
3: Kdo se dovolal teď na telefon 731 800 900?
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Cibulku.
5: Zdravíme.
6: A já bych taky asi zkusil pana Libička.
3: Dobře, píšu mu bod a děkuju za zavolání. Ano, ať se daří a bereme dalšího. Kdo to je?
7: Mí vás zdraví, po vás oba pána, jak Aleše, tak vás.
5: Zdravíme.
7: Já jsem už, prosím pěkně, ne Praha 8, ale Přerova, vidíte, taková výzka a i odsud na dálku si říkám, že to Bčko bude zajímavý, protože ty dva pánové a ta paní Kvukry, ani nevím, která je, bude nádhera, protože Anečka Lídleška asi víme, jak dopadne.
5: Ano,
3: dobře.
7: Tak. Připátrání.
3: Ano, děkujeme. A ještě někdo, poslední hlas, dobrý den po telefonu.
8: Krásné, prosluněné odpoledne z Brna. Zdravím vás oba dva ve studiu. A
5: dobrý den.
8: Pokračování.
3: Dobře, tak jo. Tady už to nebylo tak jasné, jako v případě prvního souboje, ale nakonec Ačko o pár hlasů. Takže budeme pokračovat.
5: Dozvíme se, jestli to dopadne jako Aneška Lídleška.
3: No, nebo to bude jiné.
5: Pro mě dobrý.
9: Soustředíme se, ano. Klidu a vesele.
10: No,
9: kamera.
10: Já to ještě, víte, já to umím celý, paní doktorko.
9: Ano.
10: Celý, ale.
9: Stop, prosím, co jste chtěl říct?
10: No nic, a co bych tady pověděl, to je potvora mašina, tohle to vám řeknu. Sakramente, to je, no to vrčí,
9: tak
10: víte?
9: Tak si to jdeme ještě jednou na zkoušku.
10: Já jsem takový od žaludku najednou.
9: Řekněte nám to bez kamery, buďte takhle.
10: Tak. No bez kamery, co bych říkal, bez kamery já to umím celý, já s kamerou to neumím. Ne?
9: No jenže se vám trošku, víte, klepou koleno.
10: Koleno mi nadskakuje, já bych mohl louskat ořechy.
9: Nic si z toho nedělejte, pane, no. Spousta, máte tam jenom bednu, takže se soustředíme.
10: Co tam mám, bednu?
9: Bednu.
10: Vy filmujete nějakou bednu?
9: Ne.
10: To tady nemusím být, to já můžu i pryč teda.
9: Ne, seďte, pane Spousta, máte tam jenom bednu, víte? Ano. Detail hlavičky. A vy nám tady do kamery divákům pěkně povíte, jak to bylo s tou výhrou.
10: Jo. Už tam mám jenom hlavu, to jsem si mohl nechat dole košily, aspoň bych ji ušetřil.
9: Kamera.
10: Ano, klap.
11: Výherce po šesté.
10: Jo. Jmenuji se. Teď jsem to věděl. Jmenuji se František. Po mamince. Spousta. Spousta nás je spousta. Doma nás je spousta. Kam šloupnete, tam je spousta. Nás syn spousta, dcera spousta. A těch 200 tisíc jsme udělali s dcerou, když za mnou přijela do Prahy. Ona, jak vidí peníze, to víte, tak doma o korunu nezavadila. My hráli, no, a teď pojedeme, teď máme peněz dost, říkala manželka, pojedeme k moři na starý na kolena. se podívat, ale on vrže jí v kolenou, tak se tam, já taky se jí nemůžu zbavit. A pojel až do Prahy s dcerou, tak na Prašnou bránu věž. No, co tam bude stát, to prohlídneme. A teď bychom na podzim bych chtěl zvednout studnu, studnu by zvednul v opatro, vejš?
9: Stop! Víte co, pane Sportka, spousta.
10: Já jsem zapomněl, že se chystám
9: než
10: k moři.
9: Než abychom tu měli profilovat těch 200 tisíc, tak to já budu radši každému osobně vyprávět, jaký jste měl v životě štěstí. Balíme!
10: Takže ono se nefilmuje?
9: Ne!
10: Je. Tak to už se na mě usmálo štěstí tenhle týden po druhý. Lidi zlatí, to je rázná paní. Jo, oni jdou všichni pryč. A kde je ten hodnej pán, jak mi slíbil, těch 40 korun, když to pěkně řeknu?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Aleši, ty jsi byl někdy takhle nervózní z kamery, se říkáš, z režiséru.
5: Asi bych řekl ani ne, ale já si vzpomínám, že ta rozsvícená červená, nebo to, když se jako pustí do éteru rozhlasový mikrofon, že to dokáže neskutečný divy. Já si vzpomínám, když jsem dělal Dobré ráno v České televizi, že tam byl pan doktor a to si vzpomínám do dneška. Měli jsme si povídat o klíšťatech, jako klíšťová encefalitida, jak vytáhnout klíště. A my jsme si telefonovali den předem, to jsem byl ve dvojici s Bárou Kroužkovou a on nám to všechno velmi pečlivě líčil. My jsme řekli, pane doktore, to nám řeknete až zítra v televizi. Teď jenom voláme, ať se jako rámcově řekneme. Říkal, ne, prosím vás, to je tak. A všechno nám to vypravil, ale několikrát. Pak volal zpátky. My jsme to s ním probírali, jsme řekli, no to bude něco neskutečného. Tenhle ten pan profesor přišel, rozsvítila se ta červená a on neřekl, ale já jsem to nikdy v životě nezažil, on neřekl půl slova. Ale díky tomu, že jsme s Bárou byli nabrýfováni z toho předchozího dne, tak jsme řekli, ono se to nesmí vytáčet. Ano. Víte, to se dělá takhle a celý jsme to odříkali.
3: On možná tušil.
5: Ano.
3: Už asi někde byla, viděl, jak to s ním dopadá.
5: Přesně, zhasla ta červená, on se oklepal a říkal, já jsem zapomněl říct tu dezinfekci, to jsem jediný neřekl. A my jsme mu říkali, pane profesore, ne, dezinfekci, vy jste neřekl nic. On si toho vůbec nebyl vědomý a potom volal odpoledne. Manželka mu to doma nahrála na video a on se úplně zhroutil, protože on se dostal do úplného tranzu, on to vůbec nevěděl, že nic neříká. Takže tohle dokáže kamera nebo ta rozsvícená červená. Já to teda nemývám, no. Ano, díky
3: tak,
5: bohu.
3: My tu naši červenou za chviličku pohasneme a vám dáme prostor volat, aby se nám to rozsvícela naopak zase bílá jako telefonní a vy jste rozhodli o tom, co budeme vysílat jako poslední ukázku. Do hry vrací Miloslava Šimka, Ačko a Bčko, ten Jan Libíček, Stanislav Fischer a Zdena Balounová. Vyberte si 731 800 900, opakuji telefon a ještě jednou dnes i SMS-kové číslo 90 011 04. Sbíráme vaše hlasy. Vy rozhodujete v pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě můžete hlasovat. Miloslav Šimek nebo Jan Libíček, Stanislav Fischer, Zdena Balounová. Ptáme se vás, posluchačů, a ptáme se dnes s Alešem Cibulkou. Vy jste na telefonu 731 800 900. Tak kdo teď je slyšet?
2: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem.
3: Dobrý den.
2: Zdravím vás a Aleše, taky zdravím.
3: Děkuji vám moc.
2: Chtěla bych Ačko a Patriku, vám bych chtěla poděkovat za včerejšek, za ty se Seskyou Borišovou.
1: Hvězdné návraty. Mm-hmm. Dobře, děkujem.
2: Hvězdné návraty, ano, moc krát děkuju.
1: My děkujem taky za poslech a že se líbilo. Kdo další? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a statečně zdravím pana Cibulku.
3: Dobrý den.
4: Nebudu zdržovat a vybírám Ačko. Mějte se moc hezky.
3: Děkujem taky, krásný den.
1: A střídáme za další telefonát. S kým to je?
5: Tady je Jaroslav z Brumova Bylnice, přál bych si pana Líbíčka.
3: Mhm, děkujem.
1: A spol tady, není tam sám v té ukázce, ještě jeden telefon určitě stihneme. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Ústí nad Orlicí. Já zdravím pánové do studia.
3: Děkujem.
6: Prosila bych Ačko a extra pozdravu pana Cibulku, protože to je vždycky zaručená zábava na odpoledne.
3: Děkujem moc, díky.
1: Ať se daří, děkujem. Mějte se pěkně.
6: Naschledanou.
1: Ano, i vám. A uzavírá to kdo svým hlasem a pro koho?
7: Dobrý den, tady je Věra z Českého Meziříčí. Oba dva zdravím.
3: Děkujem.
7: A prosila bych Ačko.
1: Dobře, bratrovu svatbu chcete vzpomínat možná i na to, když člověk měl tu svoji vlastní. Tak bratrova svatba, to vyhrála Miloslav Šimek. Část téhleté povídky si teď dáme na závěr dnešního Moriády.
8: Je to už tak na světě zařízeno, že muži krásného zevnějšku mají 100% úspěch u žen. Krasavcům ženy nadbíhají, dávají jim peníze, dary, duše i těla. Také můj bratr patřil od malička k pohlednější sortě mužů. Na kterou ženu pohlédl, tu měl. Už kojná mu dávala mnohem více mléka než mě. Později pak na pískovišti byl neustále obklopen holčičkami, které mu nabízeli kyblíček a radili mu, kde je nejčistší písek a v kterém kině promítají nové kreslené filmy. Tak bratr rostl hýčkán ženami. Ani v tramvaji, kde vykonávala službu dáma, nemusel vytahovat drobné. Naopak mu průvodčí uvolnila nejlepší místo a invalida dopadl tvrdě na dlažbu mezi kolejemi. Feminizace školství zajistila pak bratrovi vyznamenání. Učitelky mu odpouštěly úkoly a při zkoušení bratr kladl otázky a oni odpovídali. Pamatuji si, že ruštinářka mu dala jedničku i za takovou odpověď, že Puškin byl carský výrobce zbraní a dobře mu tak, že ho Trocký dal popravit. A tak bratr dospěl. Byl to ženich k pohledání, vždy pečlivě navoněn, knírek uhlazen voskem, pumpky spuštěny svádivě ke kotníkům, rádiovku stočenou koketně nad uši a bosé nohy pravidelně pleskající o asfalt. Matky vystrkovaly dcery z oken a snažily se upoutat pozornost ke svým příbytkům. To by byla partie, vzdychali. Představte si ho v botách. Skutečně takové úspěchy u žen neměl snad ani Casanova. A což teprve na plovárně, když bratr svlékl módní hubertus a obnažil tělo místy vytrénované sportem. Na slunci se teprve zalesklo v plné kráse jeho tetování, malebně rozprostřené po celé horní polovině jeho těla. A Věru měl se čím chlubit. Na levé paži chystal se k výpadu Spartacus, na hrudi pak manifestovali dělníci z Kolben Daněk v počtu 68 figur. Záda obsadili družstevníci z Javorné, jásající nad novým kombajnem. Tak kdy do toho konečně praštíš? Otázal se jednou nevrle otec, když vyhodil ten den 36. žadatelku o bratrovu fotografii. Já už tě odmítám živit. Stačí říct, pravil bratr. Stejně už bych si přál mít děti, abych si měl s kým hrát. Pak vyšel do večerní ulice a za 3 týdny byla svatba. Humoriáda.
1: dokončení téhleté povídky třeba někdy jindy a zase příště. My to dokončíme jednou písničku od Valdemara Matušky za malou chvíli. Mm-hmm. A taky rozloučením, tak hezké léto, Aleši, bylo to fajn. Tak
3: hezké léto, mimochodem, jak jsi se ptal na začátku, jestli si člověk zasměje sám sobě.
1: Ano.
3: Já jsem se teď pobavil sám nad sebou, já tady celou tu hodinu točím ten čudlík, že chci dát ty sluchátka víc a nejde mi to a oni jsou strčený někde úplně jinde, takže... Ale teď už jsem na to přišel, prosím tě, není pozdě?
1: Nevadí mi ho jinde, zase příště ho strčíme úplně jinam, ten konektor, takže nic se neuč, všechno bude zase jinak.
3: No nic.
1: Mějte se pěkně a vesele i vy, Aleši, zase
3: musíš
1: příště.
3: Musíš mi to celý zopakovat, nic jsem neslyšel.

0: Pět hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda omezí plochu pro výstavbu větrných elektráren a jiných obnovitelných zdrojů. Zmenšit se má na 11% původní plochy. Třinecká nemocnice připravuje českopolský zdravotnický slovník. Bruntál postaví nové odpočinkové místo v lomu u Marburku. Dnes bude slunečno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažijová. Vláda výrazně omezila rozsah akceleračních zón pro obnovitelné zdroje. Po jednání vlády to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Území pro výstavbu větrných anebo fotovoltaických elektráren kabinet zmenšil na zhruba 11% původně navrhované plochy.
2: Rozsah akceleračních zón bude nově 297 km čtverečních, asi desetina z původního návrhu. Každý projekt bude podle ministra Havlíčka i nadále procházet standardním povolovacím řízením. Účastnit se ho budou i obce.
3: Postaveny budou jen tam větrníky, fotovoltaiky, kde na tom bude shoda.
2: Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL návrh výrazně omezí výstavbu.
4: To rozhodnutí fakticky znemožní vlastně faktickou výstavbu obnovitelných zdrojů.
2: Z původně vytipovaných 110 lokalit se bude smět stavět na 61. Větrné elektrárny bude možné nově postavit na 49 místech. Na zbylých 12 pak můžou stát fotovoltaické elektrárny. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Lékaři nemocnice v Třinci a polském Češině spolupracují na vzniku česko-polského zdravotnického slovníku. Má pomoci zdravotníkům k lepšímu porozumění lékařských zpráv cizím jazyce. Obě nemocnice totiž často ošetřují pacienty z druhé strany hranice, říká nemocniční ombudsman Václav Polok.
5: Sice se pohybujeme na úrovni Těšinského Slezska, kde většinou si navzájem rozumíme, ale jsou specifické zdravotnické výrazy, které je potřeba tedy přeložit odborně. Ten slovník má sloužit k tomu, aby tedy lékaři, kteří budou číst především ty výstupy zpráv z ošetření, aby se v tom orientovali.
0: Nové odpočinkové místo má ještě letos vzniknout v lomu u Marburku v Bruntálu. Postaví ho tam město. Kromě posezení s ohništěm tam bude i vyvýšená vyhlídková plošina s lavicemi i stolem. Pod vyhlídkou budou další lavice i stojany na kola, říká mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
6: Na to vše bude navazovat chodník z lomového kamene kladeného do betonu a mlatová plocha okolo ohniště. Posezení s mobiliářem je navrženo tak, aby zapadlo do okolní přírody. Kromě stěny po těžbě kamene je lom znám také například díky mokřadnímu biotopu s jezírkem a výskytem několika druhů obojživelníků.
0: Na mimořádnou astronomickou podívanou se mohou lidé těšit ve středu 12. srpna. Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce a v noci pak bude možné pozorovat meteory z roje Perseidy. Budou proto ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu, informoval astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude mírný severozápadní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ulice Rolnická mezi křižovatkami ulic Antonína Sovy a Kolárova v Opavě je uzavřená kvůli opravě horkovodu. Uzavírka potrvá do konce srpna. V případě komplikací na cestách volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Právě v 5 hodin ráno z ostravského studia Českého rozhlasu odstartovali pravidelné dobré ráno. Dnes úterní s datem 28. července. U mikrofonu kromě Lenky Blažové i Petr Soukup. My oba přejeme pohodový a příjemný den.

0: Zpíval nám Ivan Hlas 5 hodin 11 minut. Jsou jich tisíce a váží několik tun. Restaurátoři obnovují luxvery a velkou skleněnou kopuli na jedné z historických opavských budov. My se na tuto unikátní operaci zaměříme prostřednictvím reportáže krátce před 17:30. Teď si ale připomeneme historické události, které se týkají dnešního data 28. července.
1: Vítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 28. července. Svátek má vítěz. Nositelé latinského jména Viktor. A tady je Petr Jungmann. Sir Thomas Herriot přivezl první brambory z Kolumbie do Anglie před 440 lety, v roce 1586. Ve Španělsku už v té době erdeple sice byly, ale ještě dlouho trvalo, než se staly součástí evropských jídelníčků. Prvním lidem se pohled na Prahu z 58 metrů a 70 cm vysoké petřínské rozhledny naskytl před 135 lety v roce 1891. Za 4 měsíce stavby byla hrubá stavba hotová. Slavnostně otevřena pro všechny byla pak rozhledna jen o pár týdnů později 20. srpna. Největší letecká havárie československých aerolinií na území Československa se stala před 50 lety v roce 1976. Letadlo IL-18 na lince Praha-Bratislava spadlo do jezera Zlaté Piesky u Bratislavy. Zahynulo 70 cestujících a 6 členů posádky. Pouze 3 cestující nehodu přežili. Jizersko-horské bučiny byly před 5 lety zapsány na seznam světového dědictví UNESCO jako první přírodní památka u nás a na seznamu UNESCO se staly v pořadí 16. českým zápisem. Štvanická lávka pro pěší a cyklisty v Praze přes Vltavu, která propojila Holešovice a Karlín přes ostrov Štvanici, byla otevřena před 3 lety. 300 metrů dlouhá lávka stála 352 milionů korun. Prostě co metr, to mega a kousek. Dramatik, spisovatel, pedagog, publicista, politik, bývalý ministr kultury i bývalý předseda poslanecké sněmovny Milan Uhde má dnes kulatých 90. Tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné, místy drobně prší. Den je ale před námi celkem příjemný. Nejdříve aktuální teploty. V Havířově v tuto chvíli 14 stupňů Celsia. Na horách na vrcholu Lysé hory naměříte necelou 9. Prognóza na dnešek říká, že by u nás mělo být hezky, většinou polojasno, přechodně oblačno, ale bez přeháněk. Teploty do 25, na horách pak naměříte okolo 18 stupňů.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: života.
1: Kapela Divoký byl a Český rozhlas Ostrava 5:21. Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v historické dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního domu Breda. Rozsahem výměny je to unikátní operace. Skleněných tvárnic, takzvaných Luxware, je několik tisíc a váží až 5 tun. Kvůli tomu bylo nutné postavit složité lešení přímo do hlavní části budovy.
2: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
3: Já teďka začišťuji Luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá Luxferu zvenku a tmelí.
2: Takže souhra musí být.
3: Musí být souhra, ano.
2: Jak dlouho trvá jedna Luxfera?
3: Jedna Luxfera, tak 10 minut.
2: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
4: Celkový počet vlastně těch Luxfer je 4200.
2: Už jste to někdy dělali, protože to je dost neobvyklá práce.
4: Bohužel my vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
2: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxfery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži a je nutné stihnout to do podzimu.
5: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty Luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Té ruční práce opravdu hodně, takže nemůžeme přijít do podzimního počasí, kdy začne mrznout, protože to zase nebudou fungovat ty materiály jako takové.
2: Stoletý někdejší obchodní dům Breda architekta Leopolda Bauera byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
6: Takže se začíná projektovat, to znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat, včetně té kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla ve spodních podzemních patrech a v tom mezidobí my ještě budeme jednat s partnery, kde právě některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
2: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Počítá se i s restaurací, barem, obchody a také úpravou okolí v centru města. Z Opavy Martin Knetl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Energetické firmy v Česku zvyšují investice do distribučních sítí. Reagují hlavně na rychlý růst domácích fotovoltaických elektráren a rostoucí spotřebu elektřiny. Například ČES letos plánuje investovat do rozvoje sítě téměř 19 miliard korun. To je skoro dvojnásobek oproti době před 5 lety. V Novém Bohumíně přibylo téměř 100 nových míst v kolumbáriu. Město dokončilo 4 nové bloky. Kapacita se tak zdvojnásobila na 192 míst. Zájemci si už mohou schránky pronajímat. Město za práce zaplatilo přes 1 milion korun. Ode dneška čeká Česko příliv horkého vzduchu. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Podle výhledu meteorologů teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících 4 týdnů. Horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku po letech obnovují pravidelné filmové projekce. Historická hudební hala se ode dneška promění každý týden v úterý v kinosál. Filmy se budou v hudební hale během letních měsíců promítat každé úterý od 19 hodin a 30 minut. Výtvarník, hudebník a pedagog Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. Na pohřbu může viset česká vlajka a budou přítomní vojáci. Rodina s tím souhlasila. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Na horách kolem 20 a vítr mírný severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Silnice druhé třídy číslo 483 v obci Hoclavice na Novojičínsku je uzavřená pro nákladní dopravu. Omezení tam bude platit do 16. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nabídla Lenka Blažejová. Teď Olga Lounová.

0: Přátelé, letní sezona je v plném proudu, opět se blíží opravdu horké dny v Moravskoslezském regionu a proto se určitě bude hodit i téma dnešní rozhlasové poradny. Počasí přeje milovníkům koupání. Jak je to ale s kvalitou vody v přírodních nádržích, kde se lidé mohou koupat bez obav a odkud si třeba mohou přinést i svědivou vyrážku? O tom dnes bude v našem vysílání mluvit Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. Povídat si s ním budeme 10 minut po 11. hodině a ptát se našeho hosta budete moci samozřejmě prostřednictvím telefonní linky i vy. Připomenu už teď číslo 596 11 22 66. Teď zaspívá Tony Esposito a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.
1: Český rozhlas Ostrava,

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Tomáš Ostrožlík na lince, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si něco povědět o té aktuální situaci.
2: Tak v regionu je oblačno, na východě i jihovýchodě je až zataženo a na Bohumínsku se vyskytují ojedinělé přehánky. Teploty jsou od 11 do 14, v Karviné je téměř 15 stupňů, na horách je teplota kolem 11 a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jakého počasí se dnes v úterý dočkáme?
2: Teď z rána ještě na východě i východě je zataženo s možností slabé přehánky na pohraničí s Polskem. Během dne ale bude polojasno, přechodně oblačno, takže oblačnosti ubude oproti ránu. Teploty maximální dnes do 25 stupňů, na horách kolem 18 a vítr během dne mírný, severozápadní, večer až severní 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude vítr slábnout.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde pak následně v noci a co přinese středa?
2: V noci se nám postupně vyjasní, ranní teploty tím pádem klesnou na 14 až 10 stupňů, v horských údolích až 8 a v noci slabý proměnlivý nebo východní vítr. Zítra bude slunečno a postupně i velmi teplo, jasno, polojasno, odpolední teploty 26 až 29, na horách kolem 22 a slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to a hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Zpívala nám Maria Rotrová, vy posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, je 5 hodin a 50 minut. Pokud budete poslouchat i po 13. hodině naše vysílání, dočkáte se tradičního pořadu Alex a host. U mikrofonu bude režisér a herec Miroslav Hanuš a dozvíte se například i to, v jakém období hostoval v Národním divadle.
1: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
2: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
1: Ani ne, to jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska.
0: Nezapomeňte, že celý rozhovor s Miroslavem Hanušem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vykantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Knov zadá studii na další protipovodňová opatření. Prezidenti Spojených států a Ukrajiny se mají dnes setkat ve Washingtonu. Dnes bude v našem kraji polojasno až oblačno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažijová. Hezké ráno. Vedení Vykantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést už loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci teď rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Ale kdy bude takzvaná velká EIA hotová, nelze podle mluvčího hejtmanství Jana Nového odhadnout.
2: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Krnov zahájí přípravu studie, která bude podkladem pro vznik soustavy protipovodňových opatření v povodí řeky Opavice. Dokument má navrhnout způsob zadržování vody v krajině a ochranu území od pramene řeky v Heřmanovicích až po její soutok s Opavou v Krnově. Na zpracování studie přispěje částkou 2 miliony 800 tisíc korun ze sbírky SOS povodně organizace Člověk v tísni. Uvedla to mluvčí krnovské radnice Dita Círová. Projekt připravil Krnov, realizaci pak zaplatí stát. Povodeň v září 2024 zatopila přibližně 4/5 rozlohy Krnova a způsobila škody přesahující 1 miliardu korun. Vítkovická nemocnice v Ostravě spustila nový program pro léčbu obezity. Je určený pro dospělé lidi s nadváhou. Léčba trvá 3 měsíce a po celou dobu má pacient k dispozici posilovnu nebo vodoléčebné procedury. Hubnutí probíhá pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a také nutričních specialistů, říká mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: O přesném zacílení vždy rozhoduje lékař na základě detailního úvodního vyšetření. Výhodou pro pacienty je tak bezpečně nastavená na zátěž odpovídající jejich aktuální kondici a také možnost řešit případné doprovodné obtíže pohybového aparátu, jako například bolest kloubů, která často obezitu doprovází.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, schopných čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do konce července počítejte stále s dopravním omezením v Ostravě Svinově, konkrétně v ulici Bílovecká. Provoz je tam teď aktuálně vedený Kyvadlově jedním jízdním pruhem a jsou tam přenosné semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava, přeji Lenka Blažová a Petr Soukup. Určitě hezký den dnes budou mít Viktorové, slaví totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, jehož původ bychom měli hledat v latině a dá se vyložit jako vítězný, anebo vítěz. Tak Viktorové, užijte si svůj sváteční den, mějte ho opravdu povedený a pěkný a snad k tomu dopomůže i písnička od Lucie Vondráčkové, kterou posíláme společně s gratulací.

0: Kapela Olympik teď byla součástí programu Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin a 12 minut. Frýdek Místek poprvé dražil auta odtažená z ulice. Město nabídlo celkem 6 nepojízdných aut, ke kterým se dlouhodobě nikdo nehlásil. Pomyslný souboj svedlo několik lidí o 27 let staré BMW. To se nakonec prodalo za více než 5x vyvolávací ceny. Více uslyšíte v reportáži. Chvíli před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat 2 PET lahve. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla širší než ramena, ruce pokrčené u ramen drží PET lahve. S výdechem na pravé špičce vyrotujeme celý trup vlevo a zároveň propneme pravou paži do strany. S nádechem vrátíme zpět a opakujeme na opačnou stranu. Cvik cvičíme celkem 20x. Hezký den s pohybem!

0: Poslouchali jsme Dire Straits, teď je 6 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné. Pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami. Začneme na východě regionu v Horní Lomné na Jablunkovsku necelých 12 stupňů Celsia. Teplej je v Opavě, tam naměříte 14 stupňů. Prognóza na úterý hovoří o tom, že v regionu bude většinou polojasno, přechodně může být oblačno, ale mělo by to být beze srážek. Teploty až 25 stupňů Celsia. Na horách se teploty dostanou maximálně na 20. Foukat pak bude mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Naším středečním hostem bude Michal Šmídmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
5: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Xindl X, teď je v 6 hodin 21 minut, míříme do Frýdku Místku. Tam za sebou mají první dražbu aut odtažených z ulic. Nepojízdná vozidla, ke kterým se nikdo nehlásí, blokují parkovací místa. Unikající kapaliny navíc můžou poškodit i životní prostředí. Někdy se ale mezi téměř bezcennými auty najít i zajímavé kousky.
1: Nejvíce zájemců se přijelo podívat na omšele stříbrné BMW 316 z roku 1999. Třeba Robin Miketa s kamarádem Mateasem tady přijeli s vidinou, že koupí auto pro svou první přestavbu.
2: Tímhle bychom mohli tak jakože začít, že by to bylo něco nového. No, jak jsme to viděli, tak to je asi až moc jako těžký začátek, no, takže.
1: Nakonec ale spíš zklamaně odešli. Michal Zdražila z Ostravy už měl podstatně větší zájem.
3: Mě zajímá vlastně hodnota předního nárazníku, když bych to náhodou vydražil a sundal, tak jestli je originální. Kapota taky ta je, ta bývá vlastně často zhnila, buď tady u předních světel, anebo vzadu u růžku.
1: No, to vypadá celkem netknuté.
3: No, právě proto, a ta cenovka těch netknutých kapot, zase opět se bavíme o ceně prakticky toho auta, co se dá vydražit.
1: Město všechna auta nabízelo za vyvolávací cenu 3000 korun.
4: Pro jeden účastník částečné 4 na částku 8100 korun českých.
5: 10 000, 10 000 200, 15 000.
1: Boj o BMW nakonec vyhrál autonadšenec Michal Šefr z Olomouce s konečným příhozem 16 700 korun.
6: Je na něm pár zajímavých věcí a historie toho auta je pro mě celkem zajímavá. Vím, že ta karoserie je velice zdravá, takže je to auto, který půjde možná zachránit.
1: Ostatních 5 aut za cenu jen málo vyšší než ta vyvolávací odkoupilo auto vrakoviště ve Svěrnově.
7: Skončí na autovrakoviště, kde budou recyklovat.
1: Říká jednatel vrakoviště Jiří Stuchlík. Město každoročně musí řešit 50 až 100 dlouhodobě odstavených aut. Jen odtah na odstavné parkoviště vyjde na asi 2000 korun. Jak mi říká náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, výtěžek z dražby tak zdaleka neuhradí náklady.
8: Je na to vázaná práce jako kvalifikovaných lidí, kteří se tím musí zabývat, místo aby se zabývali jinýma věcma.
1: Na odstavném parkovišti teď čeká dalších několik desítek odtažených aut. Pokud se o ně majitelé nepřihlásí, než vyprší zákonné lhůty, půjdou postupně také do dražby. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: Krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Správa železnic může zbourat 3 mostní stavby na poškozené vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi. Potvrdil to dopravní a energetický stavební úřad. Do další fáze se tak dostává obnova kolejového úseku, který kompletně zničili povodně v roce 2024. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od ministerstva zdravotnictví akreditaci pro celý specializační vzdělávací program v oboru klinické psychologie. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a rozvíjet další služby pro pacienty. Informovala o tom mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Na Slezsko-Ostravském hřbitově vzniká pomník věnovaný obětem komunistické perzekuce. Bude stát u společného hrobu, do kterého komunistický režim anonymně uložil urny s popelem 4 mužů popravených po vykonstruovaném politickém procesu v roce 1951. Pomník bude slavnostně odhalen 1. srpna, kdy uplyne 75 let od jejich popravy. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes lidé připomenou pietním setkáním přímo na místě havárie. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Trenér Svatopluk Habanec zažil vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Opavy. A počasí v regionu dnes bude polojasné až oblačné, teploty kolem 25 stupňů, na horách do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě počítejte s dopravním omezením v Knovské ulici. Opravuje se tam vodorovné dopravní značení a mohou se tam tvořit během dne dlouhé kolony. Omezení potrvá do dnešních 17 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Jaký cíl budeme mít v dnešním vydání dopoledního magazínu Křížem krajem, to ode mě uslyšíte po písních Pavla Bobka a Lenky Filipové. Mějte pěkné úterní ráno. Sázím se.

Otec psychoanalýzy, ale také zlatý Ziggy. Jak Sigmunda Freuda přezdívala jeho matka. Narodil se před 170 lety v Příboře na Novojičínsku a do jeho rodného domku vyrazíme právě dnes dopoledne krátce po 9:00. V magazínu Křížem krajem si prohlédneme nevšední expozici plnou interaktivních exponátů. Vezme nás tam 10 minut po 9:00 redaktorka Iva Havlíčková, tak doporučuji poslouchat. Teď kapela All for One a hned poté informace o počasí.

0: počasí.
1: Zatelefonovali jsme ostravským meteorologům. Tomáš Ostrožlík na lince, přejeme dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme si něco povědět o té aktuální situaci.
2: Tak v regionu je oblačno, na východě, jihovýchodě je až zataženo a na Bohumínsku se vyskytují ojedinělé přehánky. Teploty jsou od 11 do 14, v Karvině je téměř 15 stupňů, na horách je teplota kolem 11 a vane slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jakého počasí se dnes v úterý dočkáme?
2: Teď z rána ještě na východě i východě je zataženo s možností slabé přehánky na pohraničí s Polskem. Během dne ale bude polojasno, přechodně oblačno, takže oblačnosti ubíde oproti ránu. Teploty maximální dnes do 25 stupňů, na horách kolem 18 a vítr během dne mírný, severozápadní, večer až severní 2 až 6 metrů za sekundu, večer bude vítr slábnout.
1: Tolik dnešek. Jaké počasí přijde pak následně v noci a co přinese středa?
2: V noci se nám postupně vyjasní, ranní teploty tím pádem klesnou na 14 až 10 stupňů, v horských údolích až 8 a v noci slabý proměnlivý nebo východní vítr. Zítra bude slunečno a postupně i velmi teplo, jasno, polojasno, odpolední teploty 26 až 29, na horách kolem 22 a slabý východní nebo jihovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí pro nás měl Tomáš Ostrožlík. Díky za to a hezký den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
4: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Na slyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
5: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 52 minut máme pro vás pár pozvánek. Jestli si dnes uděláte zámek, tedy výlet na zámek v Kunině na Novojičínsku, tak kromě klasické prohlídky zámeckých pokojů nevynechejte ani výstavu šlechtických pokrývek hlavy. Uvidíte na 150 klobouků pocházejících například od rodin Harachů, Kinských anebo Žerotínů. Zámek je dnes otevřen od 10 do 17 hodin. Na střeše City Campusu Ostravské univerzity si můžete zacvičit jógu. Letní lekce, která je zaměřená na dech a asany podporující lymfatický systém a termoregulaci, začíná v 5 odpoledne a je vhodná pro mírně pokročilé i začátečníky. A poslední pozvání je do kina v Krnově. Promítají tam film o kapele Wham, která se zapsala do historie jako první západní popová kapela, která vystoupila v komunistické Číně. Nově restaurované záběry odhalují dosud nevyprávěný příběh tohoto turné. Promítat se bude ve 8:45 večer.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Spadlý strom poškodil most u kostela v Gutech na Třinecku. Na transplantaci orgánu čeká aktuálně v Česku skoro 750 lidí. Ve věku 94 let zemřela ostravská baletka Vlasta Pavelcová. Dnes bude polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Most pro chodce a cyklisty u dřevěného kostela v Gutech je uzavřený. Na most spadla vzrostlá lípa při silném větru v minulém týdnu. Konstrukce je natolik poškozená, že ji bude muset město odstranit.
2: Město Třinec teď podle magistrátu prověřuje možnosti dalšího řešení. Zatím tak není jasné, jestli na místě bude provizorní most, nebo se bude čekat na nový. Průchod i průjezd přes lávku je zatím kvůli bezpečnosti do odvolání zakázaný. Pěší i cyklisté musí využít nedaleké přilehlé komunikace. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Na nový orgán čeká v Česku skoro 750 lidí, uvádí to statistiky koordinačního střediska transplantací. Z jeho dat také vyplývá, že nejčastěji potřebují lidé nové ledviny, játra a srdce.
3: 7 specializovaných center v Česku za loňský rok provedlo 972 transplantací a o ledviny šlo vůbec nejčastěji ve skoro 580 případech.
4: Selhávají ledviny proto pacientům nejčastěji z důvodu civilizačních nemocí, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak, a pak také v důsledku některých vrozených onemocnění.
3: Vysvětluje přednosta transplant centra v pražském IKEMu Ondřej Vyklický.
5: Nám zemře od 10% pacientů na té čekací listině a to je číslo, které je hrozně jako nízké. To dárcovství u nás je dobře organizované.
3: Dodává ředitel koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec s tím, že dárců loni evidovali skoro 400. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Letní kino ve Valašském Meziříčí má za sebou v polovině prázdnin lepší návštěvnost než v loni. Podle vedoucího kina Svět Ondřeje Kalába za to může skladba filmů i lepší technika.
6: Z loňského průměru 40 diváků na představení v letním kině máme letos přes 60 diváků. A to ještě druhé půlce července bylo docela špatné počasí. Takže letos jsou zatím dobré filmy, podařilo se nám vylepšit zvuk a myslím si, že se to tak sešlo, že zatím velice hezké výsledky.
0: Ve věku 94 let zemřela v neděli baletka Vlasta Pavelcová. Dnes o tom informoval její syn Ivan Tomášek. Do poloviny 70. let zasvětila 3 desetiletí ostravskému jevišti, kde působila jako solistka. Národní divadlo Moravskoslezské ji označilo za jednu z nejvýznamnějších osobností tamního baletu. V roce 2003 dostala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maxima 16 až 20 stupňů Celsia a vítr dnes bude mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici první třídy číslo 68 u obce Bystřice na Frýdecko-Místecku dejte pozor na nehodu osobního auta a dodávky. Provoz je tam částečně omezený. Policie už nehodu vyšetřuje.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Lenka Blažová a Petr Soukup, staráme se o dnešní úterní. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava a 4 minuty po 7. přejeme hezký den a dobrý poslech. Nejbližší půl hodina v našem vysílání přinese pěknou muziku. Těšit se můžete na písně od Dalibora Jandy, Petra Muka nebo třeba kapely Cranberries. Kromě toho tady bude krátce před 7:30 ke slyšení také letní rozhlasová anketa a ještě předtím dobré rady a nápady nabídne Artur Kubica. Dnes nám řekne, jak na dotěrné letní vosy. Už za chvíli.

0: Než vám nabídneme rozhlasovou anketu dnes na typické letní téma, tak ještě pravidelná rubrika, kterou obhospodařuje náš kotil tělem i duší, Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Konec léta je spojen s dotěrným hmyzem a to jsou vosy. Schánějí potravu do hnízda a občas se s nimi nedá vydržet, třeba když sedíte na zahradě a něco grilujete.

0: počasí.
1: Než nabídnu předpověď na celý den, pojďme se podívat na aktuální situaci v regionu. Většinou je všude polojasno nebo oblačno. Co se teplot týče, opět srovnáme východní a západní část regionu. Začneme v Českém Těšíně na východě. V tuto chvíli teplota 14 stupňů Celsia. Míříme trochu západněji, v Krnově o 1 stupeň vyšší teplota. No a co předpověď na dnešek? Ta říká, že den bude příjemný, polojasný, přechodně může přijít více oblačnosti, ale nemělo by pršet. Teplot je v nížinách až 25 stupňů, na horách naměříte okolo 18, no a foukat bude mírný severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den

Po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Deká, teplejší oblečení, repelent a neškodí ani pláštěnka. Tím vším je dobré se vybavit, pokud chcete vyrazit do letního kina. A zatímco některým lidem to nic moc neříká, pro jiné je filmové představení pod širým nebem skvělým letním zážitkem. Jak to máte vy a na co případně do letňáku chodíte nejraději? Na to jsme se vás zeptali v naší anketě.
1: No, tak v letním kině jsem nebyl hodně dlouho, takže asi na nic.
2: Do letního? Tak je většinou vůli klukovi tak na pohádky.
3: Do kina nechodím vůbec, ne, protože je moc drahý.
4: Ježkovi oči, tam jsme nebyli asi nikdy.
5: Na to nemůžem odpovědět.
4: To se těžko odpovídá, no, nebyli jsme.
6: Ježiš, já tam jsem nebyl aspoň 100 roku. No, dřív jsme chodívali na Angeliku a na takové, že? Jak jsme byli takový ve vašich letech, ale teď už v kině jsem nebyl. Už dlouho.
2: Tak většinou do letního kina chodíme s dcerkou, ať si to užije, takže na rodinné filmy, no. Na pohádky.
7: Chodíte často do letního kina?
2: Ne, moc často ne. Kobaři se žerou nebo to, ale byli jsme dvakrát, třikrát minulý rok.
8: Byl jsem tam tu sobotu na film Backrooms a popravdě asi už tam znovu nikdy nepůjdu. Z důvodu nízké kvality audio aparatury a bídného designu kina.
9: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Údeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Co je nového, poví Lenka Blažejová.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Horké počasí s minimem srážek zvýší riziko vzniku a šíření požárů. Bude taky znamenat extrémní zátěž na zdraví, nebezpečí přehřátí a nutnost omezení venkovních aktivit a velkou zátěž taky na energetiku. Ve čtvrtek a v pátek mají v Česku teploty šplhat ke 40 stupňům. Převod auta anebo změnu jeho registrace si lidé budou moct nově vyřídit i přes portál dopravy. Počítá s tím návrh, který schválila vláda. Teď zamíří do sněmovny. Součástí změn je i možnost ponechat si stejnou registrační značku při výměně auta. Značky i technický průkaz bude možné doručit do výdejního boxu. Do konce října potrvá oprava cesty vedoucí z Úvalna na Bruntálsku do Polska. Jde zhruba o kilometrový úsek a řidiče tam čekají komplikace. Teď je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforů. Úplná uzavírka pak začne v polovině září. Lékaři loni v Česku provedli téměř 580 transplantací ledvin, meziročně o 55 víc. Ledviny jsou dlouhodobě nejčastěji transplantovaným orgánem. Nevydrží fungovat na pořád a někteří pacienti proto operaci podstupují opakovaně. Nejlepší výsledky mají podle lékařů transplantace ledvin od žijících dárců. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Trenér Svatopluk Habanec zažil vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Opavy. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Aktuálně z dopravy v ulici Plzeňská v Ostravě jihu vyšetřuje teď policie srážku dvou osobních aut, takže projíždějte velmi opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Jak pokračuje rekonstrukce jedné z historických budov v Opavě, tak o tom bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za pár minut. Hned potom, co dospívají Karel Gott a Brontosauři. Pěkné ráno.

0: Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kupoli v historické dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního domu Breda. Rozsahem výměny je to unikátní operace. Skleněných tvárnic, takzvaných Luxwer, je několik tisíc a váží až 5 tun. Kvůli tomu bylo nutné postavit složité lešení přímo do hlavní části budovy.
1: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
2: Já teďka začišťuji Luxwery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá Luxweru zvenku a tmelí.
1: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano.
1: Jak dlouho trvá jedna Luxwera?
2: Jedna Luxwera, tak 10 minut.
1: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
3: Celkový počet vlastně těch Luxwer je 4200.
1: Už jste to někdy dělali? Protože to je dost neobvyklá práce.
3: Bohužel my vlastně nemáme možnost na ní čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
1: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxwery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži a je nutné stihnout to do podzimu.
4: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty Luxwery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Té ruční práce je opravdu hodně, takže nemůžeme přijít do podzimního počasí, kdy začne mrznout, protože to zase nebudou fungovat ty materiály jako takové.
1: Stoletý někdejší obchodní dům Breda, architekta Leopolda Bauera, byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží se jí vrátit život. Po výměně oken, zprovoznění části přízemí je na řadě kopule a podle primátora Opavy Tomáše Navrátila z hnutí ANO vznikla i pracovní studie.
5: Takže se začíná projektovat, to znamená ze vším tím, co jsme tam chtěli dostat, včetně té kavárny na střeše, zázemí loutkového divadla ve spodních podzemních patrech a v tom mezidobí my ještě budeme jednat s partnery, kde právě některé patra budeme obsazovat také soukromým sektorem.
1: Celková rekonstrukce by měla začít v roce 2028. Počítá se i s restaurací, barem, obchody a také úpravou okolí v centru města. Z Opavy Martin Knetl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: počasí.
1: Mluvit o počasí budeme s ostravským meteorologem Václavem Smolkou po telefonu. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Zhodnoťme tedy aktuální situaci.
2: Tak nejčastěji máme polojasno až skoro jasno, ale lokálně je oblačnost i zvětšená. Teploty jsou nejčastěji od 14 do 16 stupňů a vane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Víme tedy, jak je teď už k tomu podstatnému, jaký bude den s ohledem na počasí?
2: Tak očekáváme, že bude polojasno, přechodně oblačno, maximální denní teploty od 22 do 25 stupňů, na horách kolem 18 stupňů a vítr bude postupně mírný severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek, jaké počasí máme čekat v noci na středu a co zítra?
2: Tak jak v noci, tak zítra čekáme málo oblačnosti, v noci by mělo být jasno nebo skoro jasno, minimální teploty od 14 do 10 stupňů a jenom slabý proměnlivý vítr. Zítra potom jasno až polojasno, maximální denní teploty vyšší než dnes, to znamená 26 až 29 stupňů, na horách kolem 22 stupňů a vítr i nadále jenom slabý východní do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je aktuálně 1021 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 80 a 100%.
1: Informace o počasí nabídl Václav Smolka. Díky za to. Hezký den.
2: Děkuji. Hezký den. Naslyšenou.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce Tomáše Kluse se budeme věnovat zajímavým akcím, na které dnes můžete vyrazit. Ta první pozvánka, ta míří do Frýdku Místku. V bývalé místecké záložně v Palackého ulici je výstava Intenzity těla. Představují se na ní tři autorky, a to Bronislava Orlická, Blanka Bártová a Pavla Krkošková. Jejich malby si můžete prohlédnout od 15. do 18. hodiny. Zájemce o historii může zaujmout komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Opavě. Provedou vás Zdeněk Kravar ze Zemského archivu v Opavě a Petr Tesař z Opavského spolku na záchranu hřbitova. Sraz zájemců je v 17 hodin u hlavní brány městského hřbitova v Otické ulici. A pozveme vás i na promítání pod čirým nebem, a to na Černou louku v Ostravě dávají Starce na chmelu. Příběh lásky, která vznikla na chmelové brigádě. Film je z roku 1964 a pokud si chcete zavzpomínat, tak přijďte na 21. hodinu.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zpíval nám Petr Nať. Do čeho investují energetické společnosti v Česku? O tom budeme mluvit ve zprávách. Za 3,5 minuty je nabídne Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: radosti vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Energetické společnosti zvyšují investice do distribuční sítě. Nové potrubí dodává více vody do Jablunkovského městského lesa. Další vlna veder může zkomplikovat hašení požárů na jihozápadě Francie. V našem regionu bude polojasno, přechodně slunečno a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Lenka Blažejová. Investice do elektrických sítí v Česku rostou. Například ČES letos na modernizaci distribuční soustavy vydá skoro 19 miliard korun. To je dvakrát více než před 5 lety. Společnost EGD letos investuje 9 miliard korun, před 2 lety to bylo 6 miliard. Do sítě se totiž připojuje čím dál víc domácích fotovoltaických elektráren a přibývá i tepelných čerpadel. Dodavatelé energií tak musí investovat třeba do nových trafostanic, říká Jan Bílek z tiskového oddělení společnosti PRE.
4: Investice míří i do dálkového řízení jednotlivých prvků distribuční sítě, které dává dispečerům možnost velmi výrazného zkrácení času, případného bezproudí v důsledku eventuální poruchy.
3: Jablunkov opravil vodovod do městského lesa. Původní vodovodní řad totiž nestačil dodávat vodu na největší kulturní akce, které se v tamním amfiteátru konají. Stavební firma vyměnila potrubí, které vede z Bukovecké ulice přes pěší lávku do městského lesa.
5: Voda chyběla prodejcům ve stáncích s občerstvením, pak taky v sociálním zázemí. Nové potrubí má větší průměr než to původní a zajistí dostatek vody pro všechny odběratele současně. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
3: S velkým dopravním omezením ode dneška musí počítat řidiči v Jeseníku. Kvůli pokládce nového asfaltu bude uzavřená Denisova ulice. Úsekem neprojedou podle informací radnice ani autobusové linky. Uzávěrka potrvá do čtvrtka. Výlukové jízdní řády lidé najdou na webu dopravce. Francii zasáhla další vlna veder, která může zkomplikovat i hašení obřího požáru na jihozápadě země. Teploty se podle meteorologů místy vyšplhají až ke 40 stupňům Celsia. Oheň už spálil přes 40 tisíc hektarů a vyhnal z domovů zhruba 220 tisíc lidí.
6: Tuhle bitvu vyhrajeme společně. Nasadíme cokoliv bude třeba. Přizpůsobíme se. Budeme inovovat. Tohle je naše priorita.
7: Prezident Emmanuel Macron navštívil místa, kde hoří. Upozornil na to, že následující týdny budou těžké. A to i kvůli další vlně veder. Meteorologická služba vydala varování před vysokými teplotami pro celou oblast Gironde. Horko může zkomplikovat život taky evakuovaným, především seniorům, které odvezli na výstaviště do Bordeaux, kde ale chybí klimatizace a ventilátory. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20 a vítr bude mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 370 u obce Valšov v okrese Bruntál dejte pozor, na vozovce je tam vysypaný štěrk a hrozí nehoda.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přátelé, jste ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava. Je tady úterní 28. červencové. Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Lenka Blažová a Petr Soukup přejí den plný pohody. Co nabídne nejbližší půl hodina? Z muziky Martina Maxu, Hanu Zagorovou nebo Pet Shop Boys. A co se informací týče, tak krátce před půl devátou vyrazíme na dražbu nepojízdných aut ve Frýdku Místku, ale ještě předtím Martin Písařík a jeho rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes se zaměří na zemětřesení na našem území.

0: Prostor v dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, čemu se budeme věnovat dál. Frýdek Místek poprvé dražil auta odtažená z ulic. Město nabídlo celkem 6 nepojízdných aut, ke kterým se už dlouhodobě nikdo nehlásil. Pomyslný souboj svedlo několik lidí o 27 let staré BMW, to se nakonec prodalo za více než 5x vyvolávací ceny. My se na dražbu vypravíme zhruba za 10 minut. Teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kde se u nás nejčastěji třese země? Zemětřesení v České republice není vnímáno jako častý nebo výrazně nebezpečný jev. Česko se nenachází na styku litosférických desek či v tektonicky aktivních oblastech. Přesto však naše země není zcela seismicky klidná. Nejaktivnější oblastí je západní část Čech, především okolí Karlových Varů a Chebu. Právě zde se země na našem území chvěje nejčastěji. Typické jsou zde takzvané zemětřesné roje, které tvoří velké množství slabších, rychle po sobě následujících otřesů. Tyto roje mohou trvat několik dní až několik měsíců. Z historického hlediska patří mezi nejsilnější zaznamenané otřesy v této oblasti zemětřesení z 21. prosince 1985, které dosáhlo síly 4,6 stupně Richterovy škály. Tehdy praskaly domovní zdi, padala omítka, slabší komíny se řítily. Událost ukázala, že zemská kůra v této oblasti je skutečně aktivní. Podobně silné zemětřesení bylo zaznamenáno na Chebsku také v roce 2014. Lidé cítili otřesy až 150 kilometrů daleko. Zemětřesení v západních Čechách jsou proto důležitým předmětem dlouhodobého výzkumu. Vědci pomocí sítí seismografů sledují jejich výskyt, intenzitu i průběh.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné, co se teplot týče, v Jeseníkách na Pradědu 7 stupňů, v Chuchelné na Opavsku teď bezmála 17 stupňů Celsia. Prognoza na dnešek říká, že den bude příjemný, i když na koupání anebo vyloženě opalování to asi nebude, většinou čekejme polojasno, přechodně přijde více mraků, teploty ty nejvyšší v nížinách okolo 25 stupňů, na horách pak naměříte do 20.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: V 8 hodin 22 minut míříme do Frýdku Místku, tam za sebou mají první dražbu aut odtažených z ulic. Nepojízdná vozidla, k kterým se nikdo nehlásí, blokují parkovací místa. Unikající kapaliny navíc můžou poškodit i životní prostředí. Někdy se mezi téměř bezcennými auty dají najít i zajímavé kusy.
1: Nejvíce zájemců se přijelo podívat na omšele stříbrné BMW 316 z roku 1999. Třeba Robin Miketa s kamarádem Mateasem tady přijeli s vidinou, že koupí auto pro svou první přestavbu.
2: Tímhle bychom mohli tak jakože začít, že by to bylo něco nového. No jak jsme to viděli, tak to je asi až moc jako těžký začátek, no, takže.
1: Nakonec ale spíš zklamaně odešli. Michal Zdražila z Ostravy už měl podstatně větší zájem.
3: Mě zajímá vlastně hodnota předního nárazníku, když bych to náhodou vydražil a sundal, tak jestli je originální. Kapota taky ta je, ta bývá vlastně často zhnila buď tady u předních světel, anebo vzadu u růžku.
1: No to vypadá celkem netknuté.
3: No právě proto a ta cenovka těch netknutých kapot, zase opět se bavíme o ceně prakticky toho auta, co se dá vydražit.
1: Město všechna auta nabízelo za vyvolávací cenu 3000 korun.
4: Podání účastníka z číslem 4 na částku 8100 korun českých.
5: 10 000, 10 200, 15 000.
1: Boj o BMW nakonec vyhrál autonadšenec Michal Šefr z Olomouce s konečným příhozem 16 700 korun.
6: Je na něm pár zajímavých věcí a historie toho auta je pro mě celkem zajímavá. Vím, že ta karoserie je velice zdravá, takže je to auto, který půjde možná zachránit.
1: Ostatních 5 aut za cenu jen málo vyšší než ta vyvolávací odkoupilo auto v Rakovišti ve Svěrnově.
7: Skončí na auto v Rakovišti, kde budou recyklovány.
1: Říká jednatel v Rakovišti Jiří Stuchlík. Město každoročně musí řešit 50 až 100 dlouhodobě odstavených aut. Jen odtah na odstavné parkoviště vyjde na asi 2000 korun. Jak mi říká náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, výtěžek z dražby tak zdaleka neuhradí náklady.
8: Je na to vázaná práce jako kvalifikované lidí, kteří se tím musí zabývat, místo aby se zabývali jinýma věcma.
1: Na odstavném parkovišti teď čeká dalších několik desítek odtažených aut. Pokud se o ně majitelé nepřihlásí, než vyprší zákonné lhůty, půjdou postupně také do dražby. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

0: Nahrávce od Roje Orbisna pro vás máme krátké zprávy. U mikrofonu je Lenka Blažejová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Správa železnic může zbourat 3 mostní stavby na poškozené vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi. Potvrdil to dopravní a energetický stavební úřad. Do další fáze se tak postupně dostává obnova kolejového úseku, který kompletně zničili povodně v roce 2024. Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od ministerstva zdravotnictví akreditaci pro celý specializační vzdělávací program právě v oboru klinická psychologie. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a taky rozvíjet další služby pro pacienty. Informovala o tom mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská. Na Slezsko-ostravském hřbitově vzniká pomník věnovaný obětem komunistické perzekuce. Bude stát u společného hrobu, do kterého komunistický režim anonymně uložil urny s popelem 4 mužů, popravených po vykonstruovaném politickém procesu v roce 1951. Pomník teď bude slavnostně odhalen 1. srpna, kdy uplyne 75 let od jejich popravy. Přesně před 50 lety se u Bratislavy stala jedna z nejtragičtějších leteckých nehod v historii Československa. Letadlo na pravidelné lince z Prahy se krátce před přistáním zřítilo do jezera Zlaté písky. Ze 79 lidí na palubě přežili jen 3. Oběti neštěstí si dnes lidé připomenou pietním setkáním přímo u místa havárie. Ve 94 letech zemřela baletka Vlasta Pavelcová, oznámil to její syn. Od 50. let až do roku 1976 působila jako solistka v Ostravě. V Národním divadle Moravskoslezském nastudovala hlavní role v 70 baletních představeních. V roce 2003 dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství v baletním oboru. Počasí v regionu dnes bude polojasné, přechodně oblačné a teploty příjemné 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Z Bruntálu máme nahlášenou aktuální nehodu osobního a nákladního auta. Konkrétně v ulici Nová, projíždějte opatrně, policisté i hasiči už jsou na místě nehody.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I povodně v roce 2024 přispěly k tomu, že okolí řeky Opavice bude mít nejspíše vlastní protipovodňovou ochranu. Menší přítok řeky Opavy napáchal při povodní před 2 lety nemalé škody. Podrobněji k tématu za pár minut. Zpívat teď bude Ilona Čáková.

0: Jde o první krok, ale i ten se počítá. Lidé žijící v okolí řeky Opavice na Bruntálsku budou mít nejspíše v budoucnu protipovodňovou ochranu. Město Krnov začíná pracovat na projektu, který zmapuje celý tok od pramene až po soutok s Opavou. Více zjišťoval reportér Adam Tomáš, který je právě teď se mnou ve spojení. Adame, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Řeka Opavice může působit nenápadně, jedná se totiž o poměrně krátký tok. Pramení v Hřmanovicích na Bruntálsku a potom se ztrácí v řece Opavě na území Krnova. Ale byla to právě Opavice, která poničila velkou část města Albrechtic v roce 2024 a právě Opavice zaplavila třeba zahradu a sklepy zámku v Linhartovech. A navíc tok nepůsobil škody jen v letech 1997 a 2024 při velkých povodních, rozlil se i v roce 2007 a 2020 při lokálních bleskových povodních. I proto se s tím teď něco začíná po letech dít.
0: No a co se tedy teď bude odehrávat?
1: Krnov teď začíná s vypracováním studie, respektive se zadáváním prací na studii, která bude řešit celý tok a zaměří se především na zadržení vody v krajině. Je to vlastně docela známá věc, krajina je zkrátka schopná udržet jen určité množství vody a to, co nezadrží, odteče různými cestami pryč, třeba do řek. Ty na to ale často nemají kapacitu, rozlíjí se a působí škody. Dokument by měl řešit zpomalení odtoku vody z ploch do potoku. Měl by se zabývat taky erozí i tím, jak vodu pomocí opatření v krajině zadržet. To už může být různé. Může to být třeba průleh, což je vlastně takový příkop na pody v kopci, který zadrží vodu. Může jít o tůně, poldry, rozlivové zóny a tak dále.
0: Proč se o to stará právě Krnov, když ta řeka protéká mimo město?
1: To zadání studie v režii města je výsledkem memoranda, které minulý rok uzavřel Krnov, povodí Odry a ministerstvo zemědělství. Město Krnov má připravit projekt, včetně jeho povolení a majetkoprávního vypořádání a povodí Odry k tomu poskytne součinnost. Podle vyjádření krnovské radnice se strany dohodly prostě na dělbě práce. Projekt připraví město a realizaci zaplatí stát. Tím by se příprava měla výrazně urychlit. Krnov v přípravě projednával i s dotčenými obcemi a správci vodních toků a ti podle vedení města souhlasí se spoluprací. A obdobně je na tom i polská strana, samotná řeka Opavice totiž v některých místech tvoří hranici mezi Polskem a Českem. Studie pak bude sloužit jako základ pro postavení protipovodňových opatření.
0: Řeka Opavice bude mít nejspíše vlastní protipovodňovou ochranu. My jsme o tom teď hovořili s reportérem Adamem Tomášem. Díky za informace a hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je dnes po ránu dost oblačnosti. Co se teplot týče, v Novém Jičíně naměříte v tuto chvíli 18 stupňů, chladněji je v Třinci v tuto chvíli 15,5 stupně. Prognóza na úterý říká, že den bude většinou polojasný, místy ale přijde více mraku, nicméně mělo by to být beze srážek. Teploty od 22 do 25 stupňů na horách naměříte do 20.
2: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Naslyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
2: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: O krásných začátcích zpíval Petr Novák, ale my jsme víceméně na konci toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava. Ještě bych vás rád pozval k poslechu poradny. Ta se bude hodit, protože se opět máme v tomto týdnu dočkat dnu s tropickými teplotami. Jak je to s kvalitou vody v přírodních nádržích, kde se lidé mohou koupat bez obav a odkud si třeba mohou přinést svědivou vyrážku? Tak o tom se dnes v poradně bude mluvit. U mikrofonu bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. Ptát se ho budete moci samozřejmě i vy. Náš pořad začíná 10 minut po 11. hodině. No a co bude ještě mnohem dříve, to je start Dobrého dopoledne, kterým vás dnes provede Richard Piskala. Loučí se Petr Soukup. Pěkný den.
1: Zasmějte se s námi. To takový mladý muž běží za autobusem, ale nedoběhne. A na té zastávce, kde se v předklonu vydýchává, sedí takový starý jedeček a ten mu povídá: mladíku, je vidět, že ti chybí základní dobré vychování. Pamatuj si, že za autobusem, za tramvají a hlavně za ženskýma se nikdy neběhá. Buď se na smluvené místo dostaví sami, nebo prostě počkáš v klidu a v pohodě na tu další. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Správa železnic může zbourat část poškozené vlakové trati na Opavsku. Oprava cesty do Polska z Úvalna na Bruntálsku potrvá do konce října. Česko čeká horké počasí, bude to zátěž pro lidské zdraví i energetiku. Dnes bude v Moravskoslezském kraji ještě polojasno, přechodně oblačno a teploty do 25 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Správa železnic může zbourat tři mostní stavby na poškozené vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi. Potvrdil to dopravní a energetický stavební úřad. Do další fáze se tak dostala obnova kolejového úseku, který kompletně zničili povodně v roce 2024.
2: Demolice mostních objektů a částí náspu uvolní prostor pro nové přemostění řeky Opavy a stavbu zvýšené estakády. Ta by měla vytvořit více prostoru pro průtok vody. Na jaře skončí projektová příprava a vlaky z Opavy do Kravař by měli znova vyjet na konci příštího roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Do konce října potrvá oprava cesty vedoucí z Úvalna na Bruntálsku do Polska. Jde zhruba o kilometrový úsek a řidiče tam čekají komplikace. Teď je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforů. Úplná uzavírka začne v polovině září a potrvá do poloviny října, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
3: Je tam v opravě jeden propustek a jeden inundační most a jinak je to povrch vozovky. Ten povrch vozovky už byl starší, vykazoval značné poruchy, praskliny, výtluky a tak dál, takže došlo poškození v rámci povodní, takže v té příležitosti se opravuje celý úsek.
0: Ode dneška čeká Česko příliv horkého vzduchu. Od čtvrtka se pak budou teploty blížit ke 40 stupňům Celsia. Podle výhledu meteorologů teplotně nadprůměrné by mělo být celé období nadcházejících 4 týdnů. Horké počasí s minimem srážek zvýší riziko vzniku a šíření požárů a bude znamenat extrémní zátěž na zdraví, nebezpečí přehřátí a taky velkou zátěž na energetiku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odletěl z Velké Británie do Spojených států, kde se má setkat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Společně se zúčastní pohřbu vlivného senátora Lindseyho Grahama, zastánce americké pomoci Ukrajině.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský chce s americkým prezidentem Donaldem Trumpem mluvit především o naléhavé pomoci ukrajinské protivzdušné obraně, která trpí, jak řekl, katastrofálním nedostatkem střel do amerických systémů Patriot, čelit ruským balistickým raketám. Rusko jich jen za minulý týden vystřelilo na Ukrajinu několik desítek. Dalším tématem bude obnovení mírových rozhovorů, role Spojených států v diplomacii s Ruskem a také vliv blízkovýchodního konfliktu na vývoj války na Ukrajině. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách od 16 do 20 a vítr bude mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Počítejte s omezeným provozem v Knovské ulici v Opavě. Opravuje se tam vodorovné dopravní značení na cestě a mohou se tam během dne tvořit dlouhé kolony. Práce potrvají do dnešních 17 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava, to už vám přeje Richard Piskala. Už za chvíli tady bude pravidelný magazín Křížem krajem. Dnes prozkoumáme expozici v rodném domě Sigmunda Freuda v Příboře. Návštěvník tam dostane do ruky klíče a postupně si otevírá různé místnosti a skřínky a objevuje tam vzpomínky a zážitky z dětství této slavné osobnosti. No tak těším se na to, doufám, že vy také. Jinak v této hodině přidáme samozřejmě také babské rady, A přesně ve 3:15 potom soutěžní pořad Zámecké léto. A chybět nebudou písničky. Teď pro vás mám Richarda Millera, hned po něm Václava Neckáře, no a tu trojici prvních písniček v této hodině Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Pak uzavřou Bee Gees, no ale další samozřejmě budou následovat. Tak si to užijte a mějte krásný den s Českým rozhlasem Ostrava.

0: David se narodil před 170 lety v Příboře na Novojičínsku a do jeho rodného domku dnes v Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava nahlédneme. Vznikla tam totiž nová nevšední expozice plná interaktivních exponátů. O vzniku této expozice, ale také knize, kterou muzeu věnoval Freudův pravnuk, se s nezávislým starostou Příbora Janem Malíkem povídala kolegyně redaktorka Iva Havlíčková.
1: Vcházíme tady do jedné z těch asi větších místností v rodném domě Sigmunda Freuda.
2: Ano, tady se nacházíme v zámečnické dílně místnosti, kde pracoval Jan Zajíc, který vlastnil dům a rodina Freudová byla v podnájmu této rodiny Zajícových.
1: Toho jste asi využili při vzniku té nové expozice, kterou teď návštěvníci vlastně si mohou prohlédnout. Ty klíče tady jsou kolem nás dokola.
2: Ano, ten klíč se ukázal jako velmi stěžejní v celé expozici a myslím si, že je to opravdu perfektní nápad autorů expozice, protože zámečnická dílna opravdu hlavně zpracovávala klíče a ten klíč je takový symbol celé expozice i toho Freudova výzkumu, je to klíč do duše. Můžeme v tom vidět i nějaký sexuální podtext, klíč a zámeček. A je to i skvělé, co se týká třeba dětských návštěvníků, že si děti mohou odemykat určité šuplíčky nebo místnostky a tím je to velmi zpestřeno.
1: Říká nezávislý starosta Příbora Jan Malík. Pane starosto, proč jste se rozhodli vyměnit vlastně tu expozici, která tady dlouhá léta byla v tom rodném domě Sigmunda Freuda?
2: Tady bych zmínil, že se jedná už o třetí expozici. Dům samotný byl otevřen v roce 2006, kdy se slavilo 150 let od narození Sigmunda Freuda a letošní rok máme 170 let od narození Sigmunda Freuda a brali jsme to jako jakýsi další zase milník. Ty expozice v podstatě morálně zastarají a mění se technika, mění se materiály, mění se taky potřeby návštěvníků.
1: Je to něco původního ještě z těch časů, kdy tady Sigmund Freud žil v tom domku? Či nějaký jeho nábytek starý a tak podobně?
2: Bohužel, co se týká hmatatelných věcí, které byly spjaté se Sigmundem Freudem, tady nemáme vůbec nic. O to bylo náročnější pro ty autory expozice vytvořit něco, co nebude vůbec spjato s nějakými hmatatelnými hmotnými artefakty. Ale máme tady jednu takovou věc, kterou bych určitě rád zmínil. Máme tady knížku, kterou Sigmund Freud držel v ruce, má tam i věnování a tu jsme dostali od Lorda Davida Freuda, pravnuka Sigmunda Freuda.
1: Můžeme se jít na ní podívat, no, pane starosto. Určitě. Přejdeme do jiné místnosti, tady rodného domku Sigmunda Freuda, tady naproti hned. No, která to je?
2: No, já vždycky dávám hádat. Já myslím, že ono je to vidět z toho, jak vypadá už tak staře omšele. Tady se nacházíme v místnosti, která je jakoby knihovnou a tady si návštěvníci mohou projít knihy, které buď souvisí s Freudem, nebo je sám napsal. Máme tady výklad snu a tak dále. Snažíme se doplňovat, aby tady byla opravdu ta knihovna zcela kompletní. A tedy v dolní
1: a ten poklad.
2: A máme tady poklad v podobě té knížky. Můžeme si přečíst, co je napsáno u té knížky.
1: Máme tady ve vitrince.
2: Tady máme napsáno knihu Zvířecí život alpského světa dostal 12-letý Sigmund Freud jako ocenění za vynikající prospěch na Leopold Stetter Kommunal Real Gymnasium ve Vídni v roce 1868. Kniha byla laskavě věnována baronem Davidem Freudem, pravnukem Sigmunda Freuda. Jde o jediný předmět expozice, který Sigmund Freud držel v rukou.
1: Vlastně do Vídně se rodina přestěhovala tady od vás z Příbora.
2: Ano, ano, a možná jak posluchači ví, tak Sigmund Freud zemřel v Londýně.
1: Ten rodák, váš slavný Sigmund Freud, láká tady do Příbora návštěvníky?
2: My jsme krajem mnoha slavných rodáků, ve Vražném je Mendl, Palacký v Hoclavicích, Janáček na Hukvaldech, Freud v Příboře. Je to dobré téma. Já za svého působení jako starosta si myslím, že to láká spíše zahraniční

0: návštěvníky, protože ten Freud je opravdu uznávaný hlavně v Americe a v Jižní Americe. A tomu odpovídá, že jsme letos měli Freud Fest a přijelo nám tady 20 hostů ze zahraničí a byli nadšení.
1: Dodává nezávislý starosta Příbora Jan Malíka. My si teď expozici projdeme tady se správkyní rodného domu.
2: No a ještě dodám, že do rodného domu Zigmunda Freuda v Příboře, kde žil do svých 3 let, se za chvíli v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava ještě vrátíme.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme v magazínu Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Expozice v rodném domě Zigmunda Freuda v Příboře má název Dům snů. Je místem inspirace, poznání i zamyšlení nad tím, jak vzpomínky, sny a představivost formují lidskou osobnost. Jak řekla správkyně rodného domu Lenka Žlepčíková, redaktorce Ivy Havlíčkové, nová expozice nabízí návštěvníkům spoustu zážitků a zároveň se snaží věrně mapovat Freudovo rané dětství.
4: Tak, zvoní zvoneček, to znamená, že my jsme v expozici v rodném domě Zigmunda Freuda a na začátek tedy lidem, návštěvníkům, pouštíte film.
5: Ano, pouštíme film, ten je moc pěkně udělaný od našich autorů výstavy, pan Jakub Deml a pan Zdeněk Durdil, kteří pracovali na této expozici poměrně dlouhou dobu a dali si velkou práci s rešeršemi a výzkumy a myslím si, že ten výsledek opravdu stojí za to.
4: Říká Lenka Žlepčíková, správkyně rodného domu Zigmunda Freuda. No my si teď kousek toho filmu pustíme. Tady se zase točí klíč. Na té obrazovce klíč jako ten základní symbol.
6: Pod mnoha vrstvami stále ještě žije ono šťastné příborské dítě. Sen otevírá dveře a vede mě zpátky. Tady jsem se narodil. Jmenuji se Sigismund Schlomo Freud a jsou mi 3 roky. Maminka mi říká mein goldener Sigi. Jednou odhalím velké tajemství.
4: Člověk je jako dům. Sny ti dávají do ruky klíč, tak film končil.
5: Tak to vlastně zve i ty návštěvníky k odkrývání a odemykání, takže všude je to tady tak krásně propojeno, ta symbolika toho klíče, toho odkrývání vrstev a návštěvník v této chvíli může chytnout do ruky klíče a
4: více k dispozici.
5: Je jich k dispozici, ano, protože tady míváme i studijní skupiny z gymnázia například místního nebo z jiných škol. Těch studentů je samozřejmě vícero, tak aby jich bylo dostatek.
4: Nebudeme odemykat všechno, ale kam se půjdeme podívat, paní Žlepčíková?
5: Půjdeme se podívat o patro výše, kde je místnost, která je věnována matce. Je to takové velmi nosné a důležité téma a bylo velmi důležité i v životě Zigmunda Freuda, protože ten měl velmi silný vztah se svou matkou Amálií.
4: Tak, tady je několik místností a my vejdeme tady do toho hned po pravé ruce. Jak jste říkala, matka byla v životě Zigmunda Freuda velmi důležitá. Otevřeli jsme starou skříň.
5: A můžeme jít
4: dovnitř. My vstoupíme do skříně, no to je zajímavé.
7: Mein Sohn, ich will dir kaufen Stiefel.
4: Co to zní, židovská modlitba?
5: Židovská ukolébavka. Není to modlitba, ale je to židovská ukolébavka, kterou mohli slýchat děti, které vyrůstaly v židovské rodině. Je to v jazyce jidiš, kterým se dorozumívali vlastně tady středoevropští židé. Takže je dost možné, že maminka znala jidiš a zpívala malému dítěti.
4: My jsme jako v pokoji.
5: My jsme jakoby zároveň v pokoji. A symbolizuje to i v podstatě takové lůno, matčino.
4: Růžové závěsy kolem dokola, takové zvláštně nařasené. Dá se tady i sednout na zem. Tady ještě taková stará, vypadá to jako truhla. Co to je, paní Žlepčíková?
5: Tak je to taková dřevěná kolébka a zase to symbolizuje, jak jsme slyšeli ve filmu úvodním, že měl bratřička, který zemřel, tak symbolizuje jako prázdnou kolébku odchod toho dítěte.
4: No má totiž takové víko, tak jsem to hned nepoznala, ale vy už máte v ruce klíč a opět se tady otevírá A tentokrát kolébka. Prázdná kolébka. Co ještě zajímavého tady skýtá expozice v rodném domě Zigmunda Freuda? Třeba.
5: Tak tady máme takový obrovitý stůl, který nám zase symbolizuje autoritu otce a takový jakoby dědictví, odkaz. Máme vždycky v každé místnosti i takové popisky, které ukazují fotografie a portréty klíčových osob, které ovlivňovaly Sigmunda Freuda v jeho dětství. Zároveň tady autoři udělali i takové fotografie na plátně, aby zase návštěvník mohl vidět, s kým se potkával opravdu tváří v tvář, řekněme. Opravdu sesbírali jsme tady střípky a různé vzpomínky a podklady k tomu, abychom tady rekonstruovali v podstatě to rané dětství Sigmunda Freuda.
4: Dodává Lenka Žlepčíková, správkyně rodného domu Sigmunda Freuda. Z Příbora Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: A magazín Křížem krajem pro vás budeme mít samozřejmě také zítra, tady ve středu po 9. dopoledne. Vydáme se za krásou a vůní levandule. Redaktorka Romana Kubicová nás vezme na Lučinu, kde najdete oázu nazvanou Levandule de Germanické moře.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Kapela Činasky a písnička s názvem Báseň dozněla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava v době, kdy hodiny ukazují 9:30. Čipsy nemusí vzniknout jenom z brambor. Naše babské rady už za chvíli nabídnou alternativu, která prý bude stejně chutná a možná i o kousek zdravější. Tak poslouchejte už za pár minut.

0: Pražské rady.
1: Objevte kouzlo pizza chipsů. Je to rychlé a chutná to božsky. Potřebovat budete 200 gramů strouhané mozzarelly, 50 gramů strouhaného parmezánu, špetku sušeného oregana a bazalky. Troubu si předehřejte na 200 stupňů. Na plech vyložený pečícím papírem vytvořte malé hromádky sýra. Mezi nimi nechte dostatek místa, protože se během pečení roztečou. Pečte přibližně 12 minut, dokud okraje nezezlátnou. Zajímavá je i varianta cibulovo-sírových chipsů. Potřebovat budete 3 velké cibule, 150 gramů tvrdého sýru, olivový olej, sůl, pepř a uzenou papriku. Tenká cibulová kolečka vyskládejte na pečící papír, sýr nastrouhejte najemno a každé kolečko zasypte sýrovou hromádkou smíchanou s kořením a vše zakápněte olivovým olejem. Vždy platí, že po vytažení z trouby nechte chipsy několik minut vychladnout. Teprve poté získají tu správnou křehkost a křupavost.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokud.

dětství a skrývá se v ní svědectví.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Naším středečním hostem bude Michal Šmídmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Za 3 minuty bude 9:45 a to je pravidelný čas během prázdnin pro náš soutěžní pořad Zámecké léto. Stejně tak tomu bude i dnes, tak příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Krásný den ze zámeckého léta, z našeho pořadu, prázdninového pořadu vás zdraví Pavel Kudrna. No, rád bych řekl, že vás rád slyším, což není technicky možné, ale klidně reagujte, pavel.kudrna@rozhlas.cz, co se vám líbí, nelíbí. Ale já doufám, že nás rádi posloucháte, rádi si berete nové tipy do svého zápisníku na letní cesty a samozřejmě i rádi soutěžíte. Jestli jste tedy připraveni, můžeme začít. Jedna mimo soutěžní otázka. Víte, který zámek byl nejnavštěvovanější v loňském roce, tak asi žádné překvapení. Lednice, 330 tisíc návštěvníků, obrovské číslo. Pak Český Krumlov a Hluboká, ale pozor, skokanem roku se stal zámek Zákupy. Tam se návštěvnost zdvojnásobila, takže gratulujeme. My vás pozveme teď na zámek, řekněme, s menší návštěvností, ale je krásný a za návštěvu rozhodně stojí. František Kinský nás tam zve.
0: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: Kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Brownových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak barokní atmosféru opustíme, ale ty emoce si necháme, to k soutěži patří, taky napětí, kdo se dovolá. Zatím nevím, protože vy voláte, vytáčíte naše číslo, ale kdo bude třetí, to je záhada zatím i pro mě. Soutěž začíná, hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, hrajeme také o návštěvu, soukromou návštěvu na zámku Františka Kinského i o pobyty, o víkendové zámecké pobyty. Já vám držím palce, jestli se teď dovoláte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už Heleně Vondráčkové trošku vezmu ten konec písničky, to proto, abychom si mohli případně popovídat s našimi soutěžícími. No říkám s našimi, protože máme vždycky toho, kdo se dovolá jako třetí, pak pokud by se jaksi nedařilo, tak nastupuje náhradník jednou, zatím za celý měsíc, vlastně ono už je to měsíc, my jsme začínali v červnu dva dny a teď vlastně už srpen je na dohled. Pan Martin z Lomničky bude soutěžit. Pane Martine, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Martine, udělejte mi radost. Já jsem takový zmetek. Řekněte vaše příjmení.
1: Neřeknu.
0: Řekněte. Pane Martine. Neřeknu. Nechcete.
1: Ne.
0: Dobře, tak já vás... Ale stejně, jestli v pátek vás vylosu, tak já to příjmení budu muset říct. Teď vyvoláváte napětí mezi posluchači. Tak to necháme v tom napětí, ale já musím říct, zpívá o vás i pan Jahelka. Takže...
1: O mě to není.
0: No není to o vás, ale je to...
1: Není,
0: dobře,
1: není.
0: Já už vás nebudu trápit. Promiňte mi, že si z vás dělám trošku legraci.
1: Úplně v pohodě.
0: No teď už zvážním. V jakém roce došlo k ničivému požáru na zámku Valeč? Za A. 1896, za B. 1912, za C. 1976.
1: Je to Cčko.
0: Pane Martine, gratuluju, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, takže bude se hodit na cesty?
1: Bude se hodit 100%.
0: Cestujete rád?
1: Cestujeme rádi.
0: Už máte podovolené?
1: Nemáme, máme předovolenou.
0: Kam vyrážíte, jestli se můžu zeptat?
1: Uvidíme někde po Čechách, až se vždycky vrátí z dovolení.
0: A nějaký zámek bude, doufám. Nějaký zámek bude, ne?
1: Prosím?
0: Zámek nějaký bude?
1: Určitě jo.
0: Tak to je dobře. No tak já vás zdravím, pane Martine, do Lomničky, mějte se moc krásně, ať se daří.
1: Děkuji,
0: naschledanou. Tak to je tolik, pan Martin. Nezlobte se, já někdy prostě tak to trochu přeženu v tom soutěžení, ale pobavil jsem se, ale pan Martin to vzal naprosto skvěle a vy teď nevíte proč. Tak třeba vám to v pátek nenápadně prozradím. No my se zítra vydáme na zámek, který byl totálně zdevastovaný československou armádou, sovětskou armádou, mezi tím taky Wehrmachtem. Nejvíce na tom podepsala sovětská armáda, tam zdevastovali, co se dal. Vydáme se na zámek Děčín. Vzkvétá a my se tam podíváme a za návštěvu rozhodně stojí. Mějte se krásně, zdraví vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Spadlý strom poškodil most u kostela v Gutech na Třinecku. Odvoz nebezpečných kadmiových kalů z Vikantic na Šumpersku nabírá další zpoždění. Ministerstvo vnitra plánuje veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty kolem 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Lenka Blažejová. Most pro chodce a cyklisty u dřevěného kostela v Gutech na Třinecku je uzavřený. Na most spadla vzrostlá lípa při silném větru v minulém týdnu. Konstrukce je natolik poškozená, že ji bude muset město odstranit.
2: Město Třinec teď podle magistrátu prověřuje možnosti dalšího řešení. Zatím tak není jasné, jestli na místě bude provizorní most, nebo se bude čekat na nový. Průchod i průjezd přes lávku je zatím kvůli bezpečnosti do odvolání zakázaný. Pěší i cyklisté musí využít nedaleké přilehlé komunikace. Z Třince František Kuča, Český rozhlas.
0: Vedení Vikantic na Šumpersku stále nezná nový termín odstranění nebezpečných kadmiových kalů z obce. Původně je měli odborníci odvést loni. Likvidace chemikálií je naplánovaná v Ústeckém kraji. Tamní úředníci nyní rozhodli, že celou záležitost je potřeba komplexně vyhodnotit z hlediska dopadu na životní prostředí. Kdy bude takzvaná velká EIA hotová, není podle mluvčího hejtmanství Jana Nového jasné.
3: Záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Termín nelze v současné době odhadnout. Závisí především na rychlosti zpracování dokumentace EIA ze strany oznamovatele, průběhu jejího projednání a vypořádání všech připomínek v zákonném procesu.
0: Digitální a informační agentura a ministerstvo vnitra plánují na 13. srpna veřejný zátěžový test aplikace e-doklady před podzimními komunálními volbami. Do testování chtějí zapojit několik desítek tisíc dobrovolníků. Digitální agentura to uvedla v tiskové zprávě. Loni při sněmovních volbách systém e-dokladů kolaboval. Dlouhodobé sucho a malé množství srážek prozatím nemají na násadu hroznů na Slovácku negativní vliv. Podle Ctibora Dvořana z vinařství v Uherském Hradišti je to tím, že réva vina je velmi odolná a dokáže se s nedostatkem vláhy vypořádat.
4: Ta réva dlouhodoběji snese i sucho, protože je to liána vlastně a má kořeny do šířky, do hloubky, takže vypadá to zatím dobře. Bobulky se nalévají tady v Mařaticích i v Újezdci i ve Bzenci. To vypadá na standard až na standardní úrodu. Ale pokud bude další měsíc velké sucho, tak to bude tvořit už vinařům a vinohradníkům velký problém.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maxima 16 až 20 stupňů. A vítr dnes mírný severozápadní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Vážná nehoda dvou osobních aut teď blokuje část silnice první třídy číslo 11 za Bruntálem ve směru na Opavu. Provoz je tam omezený a projíždí se pouze kyvadlově. Zablokovaný provoz je také mezi Vrbnem pod Pradědem a obcí Pustá Rudná. Tam policie vyšetřuje nehodu osobního auta. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V Českém Těšíně vzniká 8 nových sociálních bytů. Už v příštím roce by tam mohli bydlet lidé, kteří to potřebují. Může jít o seniory, lidi s invalidním důchodem nebo příspěvkem na péči. Více prozradíme v této hodině dobrého dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Bude to zhruba po 10:30. Do té doby určitě stihneme Moravskoslezský rozhlasový kvíz a také další pravidelnou rubriku Tipy pro dnešní den. Richard Piska vám přeje krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: tom zpívali společně Iveta Bartošová a Karel Černoch. Teď tady mám pro vás Michala Tučného a za chvilku tady bude Afrik Simon Hafanana. Vzpomínáte si na ten hit? No prostě písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Ano, dnešní Moravskoslezský rozhlasový kvíz je tady. Ve hře je dnes CDčko Best of Swing a Pop a dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. A někoho už máme na lince, tak koho pak zdravím? Dobrý den.
2: Tady je Trutka z Bohumína.
1: Já jsem nerozuměl úplně křestní jméno, paní Trutka? Zdravím vás, paní Trutko. Tak pojďme k dnešní otázce. Poslouchejte pozorně. Josef Maria Olbrich byl geniálním architektem, který se proslavil ve Vídni i v německém Darmstadtu nebo Düsseldorfu. Je autorem slavného vídeňského výstavního pavilonu Secese, stojícího dodnes na dohled od Karlova náměstí. Stal se respektovanou osobností architektury své doby a přestože jeho stavby můžete obdivovat v Rakousku i Německu, tak u nás má

0: obcí. Stěbořice, Radkov nebo Melč, co myslíte?
1: Já bych dala ty Stěbořice.
0: Stěbořice jsou moc krásné, ale bohužel... Tento kostel tam nemají, tak vám přeji krásný den, nashledanou a dáme šanci někomu dalšímu, někomu, kdo to buď ví, anebo si třeba zkusí tipnout. Tak koho teď zdravím? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka z Opavska. Já bych si tipla Radkov.
0: Radkov tipujete? Ani tento není. Tak třeba to vyjde příště. Naschledanou. A ještě jednou tedy připomínám telefon 59 611 22 66. Koho máme teď na lince? Dobrý den.
3: Dobrý den. Tak já bych si tipla Melč, Cečko.
0: Tak předchozí dvě soutěžící vám to docela ulehčili. S kým mluvíme? Kdo vyhrál dnešní soutěž?
3: Ano, tady je Jiřina z Karviné.
0: Zdravím vás, paní Jiřino, gratuluji vám. Vyhrála jste to CDčko Best of Swing a Pop a dvě vstupenky do Galerie výtvarných umění v Ostravě. Takže zůstaňte ještě na lince, nezavěšujte. Ano. Mějte se moc hezky.
3: Ještě dobře, že mám ten váš kalendář.
0: No vidíte.
3: To mám všechno naučené.
0: Přesně tak. Takže ještě jednou gratuluji.
4: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé

0: pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dospívala Lucie Bílá písničku SMS, teď tady mám pro vás Jakuba Smolíka, dále třeba kapelu Bonnie M nebo Elán a už za chvilku také dnešní tipy pro dnešní den. Výstava šlechtických klobouků, starci na chmelu i yoga, tak to je ve stručnosti nabídka těch dnešních tipů, podrobnosti tady budou už za chvíli.

0: Dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Je před námi pravidelná rubrika Tipy pro dnešní den. Pokud si uděláte výlet na zámek Kunín na Novojičínsku, tak kromě klasické prohlídky zámeckých pokojů nevynechejte ani výstavu šlechtických pokrývek hlavy. Uvidíte na 150 klobouků, pocházejících například od rodin Harachů, Kinských nebo Žerotínů. Zámek je dnes otevřený do 17 hodin. Na střeše City kampusu Ostravské univerzity si můžete zacvičit jógu. Letní lekce, která je zaměřená na dech a asany podporující lymfatický systém a termoregulaci, začíná v 17 hodin a je vhodná pro mírně pokročilé i začátečníky. Zájemce o historii může zaujmout komentovaná prohlídka židovského hřbitova v Opavě. Provedou vás Zdeněk Kravar ze Zemského archivu v Opavě a Petr Tesař z Opavského spolku na záchranu hřbitova. Sraz zájemců je dnes v 17 hodin u hlavní brány městského hřbitova v Otické ulici v Opavě. No a pozveme také na promítání pod širým nebem, a to na Černé louce v Ostravě. Dávají tam Starce na chmelu slavný filmový muzikál z roku 1964. Tak jestli si chcete zavzpomínat, promítání dnes na Černé louce začíná v 21 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 4,5 minuty po půl jedenácté se dostáváme k tématu, které jsem sliboval v úvodu hodiny. Český Těšín staví nové sociální byty. Radnice opravuje starou budovu na Tovární ulici, ve které má vzniknout hned několik městských bytů. Budou v nich žít lidé, kteří se ocitli v nouzi, mají nízké příjmy nebo jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Bližší informace zjišťoval Martin Knitl. Dobré dopoledne, Martine.
1: Hezký den. Jde o starou budovu na Tovární ulici číslo popisné 27 nedaleko centra města. Hned vedle je třeba noclehárna a nízkoprahové centrum Slezské diakonie Betel a pak na druhou stranu zase Těšínské nádraží.
0: Jak vlastně budou vypadat ty nové byty, které v této budově vzniknou?
1: Právě to upřesňuje místostarosta Jan Pekař za ODS.
2: V rámci rozšiřování kapacit sociálního bydlení vybudujeme 8 malometrážních bytů o dispozici 1+KK či 2+KK na ulici Tovární. Náklady na tuto akci přesáhnou 20 milionů korun.
1: Větší část nákladů pokryje dotace, zbytek doplatí město. Stavební firma budovu zrekonstruuje od základu, některé části uvnitř zbourala, opravy se týkají stropů i střechy. Dům bude mít nové zateplení, okna, přívod vody, kanalizaci, ale taky elektroinstalaci, vytápění a vzduchotechniku. Kompletně se promění i vzhled domu. Zmizí původní břizolitová omítka, dům bude bílý s antracitovou střechou a některé jeho části budou obložené cihlami. A ještě doplním, že celá budova bude bezbariérová. Stavební firma postaví nový výtah v zadní části budovy.
0: Martine, můžeš přiblížit, jak vlastně fungují sociální byty v Českém Těšíně?
1: Jde o nájemní byty, které vlastní a pronajímá město. Radnice v současné době nabízí lidem bydlení na Kysucké ulici, kde jsou malometrážní sociální byty se sníženým nájmem. Třeba seniori i další zájemci si mohou žádat o takový byt prostřednictvím sociálního odboru. Musí ale splňovat zásady, které jsou uvedené na stránkách města. Může jít třeba o lidi, kteří pobírají starobní a invalidní důchod nebo příspěvek na péči, ale taky o mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením už od 18 let. O přidělení bytu rozhoduje městská rada. No a ještě doplním, že oprava domu na Tovární ulici bude hotová v září příštího roku.
0: Aktuální informace přinesl do studia Českého rozhlasu Ostrava Martin Knitl. Martin, díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. A bavit se budeme o kvalitě vod v přírodních koupalištích. Řekneme, kde se objevily sinice a kde můžeme plavat bez obav. Na slyšenou v poradně se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Je minuta po 11:15, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava a už za chvíli pro vás budeme mít tradiční seriál Dvakrát měř, jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s kolegou Kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na dotěrné letní vosy. Tak jsem zvědav, co Artur na ty dotěrné letní vosy vymyslel.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Konec léta je spojen s doťarným hmyzem a to jsou vosy. Schánějí potravu do hnízda a občas se s nimi nedá vydržet, třeba když sedíte na zahradě a něco grilujete. Vosy se vyskytují v přírodě od jara do podzimu. Své žihadelko mohou na rozdíl od včely při setkání s člověkem použít i vícekrát. Útočí ale obvykle jenom v ohrožení. Vosí bodnutí je sice bolestivé, není ale nebezpečné, samozřejmě s výjimkou alergiků. První pomocí je vymáčknutí jedu z rány ven a přiložení chladivých obkladů. Nejhorší je, když jedete třeba na kole a vosa se nedopatřením dostane do úst a bodne vás třeba do jazyka nebo do rtů nebo uvnitř do pusy. V takovém případě odborníci doporučují vyhledat lékařskou pomoc. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku Opavice, což je jeden z přítoků řeky Opavy. Podrobnosti k této zprávě a také další informace přinese do studia už za 4,5 minuty Lenka Blažejová. Budou to tedy zprávy Českého rozhlasu Ostrava. V té příští hodině dobrého dopoledne mezi 11. a 12. máme každý všední den ve studiu hosta. Dnes, protože je úterý, tak to bude v rámci pořadu poradna. Tentokrát to bude na téma kvalita vod v přírodních koupalištích. Hostem kolegyně Ivy Havlíčkové bude Jan Kresta z krajské hygienické stanice v Ostravě. No a tak uslyšíte čerstvé informace o tom, kde je čistá voda a kde naopak koupání hygienici nedoporučují.
2: Když

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Autobusové nádraží v Rožnově pod Radohoštěm se zmenší a část plochy se otevře lidem. Hladina Dunaje v Bratislavě je rekordně nízká, teče tam nejméně vody za posledních 30 let. Na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Alenka Blažejová, vítejte. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
2: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
0: Jablunkov opravil vodovod do městského lesa. Původní vodovodní řad totiž nestačil dodávat vodu na největší kulturní akce, které se v tamním amfiteátru konají. Stavební firma vyměnila potrubí, které vede z Bukovecké ulice přes pěší lávku do městského lesa.
3: Voda chyběla prodejcům ve stáncích s občerstvením, pak taky v sociálním zázemí. Nové potrubí má větší průměr než to původní a zajistí dostatek vody pro všechny odběratele současně. Z Jablunkova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm by se mohlo v budoucnu výrazně změnit. V současnosti působí zanedbaně. Vedení radnice už zahájilo jednání s majitelem dopravní společnosti Z Group. Podle mluvčího firmy Miroslava Slaného je cílem celý prostor kompletně přestavět.
4: Proběhlo velmi konstruktivní jednání se zástupci města Rožnov pod Radhoštěm s panem starostou a s městským architektem. Shodli jsme se na záměru zredukovat stávající dopravní část a dát nádraží moderní architekturu i nový směr. Uvolněná plocha by se následně otevřela veřejnosti v podobě příjemné smíšené zóny. Necháváme našim architektem zpracovat architektonickou studii, která konkrétně navrhne, jak by mohla nová podoba lokality vypadat.
0: Hladina Dunaje v Bratislavě klesla na nejnižší úroveň za posledních 30 let. Vodohospodáři kvůli tomu omezili proplouvání lodí přes plavební komory. V případě dalšího poklesu hladiny hrozí podle Slovenské televize a rozhlasu úplné zastavení vodní dopravy. V některých úsecích má Dunaj v Bratislavě až o 180 cm méně než je průměr. Brzké zlepšení stavu vodohospodáři neočekávají. Meteorologové na příštích 10 dní předpovídají mimořádně teplé a suché počasí. Sport. Fotbalisté Karviné po vyloučení z nejvyšší soutěže za údajné ovlivňování výsledků vstoupili do druholigové sezony porážkou 0-2 ve slezském derby v Opavě. Karvinští dohrávali od 65. minuty bez vyloučeného kapitána Jiřího Fleischmana. Trenér Svatopluk Habanec zažil vítěznou soutěžní premiéru na lavičce Opavy. Počasí. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, na horách maximech 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě varování z dálnice D1 na kilometru 343 za exitem Bravantice ve směru na Ostravu je uzavřený levý jízdní pruh. Do 21 hodin tam bude probíhat údržba a oprava svodidel.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne vám ze studia Českého rozhlasu Ostrava přeje Richard Piskala. Už za chvilku začne naše pravidelná úterní rozhlasová poradna. Tentokrát na téma kvalita vod v přírodních koupalištích. Hostem Ivy Havlíčkové bude Jan Kresta z krajské hygienické stanice v Ostravě. Ohlásí se vám už za chvilku a pozdraví vás tedy posluchače. Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
1: A hezký den u poslechu poradny přeje Iva Havlíčková. Letní počasí vybízí ke koupání v přírodě a tak, abychom si odnesli jen hezké zážitky, k tomu může přispět i dnešní poradna, protože naše téma je kvalita vody ve vodních nádržích. A já už tady ve studiu srdečně vítám Jana Krestu. Je to ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. Hezký den, pane Kresto.
2: Dobrý den, přeju.
1: No, já se rovnou zeptám, jaká je teď kvalita v těch koupacích místech, v těch nádržích v Moravskoslezském kraji, které monitorujete, které sledujete?
2: Tak můžeme začít pozitivně, protože vesměs je voda v podstatě vhodná ke koupání bez jakýchkoliv zdravotních obtíží. Přispělo tomu asi to počasí, které nevykazuje příliš velké teploty zatím, takže ta kvalita vod je v podstatě dobrá. Výjimkou jsou asi dvě přehrady na Brušperku a na Bašce, kde máme zhoršenou kvalitu, ale v podstatě to je důsledkem jednak v Brušperku možným výskytem cerkárií a na přehradě Bašce větším množstvím vodních rostlin, které v přehradě jsou i v důsledku minulé rekonstrukce nebo rekonstrukce v minulém roku přehrady, takže tam ten růst květin byl větší.
1: Takže sinice ve velkém množství, ve větším množství se nikde ještě neobjevily?
2: Sinice prozatím ne, protože to, dalo by se říct, odpovídá i tomu teplotnímu rázu počasí. Takže sinice prozatím ne, ale uvidíme s výhledem toho teplého počasí, jestli ten jejich růst nezapočne právě na přelomu toho července a srpna.
1: Těm sinicím právě prospívá to teplé počasí? Čekají nás ty teploty nad 30 stupňů?
2: Určitě je to teplé počasí.

0: v přelomu těch prázdnin vyskytují. Samozřejmě běžně hygienici kontrolují v rámci těch odběrů jednak na místě samém přírodní znečištění, ať už právě třeba větvemi, travinami. Kontrolují taky, jestli tam není nějaký zvýšený úhyn ryb nebo nějaké znečištění chemikáliemi. A potom v rámci těch laboratorních analýz klasicky mikrobiologické chemické ukazatele, které jsou sledovány, a v podstatě tento souhrn všech těch ukazatelů nám potom ukazuje vhodnost či nevhodnost té vody k samotnému koupání.
1: K tomu se možná ještě dostaneme podrobněji, ale chtěla jsem se zeptat, kolik těch přírodních nádrží v kraji kontrolujete, monitorujete?
0: No, máme celkem, pokud se nepletu, 25 koupacích míst na 18 nádržích, protože samozřejmě ty větší koupací nádrže nebo ty přehrady mají vícero koupacích míst, takže je to 25 koupacích míst, které jsou pravidelně sledovány v rámci té koupací sezóny.
1: Kdo by se chtěl podívat na to konkrétně, jaká voda tam je? Vy to označujete těmi známými symboly, sluníčky nebo smajlíky?
0: Oficiálně asi symboly, hantýrkou, smajlíci, sluníčka, takže určitě ano, ten nejjednodušší způsob je buď to se podívat na internet, na naše internetové stránky krajské hygienické stanice, případně na celorepublikový web koupacivody.cz, kde v podstatě mají návštěvníci možnost si překontrolovat všechny sledované vodní nádrže v rámci republiky a tam právě podle těch aktuálních odběrů zjistí, jaká ta kvalita na těch koupacích oblastech je.
1: Kdo nemá internet třeba, nebo se nepodívá, je to přímo vidět i u těch nádrží? Vím, že občas tam bývá taková určitě, jako nástěnka.
0: Určitě, jak říkáte, nástěnka je to informační tabule, která je vždy instalována na tom sledovaném koupacím místě, kde v podstatě návštěvníci mohou zjistit nějakou informaci o té dané přehradě a samozřejmě i ty aktuální výsledky v případě změny toho hodnocení. Naši zaměstnanci samozřejmě aktuálně mění ty symboly s vysvětlením, co a jak může znamenat ten daný symbol pro koupající se osoby.
1: Říká hygienik Jan Kresta a kvalita vod v přírodních nádržích je téma dnešní poradny, a to i po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bavíme se o kvalitě vod v přírodních koupalištích s hostem Janem Krestou z Krajské hygienické stanice v Ostravě. Už jsme říkali, že s tou kvalitou vod to letos vypadá dobře, že v podstatě na všech těch koupacích místech, která monitorujete, mohou lidé plavat bez obav. No a jinak můžete nám samozřejmě i volat sem k nám do studia, pokud vás k tomuto tématu něco zajímá. Číslo k nám do studia je 59 611 22 66. Pane Kresto, říkal jste, že vedro má vliv na to zhoršování kvality vody, ale jednu takovou opravdu velkou vlnu veder, nebo tu jednu velkou vlnu veder, kdy byly ty teploty opravdu rekordní, máme za sebou. Projevilo se to teda nějak na té kvalitě? Viděli jste tam zhoršení, nebo těch pár dnů nehrálo takovou roli?
2: Určitě dílčí zhoršení tam bylo, třeba co se týče průhlednosti vody, zvýšeného zákalu, mírného nárůstu těch sinic, ale ne do stupňů, které by znamenaly třeba zhoršenou kvalitu, respektive nějaké větší ohrožení zdraví. Takže určitě ano, ale předpokládám, jestli ta tepla, která mají přijít, budou delšího ražení, tak ta kvalita může být tímto výrazně ovlivněna.
1: Uvidíme, i já dávám přednost průhledné vodě, jak to bude dál s koupáním. No jak často ty kontroly vody na přírodních nádržích hygienici dělají?
2: Dělají se pravidelně skrze celou koupací sezónu, která je dána teda monitorovacím kalendářem, kdy ten odběr na tom každém koupacím místě je prováděn co 14 dní. V případě nějakých zhoršených výsledků se ale ten úsek zkracuje a je v podstatě ten odběr dělán následující týden, takže například pokud máme nějakou indikaci, že tam dochází k růstu těch sinic, tak následující týden se jede na opakovaný odběr, tak aby bylo v podstatě co nejrychleji podchyceno, jestli ta voda se zhoršuje nebo ne.
1: Tím pádem na té bašce možná teďka je to takový styčený prst tam.
2: Je to styčený prst asi nejenom na bašce, protože ono samotné ty přehrady mají určité zátoky, kde třeba ta voda je mělčí, nedochází tam takovému promísení té vody. Takže i v podstatě na těch větších nádržích může k tomu růstu těch sinic v těchto oblastech dojít.
1: Obecně dá se říct, že třeba štěrkovny nebo pískovny mají menší problémy s kvalitou vody než ty rybiníky a takové typy těch vodních nádrží?
2: Ono asi bude to záviset na vůbec profilu té vodní nádrže, to znamená, ať už je to třeba hloubka, nebo je to přísun právě těch živin díky nějakým splachům nebo nějakým původcům, dejme tomu nějakého fekálního znečištění, v podstatě tím, že tu vodu více znečišťují a poskytují právě živiny pro ty samotné sinice, nebo to můžou být splavy z polí, kde se dostávají hnojiva do té vody a ty sinice samozřejmě díky fosforu dusíku můžou prospívat a množit se.
1: Dělají ty odběry vod, vy jste říkal, bývá to obvykle jednou za 14 dní, jen v uvozovkách jen krajské hygienické stanice nebo hygienické
2: stanice? Tak v tomhle
1: stanice?
2: Rozsahu určitě ano, protože to je opravdu pravidelná aktivita a stěžení je tam i to monitorování nebo respektive informování té veřejnosti, ale samozřejmě správci povodí si dle mého dělají taky nějaké, dejme tomu, odběry, které jsou z hlediska jejich provozních důvodů stěžení, takže asi nebo respektive dělající ostatní, ale v tomhle režimu to dělá opravdu vyloženě krajská hygienická stanice.
1: Jak dlouho trvá to vyhodnocení testu? Vy ráno asi jedete tedy někam na tu nádrž, odeberete vzorek?
2: Běžně se jezdí v pondělí ráno, během konce středy jsou provedeny laboratorní expertízy a ty výsledky vyhodnocujeme ve čtvrtek, takže ve čtvrtek mohou v podstatě občané zjistit ten aktuální stav v rámci našich tiskových zpráv, které jsou uveřejněny jak na našem webu, tak samozřejmě jsou zasílány i do médií.
1: Už jsme to trochu nakousli, co se zkoumá v těch vzorcích, kromě sinic tedy?
2: Tak zkoumá se jednak ta mikrobiologie, chemie, to znamená, ať už jsou to například výskyt E. coli enterokoku, tak samozřejmě fytoplankton, mikroskopický obraz, to znamená obsah řas, dejme tomu výskyt různých rozsivek a podobně, takže ten vzorek je poměrně obsáhlý.
1: Tolik pro tuto chvíli host poradny Jan Kresta. Poradna pokračuje opět po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dnes probíráme kvalitu vody v přírodních nádržích a jestli máte dotaz k našemu tématu, linka 59 611 22 66 je připravena a připraven je také náš host, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě Jan Kresta, reagovat na vaše dotazy. No, pane Kresto, co udělá déšť s kvalitou vody?
2: Tak déšť v podstatě může, dalo by se říci, jak zlepšit, tak zhoršit kvalitu vody. Samozřejmě, jak jsme se bavili o sinicích, tak samozřejmě naředění té vody deštěm, pokud není doprovázen nějakými doprovodnými jevy, může tu koncentraci sinic v podstatě zmenšit a tu jakost vody zlepšit. Samozřejmě pokud jsou deště, které jsou doprovázeny s velkými splavy vody z polí a podobně, tak samozřejmě nám to může tu kvalitu vody zase zhoršit z hlediska průzračnosti zákalu a podobně, nějakých indikátorů fekálního znečištění a podobně.
1: Připomeňme, že aktuálně kvalita vody v přírodních nádržích, které monitoruje krajská hygienická stanice v Ostravě, je všude vyhovující, nikde není zákaz koupání, ale zeptám se, kdyby se někdo vykoupal v nádrži, protože čekáme ta vedra, nevíme, co to udělá s kvalitou vody, spíše to může mít ten negativní vliv. Takže kdyby se někdo vykoupal v té vodě, která už je tedy těmi sinicemi zasažená hodině, jaké problémy by mohl mít?
2: Tak kdyby nedbal to doporučení, které na těch informačních cedulích a zejména v případě těch červených smajlíků, kdy je označena voda jako nevhodná ke koupání nebo už toho černého, kdy je v podstatě vyhlášen zákaz, tak samozřejmě může to být spojeno se zdravotními potížemi. Taky záleží samozřejmě, jak citlivá osoba se v té vodě vyskytovala, jak tam byla dlouho, jestli si dal doušek vody při tom koupání a podobně. Ale samozřejmě většinou to může být spojeno s různými alergickými reakcemi, může to být v případě výskytu nějakých patogenů spojeno s žaludečními střevními potížemi. Takže asi nelze úplně to podceňovat, protože ta rizika tam jsou. Je to v podstatě voda, která je přírodní, není ničím ošetřovaná, takže ta rizika opravdu zdravotní jsou.
1: Asi ta první pomoc je osprchovat se po vykoupání v takovéto vodě?
2: Určitě, určitě to bývá jako první faktor při tady koupání v těch znečištěných vodách, takže osprchování vodou. V případě sinic se moc nedoporučuje otírání ručníkem teda, aby nedošlo k rozšíření těch sinic před samotným sprchováním, takže první určitě osprchovat. A samozřejmě v případě potíží neprodleně vyhledat lékaře a
1: mluvil jste o těch cerkáriích, které potenciálně mohou být nebezpečím pro koupající se v vodní nádrži v Brušperku. Ty se jak projevují na lidském zdraví?
2: No, v podstatě je to popisováno jako zejména obtěžující jev, kdy v podstatě po zapouzření těch cerkárií v kůži dochází k svědivé vyrážce, která je značně obtěžující, takže to bývá tím hlavním symptomem a problémem po vykoupání se v té vodě, kde se mohou vyskytovat cerkárie.
1: Tam jsem zase, nevím, jestli co je na tom pravdy, četla, že pomáhá namazat se před tím vstupem do vody, kde takové riziko může hrozit nějakým pořádně mastným krémem? Nevím, no.
2: Není tomu úplně tak, protože dosud asi nebylo vynalezeno nic, co by proti těm cerkáriím nějakým způsobem pomáhalo. Ze zahraničních zdrojů víme, že někdy jsou aplikovány snad krémy proti požahání medúzami, které by tady toto mohly odstranit, ale v našich podmínkách není žádný prostředek zatím, který by byl vyloženě proti cerkáři.
1: Který by byl doporučovaný, tak. Rozumím. No, je možné sinice poznat ve vodě na první pohled?
2: Tak určitě ano. V podstatě obecně se hovoří o dvou možnostech, ať už o takzvaně Marshallově testu, kdy v podstatě si můžeme do průhledné čiré lahve napustit vodu z přehrady, necháme ji vystavit zhruba 20 minut na slunci a ten výskyt sinic se v podstatě prokáže tím, že na samotném hrdle v podstatě vodní hladiny zůstane krupička zelená, připomínající jehličí trávu, a zbytek obsahu je v podstatě čirý. Pokud ta láhev zůstane celá zakalena, tak to spíše přiřazujeme výskytu řas.
1: Tak to je takový laický test, jak poznat synice, říká Jan Kresta, a na řadu přichází další pěkná písnička.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě jednou hezký den s poradnou Českého rozhlasu Ostrava. Kvalita vody v přírodních nádržích, téma, které probíráme s hygienikem Janem Krestou. My jsme se bavili o tom Maršálkově testu na zjišťování sinic v těch našich vodách, řekněme, v těch našich přírodních nádržích. Ovšem spousta lidí míří na dovolenou k moři. Můžete nám poradit, pane Kresto, jestli nějaký takový test pro laiky existuje i pro tu mořskou vodu?
2: No úplně asi ne, protože my máme teda jenom Karvinské moře, kde voda není slaná, ale úplně asi stejně se to posuzovat nedá, protože samozřejmě ta slaná voda má jiné fyzikálně chemické vlastnosti. Pokud se nepletu, tak v podstatě například praxe polských hygieniků je taková, že tam spíše dochází k tomu hodnocení z hlediska vizuálního hodnocení, to znamená, pokud dejme tomu v těch taky mělčích asi oblastech, zátokách, to moře vykazuje nějakou spěněnost velkou, kdy ta pěna je zelenou, žlutá, hnědá, tak se dá předpokládat, že i v těchto prohřátých vodách se můžou ty sinice vykazovat. Tamní opatření jsou, myslím si, řešena i tím, že na základě toho sledování jsou vyvěšovány třeba černé vlajky u těch pobřeží třeba Baltu.
1: Takže když vidím spěněnou vodu s nehezkou barvou, tak raději
2: okousek dál. Asi je to indikátor toho, že je tam něco špatně i v tom moři.
1: Sledujete vody i v bazénech? Tam je samozřejmě chlorovaná voda, jiným způsobem tam probíhá to čištění?
2: Určitě sledujeme, samozřejmě ten primární zákonný požadavek mají, nebo tu povinnost mají samotní provozovatele těch bazénů, takže ti samozřejmě do informačního systému zasílají ty pravidelné vzorky vody, ale samozřejmě sledujeme to v systému, samozřejmě i naše dozorová činnost je zaměřena na plnění požadavku provozovatelů bazénů, kde nejen vzorky vody, ale samozřejmě i provozní hygienu, dodržování provozního řádu kontrolujeme a vyhodnocujeme.
1: A všechno v pořádku letos zatím?
2: Prozatím nejsou nějaké výrazné přečiny.
1: A biotopová koupaliště ještě mě napadá. To je něco mezi tím bazénem s chlorovanou vodou?
2: Biotopy, ano, ty jsou v podstatě, ty jsou taky provozy, které teda mají provozovatele. Zde ale nedochází k nějakému chemickému čištění a podobně. Zde je to čištění té vody založeno na přírodním způsobu, ale stejně jako v podstatě informujeme o kvalitách vod na těch povrchových vodách bez provozovatele, to jsou ty vodní nádrže, tak povinností právě provozovatelů třeba těch biotopů je odebírat vzorky a v podstatě my jejich výsledky takto komunikujeme i v rámci těch našich zpráv, které ve čtvrtek vydáváme a hodnotíme i kvalitu vod na těchto biotopech třeba.
1: Vy jste říkal, že máte 3 biotopová koupaliště pod tím vaším dohledem?
2: Uvalno, Studenka a Kunčice pod Ondřejníkem.
1: Kunčice pod Ondřejníkem. Tam je to čištěné nějak na základě rostlin?
2: Ano, ano.
1: Na základě rostlin. Domácí bazén, já vím, že to je úplně jiné téma, ale domácí bazén se slanou vodou, je to řešení třeba toho, ať se člověk koupe i doma v čisté vodě?
2: Nedokážu posoudit, nemám tu zkušenost, asi je to vyloženě o technologii, která to umožňuje a nedovedu říct.
1: Tady taky toto. Se o to prostě člověk musí starat i o ty určitě domácí bazény, aby měl čistou vodu na koupání. Tak. No a to je z dnešní poradny vše. Přejeme příjemnou rekreaci, pokud se chystají naši posluchači někam k vodě. Poděkování patří dnešnímu hostu. Byl to Jan Kresta, ředitel odboru hygieny obecné a komunální krajské hygienické stanice v Ostravě. Děkuji, pane řediteli, a naslyšenou.
2: Já taky děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: No a příště se téma poradny bude týkat možných reklamací dovolené. Poradíme, jak na to, co dělat. No a teď už krásný den. Od mikrofonu přeje Iva Havlíčková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Miroslav Hanuš.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

zmizela jako laň u lesa v zemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný.

její vagóny a Kepler rozepsal nebeské zákony. Hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

Restaurátoři vyměňují v Opavě tisíce luxfér v kopuli historického obchodního domu Breda. Také o tom přinese podrobnosti ve zprávách Českého rozhlasu Ostrava ve 12 hodin Tereza Hájková. No a potom už začne dnešní hudební pošta. Mezi 12. a 13. budete moci jako každý den blahopřát svým oslavencům a také jim posílat písničky podle vlastního výběru.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu by podle premiéra Babiše měl být příští rok významně pod 400 miliardami. Město Český Těšín staví nové sociální byty. Restaurátoři vyměňují v Opavě Luxfery v kopuli historického obchodního domu. Bude většinou polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Schodek státního rozpočtu bude příští rok podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO výrazně pod 400 miliardami korun. Řekl to České televizi a ČTK před schůzkou s ministryní financí a stranickou kolegyní Alenou Schillerovou. Babiš chce v příštím roce tlačit vládu k úsporám.
2: Každý ministr dostal za úkol předložit tabulku, kde je rozpočet 26, návrh ministerstva financí na 27 a jeho představa. S tím, že samozřejmě zvlášť investice, a zvlášť jsem si vyžádal top 20 výdajů.
0: V příštím roce Babiš očekává investice do zdravotnických zařízení a pokračovat podle něj bude i výstavba dálnic a obchvatů měst. Babiš zároveň potvrdil, že by výdaje na obranu měly být 2% HDP. Letos plánuje stát hospodařit se schodkem 310 miliard. Český Těšín opravuje budovu, kde mají vzniknout nové sociální byty. Dům stojí na Tovární ulici nedaleko nádraží. V nových sociálních bytech budou žít lidé, kteří se ocitli v nouzi, mají nízké příjmy anebo pobírají invalidní nebo starobní důchod. Přestavba má být hotová příští rok v září, říká místostarosta za ODS Jan Pekař.
3: V rámci rozšiřování kapacit sociálního bydlení vybudujeme 8 malometrážních bytů o dispozici 1 plus KK či 2 plus KK na ulici Tovární. Náklady na tuto akci přesáhnou 20 milionů.
0: Bankovní identitu v Česku používá stále více lidí. Na konci prvního pololetí ji mělo 5 milionů 300 tisíc Čechů, tedy o 200 tisíc více než loni. Informoval o tom ředitel společnosti Bankovní identita Marek Růžička. Lidé službu nejčastěji používají při komunikaci se státem, hlavně pro přihlášení do datových schránek. Roste ale také zájem o nahlížení do katastru nemovitostí. Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v jedné z historických dominant Opavy. Do části střechy bývalého obchodního domu Breda musí postupně umístit 4200 luxfér. Rozsahem výměny je to unikátní operace.
4: Já teďka začišťuju luxféry zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxféru zvenku a tmelí.
5: Popisuje jedna z restaurátorek, jak skleněných tvárnic pomalu přibývá.
6: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxféry použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu.
5: Dodává Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Obnova kopule je spolu s výměnou oken a otevřením části přízemí začátkem celkové rekonstrukce památky, která byla kdysi největším obchodním domem v meziválečném Československu. Teď už Breda patří městu a radnice chystá nové využití budovy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno. Večer se obloha vyjasní, teploty do 25 stupňů. V noci čekejte jasnou nebo skoro jasnou oblohu a nejnižší teploty mezi 13 a 9 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude jasno nebo polojasno a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ludgeřovicích na Opavsku v ulici Lípová havaroval cyklista. Právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Počítejte proto s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné poledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám teď přeje Richard Piskala. Před námi je hudební pošta, takže jako vždy budete moci blahopřát svým oslavencům. Právě teď pro vás mám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Pokud tedy chcete někomu poblahopřát, volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v hudební poště už je s námi paní Liba z Kujav. Dobrý den, paní Libo.
2: Já vás zdravím, dobrý den a zdravím všechny posluchače. Dva dny jsem se nedovolala, takže v neděli měla paní Anna Vorlická svátek. A včera měla krásných 75 let. Milá Hanko, všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, pohodu. A ať se máš moc hezky. To ti ze srdce přeje Líba a Iluš. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
1: Rádo se stalo. Mějte se moc hezky, paní Libo. Nashledanou.

0: Pardubická šestka hrála a zpívala písničku Život je dar v Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Teď už vítám ve vysílání paní Jarmilu Střince. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde, tady je Jarmila Střince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní den je narozeninový pro paní Aničku Sabelovou Střince Terasy a také pro paní Helenku Kavulokovou Střince Lišbic. Zítra mají jmeniny Marty, proto všem přejeme jen to nejlepší, především paní Martě Barnovské Střince Dolní Lištné a paní Martě Konderlové Střince Kanady. Milé oslavenkyně, protože vás rádi máme, písničku vám posíláme, ať pohoda, radost, štěstí, zdraví, každičký den provází, život, ať je dlouhý sen, láska a pochopení, aby nechyběli v něm. K tomu boží požehnání vám ze srdce přejí vaše rodiny a připojují se manželé Lipkovi Střince Dolní Lištné celou rodinou. Mějte se, pane Richarde, moc hezky a budu se zase na vás těšit příště.
0: Děkuji moc, paní Jarmilo. Taky se mějte krásně. Naschledanou.

0: Zněla písnička Růže pro maminku v podání Šohajky. V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava teď vítám paní Aničku z Hatě. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde. Já zdravím všech a všechny posluchače. A mám veliké přání poděkovat vašemu kolegovi panu Vladimirovi, který mi dá opravdu krásnou písničku Neděli k nám zahra. Moc mu za to děkuju a přeju mu v životě jenom to nejlepší. A vám děkuju taky a pozdravuju se těch známých a přátel. Nashledanou.
0: Mějte se moc hezky, paní Aničko, a ještě dodatečně vám přeji všechno nejlepší k svátku. Nashledanou.
1: Děkuju, já vám taky děkuju.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Další písničku dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava teď někomu pošle paní Hanka z Ostravy. Dobrý den, paní Hanko.
3: Dobrý den vám všem. Chtěla bych poděkovat a s velikou poděkováním poslat písničku panu Karlu Večeřovi z Kopřivnice. Jeli jsme s klubem důchodců do Luhačovic. Kolegyně udělala pár kroků po výstupu z autobusu, spadl. Okamžitě ji zkusil zvedat, zavolal záchranku, zlomená stehenní kost, žádná švanda, ale s obrovským ochotou a pohotovostí sanitku rychle, to se jim tak nestává. Proto bych chtěla panu Večeřovi za nás za všechny poděkovat, že se paní ujala a počkal, až sanitka odjela. Děkuji, děkujeme.
2: A všechno, když to tak poslouchám, tedy relativně dobře skončilo. Je to tak, paní Hanko?
3: Ne. Musel odvezli ji do Zlína, do nemocnice. Tam ji nemohli hned operovat, neměla dobrou krev, tak ji převezli do Halířova, už je po dvou operacích a zde si poslouchá, takže zdravíme ji večeří zavolám opět.
2: Tak držíme všechny palce, ať je paní co nejrychleji zase zdravá. Vy se mějte moc hezky, paní Hanko, nashledanou.
3: A panu Večeřovi děkujeme. Nashledanou.

0: Milan Chladil zpíval písničku Krásné je žít. A je tady další přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Vítám paní Hildu z Karviné. Dobrý den.
1: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Zítra 29. slaví narozeniny Maja Viktoria Tartani z Pudlova. Milá Majinko, přeji vše nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, síly, koně, ať tě poslouchají a dělají ti radost. A mamka s taťkou, ať tě mají stále rádi. A já také tě mám ráda. To ti přeje prababička Hilda. A děkuji Českému rozhlasu za vyhledání písničky.
0: Chtěla jste, paní Hildo, něco od kapely Queen? Tak tady je jedna pěkná písnička. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tak to byla kapela Queen, no a teď už v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava míříme do Bohumína, kam zdravím paní Trutku. Dobrý den, vítejte paní Trutko.
1: Zdravím celý Československý rozhlas a všechny posluchače. Můj pozdrav poletí do Hlučína s mojí sestřičce Aničce Navratové k nedělnímu svátku. Milá sestřičko, posílám ti přáníčko s pěknou písničkou, aby si zdravá byla a spokojeně žila do 100 let. Ve zdraví, spokojenosti v lásce od všech, kteří tě mají rádi. To ti posílá sestřička Trutka s Tomášem. Moc krát vám děkuju za vyhledání písničky.
0: Rádo se stalo, paní Trutko. Posílám ji a vám přeji krásný den. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: Václav Žákovec a Anna Volínová zpívali nejhezčí tango. Teď už zdravím do Karviné pana Karla. Dobrý den.
1: Krásný dobrý po obědě, pane šéfredaktore Richarde Piskalo. Zdravím vás, celý český rozhlas Ostrava na Moravě, všechny posluchačů, celé rozhlasové rodinky. A v neděli měli meniny nebo sváteček, jak kdo tomu říká. Aničky, Andy, Anny. Já mám jednu, se jmenuje Anička Ďurašová, ne. Kroličková, Zavířova Šumbarku. Přeju jí hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Zdraví pevně jako chřen, ať se jí splní každý sen. Kapse trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrých a boží požehnání, to je z celého srdce přeji Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení, mějte si krásně. Všem posluchačům přeji krásné slunečné dny. I vám, pane Richarde, děkuji vám za vyřízení. Mějte se fanfárově.
0: Děkuji moc, mějte se také vy krásně.
1: Mějte se, na shledanou.

0: Hamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Další přání hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, to pro někoho teď bude mít paní Erika z Bohuslavic. Dobrý den, paní Eriko.
3: Dobrý den, pane šéfredaktore. Zdravím vás i posluchače rádia Ostrava. Minulý týden měli svátek Magdalenky. Mám paní Magdalenku Brusovou z Bílé vody v Opavě. V neděli měli svátek Aničky. Je to Anička Benková, Anička Manušová, a která měla začátek července narozeniny. Já jsem se nedovolala, tak proto z celého srdíčka jim přeji moc štěstíčka, zdravíčka, božího požehnání, a je Panna Maria chrání. To jim z celého srdíčka opožděně, ale přece přeje paní Erika. Děkuji vám a nashledanou.
2: Mějte se moc hezky, paní Eriko, nashledanou.
3: Tak.

0: Ty mě chráníš, pane můj, zpíval Josef Zoch v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. A míříme do Hlučína, odkud nám volá paní Danuše. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pan Cesný. A tato písnička poletí paní Aničce Navratové z Hlučína. Jednak měla teda svátek v neděli, ale chtěla bych jí také poděkovat za to, že nechává zahrát krásné písničky vždy členkám klubu seniorů v Hlučíně. Takže Aničko, moc ti děkujeme a k tomu svátku dodatečně ještě všechno nejlepší. To ti přeje předsedkyně a všichni z klubu seniorů v Hlučíně. Dana Porvolová.
0: Tak paní Dano, mějte se moc hezky, naschledanou.

0: Před námi už je závěrečná písnička na přání v dnešní hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Zdravím a vítám paní Hanu z Místku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Richarde. Srdečně zdravím vás a všechny posluchače, včetně posluchačů rozhlasové rodinky. Dnešní hudební dárek s přáním je pro Aničky, a to pro paní Aničku Dudkovou a Karasovou z Místku a pro paní Aničku Kuchnovou z Ostravy, které měly v neděli svátek. Milé Aničky, přeji vám dodatečně vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a radosti od celé rodiny, rodinnou pohodu. Dále vám přeji dobré přátelé, stálý elán, dobrou úrodu, co nejméně starostí, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se vám daří a splní se vaše přání. Posílám vám písničku, která se mi líbí, snad se bude líbit i vám. Zároveň děkuji těm, kteří mě přáli v těchto dnech k narozeninám a poslali pěknou písničku. Nemohla se dovolat Maruška, tak mi popřála telefonicky po paní Věrce. Nemohla se dovolat ani Ilonka, tak mi poslala zprávu. Děkuji paní Věrce, že vyřídila i vzkaz pro paní Aničku Kuchnovou.
0: Tak a já už pošlu písničku. Mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Hano. Posílám písničku a ještě předtím vás pozvu k poslechu pořadu Alex a host, který tady bude hned po 13. Dnešním hostem Alex Minářové bude herec Miroslav Hanuš. Příjemný poslech Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Richard Piskal.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Správa železnic může zbourat část poškozené vlakové trati na Opavsku. Policie odložila případ rasistických a nenávistných příspěvků na sítích poslance Turka. Frýdek Místek poprvé dražil odtažená auta. Zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Správa železnic může zbourat tři mostní stavby na poškozené vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi. Potvrdil to dopravní a energetický stavební úřad. Do další fáze se tak dostala obnova kolejového úseku, který kompletně zničili povodně v roce 2024.
3: Demolice mostních objektů a částí náspu uvolní prostor pro nové přemostění řeky Opavy a stavbu zvýšené estakády. Ta by měla vytvořit více prostoru pro průtok vody. Na jaře skončí projektová příprava a vlaky z Opavy do Kravař by měly znova vyjet na konci příštího roku. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Policie neobviní poslance za motoristy Filipa Turka kvůli nenávistným výrokům na sociálních sítích. Vedoucí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jan Vychyta řekl i rozhlasu, že vyšetřovatelé případ odložili, protože uplynula promlčecí lhuta. Kriminalisté Turka prověřovali třeba pro podezření ze schvalování trestného činu. Stíhat nebudou ani Deník N, který loni na desítky rasistických anebo sexistických výroků upozornil. V tomto případě policie prověřování ukončila s tím, že se Deník nedopustil trestného činu. Rozhodnutí není pravomocné, přezkoumá ho ještě dozorový státní zástupce. Město Frýdek Místek poprvé dražilo auta odtažená z ulic. Celkem 6 aut, které ještě nespadají do kategorie autovraků, město nabízelo za vyvolávací cenu 3000 korun za jedno. Automobiloví nadšenci měli zájem hlavně o 27 let staré BMW.
4: 10 000, 15 000. Boj o BMW nakonec vyhrál autonadšenec Michal Šefr z Olomouce s konečným příhozem 16 700 korun.
5: Je na něm pár zajímavých věcí a je to auto, které půjde možná zachránit.
4: Ostatních 5 aut za cenu jen málo vyšší než ta vyvolávací odkoupilo autovrakoviště ve Svěrnově. Město každoročně musí řešit 50 až 100 dlouhodobě odstavených aut. Jak mi říká náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, výtěžek z dražby tak zdaleka neuhradí náklady.
6: Je na to vázaná práce jako kvalifikované lidi, kteří se tím musí zabývat, místo aby se zabývali jinýma věcma.
4: Jen odtah na odstavné parkoviště vyjde na asi 2000 korun. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
2: Letní kino ve Valašském Meziříčí má za sebou v polovině prázdnin lepší návštěvnost než loni. Podle vedoucího Kina Svět Ondřeje Kalába za to může skladba filmů i lepší technika.
7: Z loňského průměru 40 diváků na představení v letním kině máme letos přes 60 diváků a to ještě druhé půlce července bylo docela špatné počasí. Takže letos jsou zatím dobré filmy, podařilo se nám vylepšit zvuk a myslím si, že se to tak sešlo, že zatím velice hezké výsledky.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Nové Míčině v ulici Beskydská havarovalo osobní auto. S opatrností projedete. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování Centálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Tálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi. Já se, to nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo. Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem. Někdo je zas moc na ně komunální. No tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohleto zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování, vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Tálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jaký jste měl pocit po skončení Tálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven, toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš minus 5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké lé.

Víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bohem lásku, já jedu dál. S bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska moc nehraje. No a byl jsem natřenej celý na hnědo, měl jsem jen takový suspenzor a jakože jsem hodně opálený, tak jsem byl natřenej na hnědo a skoro díl trvalo to ze sebe umejt, než tu roli odehrát. No tak na začátku. Ale bylo to Národní divadlo, bylo.
1: A že byste se tam nějak upíchnul, zůstal tam, o to jste se nesnažil, neusiloval?
2: Ani ne. To jako já jsem ta generace, co ještě k tomu vzhlížela, jako takové té metě, kde byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem

0: se na to necítil, ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová a ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. Tedy.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
0: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemr ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
0: tak
1: přístup?
0: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda, a já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale, jo. Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví, o fotbale prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
0: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
0: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně nějakou menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalýho je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že dospělí, dneska už jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že zase tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si toho žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo, možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhodí toho Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že o čem oni se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl, jo. My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak, jo. A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkalo, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu tiskovku, úplně nevoholený a jedl jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekli, že ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto.
0: Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, ale takové to fair play. Ale já, kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říkal, to není jako prospěšný tělo. Říkal, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Vám je líto toho, co prohraje?
1: No, mě je líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul.
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, si myslím, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřením a momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád. Jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí a tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No, teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů. Jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo. A já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Maud, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic, zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Maud. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90., kde je úplně jasný, a když já vím, že tohle je 38., potom jako 41., že těm lidem je 80. a ta válka bude trvat ještě do 45., jo, tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni. Prostě.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Řidiči se vracejí na opravenou trasu mezi Vrbnem a Heřmanovicemi. Letní provoz na bohumínském Kališoku nově kontrolují asistenti prevence. Čeští hasiči dál pomáhají ve Francii hasit rozsáhlé požáry. U Bordeaux hoří asi 40 000 hektarů. Zítra bude slunečno a naměříme do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Řidičům na Vrbensku končí dlouhé objížďky. Po 4 měsících oprav se dnes znovu otevírá silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku. Silnice potřebovala opravu kvůli poškození po kůrovcové těžbě a taky následkům povodní, které její stav výrazně zhoršily, upřesnil Otakar Pavlík z bruntálské správy silnic.
2: Tam byly nějaké hloubkové sanace ve vozovce a těch propustků bylo poměrně dost, takže tak, jak to tam vypadalo, těch nerovností a těch výtlupů tam bylo spoustu, takže teďka je to úplný komfort.
0: Bohumín posílil kontrolu na pláži Kališova jezera. Asistenti prevence kriminality dohlížejí na pořádek hlavně během horkých letních dnů, kdy k vodě přichází nejvíce lidí. Město tak chce omezit porušování pravidel i dopravní komplikace.
3: Asistenti prevence kriminality kontrolují na pláži dodržování návštěvního řádu a upozorňují návštěvníky na pravidla. Zaměřují se například na grilování mimo vyhrazená místa nebo na udržování pořádku v okolí jezera. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Policie v prvním pololetí letošního roku zadržela 169 lidí, kteří přes Česko přecházeli do dalších zemí Evropské unie. To je o 117 více než loni, ukazují její data. Většinou šlo o Rusy a nejčastěji směřovali do Německa. Využívali k tomu trasu z Chorvatska přes Maďarsko, Slovensko nebo Rakousko. Vzrostl i počet lidí s nelegálním pobytem. I přesto má podle policie transitní migrace minimální dopad na bezpečnostní situaci. Čeští hasiči dál pomáhají poblíž francouzského Bordeaux s hašením požáru. Podle velitele české mise, kapitána Václava Novotného, teď hoří v oblasti asi 40 000 hektarů území. Celkem už úřady kvůli požárům nařídili přesun více než 220 000 obyvatel. Podle Novotného usnadňují hašení alespoň zdroje sladké vody v oblasti.
4: Protože údržba vrtulníků následně je mnohem snazší, pokud bereme slanou vodu z moře, což jsme brali třeba včera, tak proplach motoru a veškerý omytí vrtulníků nám zabere po přistání ještě asi 3 hodiny, čili včera jsme končili o půlnoci zhruba a to nám pak bere zase prostor pro odpočinek.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9 stupňů, v údolích kolem 7. Zítra přes den pak čekejte jasnou nebo polojasnou oblohu. Nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříte maximálně do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 na trase z Českého Těšína do Frýdku Místku na 61. kilometru za Hnojníkem stojí porouchaná dodávka. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme hezké odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava, co 4 minuty po 14. hodině a za chvíli uslyšíme o tom, že správa železnic získala důležité povolení, které umožní stavbu nové vlakové trati mezi Opavou a Karabařemi. Jde o obnovu povodněmi zničeného úseku v okolí Malých Hoštic. My k tomu už teď chystáme podrobnosti. Ale také se zaměříme třeba na mrak ve tvaru květáku, anebo mrak, který připomíná obrovské pohoří nebo velkou věž. Pokud rádi chodíte na výlety a máte namířeno třeba o prázdninách na Frenštátsko, tak tyto informace načerpáte v lokalitě Horeček. Pozveme vás na zajímavé místo, které turistům nabízí takzvaný Atlas valašských mraků. A v této hodině toho bude rozhodně více. Třeba písničky, které nestárnou, od Heleny Vondráčkové nebo Hany Zagorové. Už za okamžik. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a do další fáze se posunula příprava stavby nové vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi. Týká se to úseku od Opavy do Malých Hoštic, který kompletně zničily záplavy na podzim v roce 2024. Správa železnice získala důležité povolení. No a jaké to je povolení, už prozradí kolega Martin Knitl, který je právě ve studiu. Hezké odpoledne, Martin.
1: Hezký den. Vypadá to jako drobnost, ale drobnost nezbytná, bez které by se stavět nedalo. Železniční správa má povolení od dopravního a energetického stavebního úřadu na demolici zbytků starých mostů a částí náspu, tedy na vyčištění toho úseku. Konkrétně jde o 3 mostní objekty. Uvolní se tak místo pro vybudování větší estakády, což je varianta, která nakonec zvítězila. Demolice mostů bude postupná, takže žádné odstřely a práce by neměly omezit nebo ohrozit obnovu blízké cyklostezky a chodníku, který lidé často využívají k cestě do obchodního centra.
0: A Martine, jak to aktuálně vypadá s přípravou stavby nových kolejí? Jaké jsou plány Správy železnic?
1: Ptal jsem se na to Správy železnic dnes a už jsem tedy zjistil, že všechno pokračuje podle původních dohodnutých plánů. To znamená, že koryto řeky a okolní záplavové území překlene nová mostní estakáda, větší asi o metr, tedy o metr výše položená než původní povodní zničený most. Umožní to bezpečnější průtok, pokud by se podobné problémy s velkou vodou opakovaly. Cena, tak ta je ovšem značná, ten poměrně krátký úsek vyjde na zhruba 500 000 000 korun. Stavba začne na jaře a skončí příští rok v prosinci. Vlaky se tam znova objeví více než 3 roky po povodních.
0: Ale lidé na Opavsku jsou bez toho spojení na té trati, tedy bez vlaků, už téměř 2 roky. Daří se to zvládat?
1: Zatím nevím o nějakém zásadnějším problému. Místo vlaků tam jezdí autobusy. Když sledují debaty, často je slyšet, že autobus je možná lepší než vlak, protože zastavuje na dostupnějších místech. Zase jsou ale lidé, kteří byli na krátké cesty motorákem zvyklí, bydlí třeba u kolejí a teď musí jinam. V každém případě jisté je, že se nové koleje vrátí. Po záplavách to totiž chvíli vypadalo, že tak drahou obnovu stát vůbec nezaplatí.
0: A o obnově povodněmi zničeného úseku trati v okolí Malých Hoštic jsme hovořili s Martinem Knitlem. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplána.
3: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
2: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a máme inspiraci na výlet, třeba na vycházku po turistické naučné stezce, kde objevíte místo, na kterém se dá pohodlně poležet a ještě přitom prozkoumat nebe nad hlavou. Jde o Atlas valašských mraků. Je to nové vyhlídkové zastavení v lokalitě Horeček ve Frenštátě pod Radhoštěm a nabízí úplně originální zážitek. Prozkoumala ho redaktorka Petra Štrimplová.
1: Atlas valašských mraků. Zajímavé místo, ke kterému víc informací se dozvím od Patricie Pustějovské z Turistického informačního centra ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tak kde my se nacházíme?
2: My se nacházíme na Horečkách. Je to vlastně takové nejstarší nebo nejvíc oblíbené místo tady v Beskydech na Frenštátsku. Turisticky i rekreačně oblíbené. A vznikl tady vlastně nový takový point, který doplňuje nové lavičky, nový mobiliář na Horečkách. Je to Atlas valašských mraků. Dá se říct, že tady lidé můžou zalehnout do dvou nových laviček, vegetit, prostě odpočívat a přitom pozorovat mraky. A aby věděli, jaký který mrak co vlastně je, tak je k tomu určena tady mrakomluva, kde se dozvědí, jako, co je to nebeský závoj, šedá mlha, beránky na nebi můžou pozorovat, anebo taky temný král mraků, což je bouřkový mrak. Takže se tu vlastně dozvědí takové zajímavosti. A hlavně i ten panel jakoby má poučit o tom, že to, co si doneseme do přírody, máme si i odnést. Takže všechny odpadky sebou zpátky a rozstřídit tam, kde patří plast, tam, kde patří papír, všechno prostě uklidit, nic tu nenechávat.
1: Já se vrátím ještě k těm vysvětlivkám, protože to máte moc pěkně udělané. Je tady bača mezi ovečkami na zádech, ten naviguje na to, aby se člověk opravdu lehl na tu lavičku. No ale k těm typům mraků, cirrus, stratus, cumulus, pěkně to máte i s vysvětlivkou, co teda který mrak, jak vypadá, co připomíná, třeba květák připomíná cumulus. To jsou takové ty, jak ze Springfieldu,
2: ano,
1: myslím,
2: ano.
1: Od Simpsonu. Tak tady se dá teda poležet, posedět, odnést si kousek valašského nebe.
2: Ano, přesně tak. A prostě odpočinout a nechat se prostě unášet těmi mráčky a modrým nebem nad hlavou, když nejsou mraky, takže je to paráda.
1: A přes mraky teda, nebo pod mraky, když se do té krajiny člověk z těch lehátek rozhlédne, tak co vidí, jaké výhledy se otevírají?
2: Takže z této strany, právě z opačné strany Horeček, vidíme Červený kámen, který je vlastně kopec mezi Lichnovem a Kopřivnici a Štramberkem. Mm-hmm. A zároveň tady vidíme i Kotouč ve Štramberku. Kde se těží vápenec, takže myslím si, že je to zase jiný pohled na Beskydy a moc pěkný, jako je to prostě paráda.
1: No a tohle je vlastně jedno místo na nějaké trase, na stezce, na putování.
2: Víceméně tady to místo doplňuje naučnou stezku Beskydské nebe. Je to takový nově vzniklý point s lavičkami, takové jednoduché místečko, které doplňuje ten nový mobiliář tady přímo na Horečkách.
1: Takže odkud kam my putujeme?
2: Z této strany se dostaneme vlastně k bývalému hotelu Vlčina. A můžeme pokračovat dál k Lurdské kapli a dostaneme se dál vlastně ke Skokanskému můstku.
1: Tak přijďte na Horečky. Poležení, posezení, pokoukání i nějaké to šlapání v terénu. Patricie Pustějovská z Frenštátu pod Radhoštěm, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava a rádi bychom vás pozvali také k zajímavostem, které zmíníme třeba krátce po 15. hodině, protože vás pozveme do Třince, abyste si ho mohli prohlédnout takzvaně z ptačí perspektivy a také abyste mohli vidět třinecké železárny, které jsou doslova protkané potrubím, také kolejemi a tokem řeky. To vše nabídne výstava fotografií v Třineckém muzeu, kam vás za chvíli pozveme. Dále se podíváme na zámek v Jindřichově na Bruntálsku, kde bude v sobotu velká středověká slavnost. Co vše na vás čeká, tak to prozradíme, jak jsme se zmiňovali krátce po 15. hodině. No a nevynecháme ani zámecké léto s Františkem Kinským. A po hodině 16. nás čeká pravidelná humoriáda. Dnes v ní bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec, dramatik, scenárista a divadelní režisér Antonín Procházka.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naším středečním hostem bude Michal Schmidmajer, frontman kapely Myšak Band. Je to kapela amatérská, ale na svém debutovém albu jim hostuje například Michal Prokop nebo Michal Žáček. Čím dalším je album zajímavé, dovíte se z rozhovoru Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Rožnov pod Radhoštěm chce přebudovat zchátralé autobusové nádraží na moderní dopravní terminál. Jedná proto s jeho

0: Hodina 48 minut, to je přesný čas. Věříme, že nikam nespěcháte a že právě chcete poslouchat Český rozhlas Ostrava a dozvědět se další aktuální informace. My se podíváme do Rožnova pod Radhoštěm, tam, kde jsou schátralé přístřežky a rozpadající se asfalt. Tak dnes totiž vypadá autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm. Město chce prostor přebudovat na moderní dopravní terminál. S majitelem soukromé společnosti teď jedná o tom, jak zanedbaný prostor společně proměnit.
1: Já to tady mám rád tak, že my se tady sejdeme jakože kamarádi.
2: Čekáme na autobusy, pojedeme
1: do práce a
2: dáme si tady kávu, nebo to pivo jedno, nebo to a jdeme do práce, nebo...
3: U kiosku na autobusovém nádraží stojí skupinka mužů, čekají na autobus do práce, scházejí se tady roky. Kolik vás tu chodí tak ráno, kolik se vás sejde?
2: 20 lidí.
3: Přeplněné koše, rozbité sklo, občas i stříkačky. Podle mužů od kiosku to není jejich práce. Nepořádek tu podle nich dělají mladí, kteří sem chodí večer od nedalekého supermarketu.
1: Jo, tady kolikrát o víkendu, tady je vždycky prostě odpadky, sklenky rozbité a tak.
3: Město by s tím rádo něco udělalo, jenže nádraží mu nepatří. Jedním z nástupišť se mnou prochází nezávislý starosta Jan Kučera.
4: Důležité, že to soukromý pozemek a já jsem moc rád, že majitel je svolný k diskuzi o tom, o budoucnosti autobusového nádraží. Pokud se podíváme na jiná města, která modernizovala, tak ta autobusová nádraží jsou třeba třetinové velikosti. Takže my tady poměrně uprostřed města máme příležitost udělat tady moderní, malé, funkční autobusové nádraží a ta zbývající část má potenciál proměnit se na něco jiného, co bude městu sloužit.
3: Když se rozhlédneme, na dohled od nás je rekonstruované vlakové nádraží, také nový přednádražní prostor, jsou tam moderní prvky, altán, nová zeleň.
4: My v Rožnově myslíme dopředu, začalo se postupně, bylo to vlakové nádraží, které se podařilo opravit, dostat pod kamery a dneska je bezpečné a čisté. Byly tady rozpadající se budovy, ve kterých přespávaly osoby bez přístřeší, byly tam problémy, dokonce požár a my jsme to koupili, zbourali a proměnili na moderní veřejný prostor a ta třetí část je soukromá a proto teď jednání se soukromým majitelem, protože my vidíme velkou příležitost pro město, ale právě i pro toho investora.
3: Jestli kiosk zmizí a promění se i nádraží, záleží teď hlavně na jeho majiteli, společnosti Z Group. Podle mluvčího Miroslava Slaného už se rozběhla jednání s městem.
5: Proběhlo velmi konstruktivní jednání se zástupci města Rožnov pod Radhoštěm s panem starostou a s městským architektem.
3: Společně hledali možnosti využití celého prostoru nádraží.
5: Shodli jsme se na záměru zredukovat stávající dopravní část a dát nádraží moderní architekturu i nový směr. Uvolněná plocha by se následně otevřela veřejnosti v podobě příjemné smíšené zóny. Necháváme našim architektem zpracovat architektonickou studii, která konkrétně navrhne, jak by mohla nová podoba lokality vypadat.
3: Návrh pak bude společnost následně intenzivně konzultovat s vedením města. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Výjimečný trest za zapálení ženy ve Frýdku Místku potvrdil nejvyšší soud. V pondělí začnou opravy potrubí u vlakové zastávky v Kopřivnici. Uzavře se stezka pro pěší i cyklisty. V Opavě pokračuje výměna kopule v bývalém obchodním domě Breda. Zítřejší počasí bude slunečné a teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. David Anderka, který ve Frýdku Místku polil benzínem a zapálil ženu, si odpiká výjimečný trest 24 let ve vězení. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, řekla to dnes mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. K útoku došlo v roce 2024. Žena ho přežila, utrpěla ale těžké popáleniny na polovině těla. Podle pravomocného verdiktu musí Anderka také absolvovat ochranné psychiatrické léčení a zaplatit ženě odškodné 3 miliony korun. Přibližně stejnou částku má pak uhradit i pojišťovně. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řešit i s dalšími ministerstvy. Řekl to po jednání se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO. Ministry chce příští rok tlačit k provozním úsporám. Zároveň očekává růst investic. Přesnou výši schodku Babiš nezmínil. Dopoledne ale řekl, že by to mělo být významně pod 400 miliardami korun. Tento týden by měl premiér o rozpočtu jednat taky s ministry obrany a vnitra. V jednání bude podle něj pokračovat i Alena Schillerová.
3: Paní ministrině vlastně po vládních prázdninách začne vyjednávat s jednotlivými ministry. Zatím šéf rozpočtu pan Týl bude vyjednávat na svoji úrovni, takže já jako vám teď asi neřeknu nic konkrétního.
1: Podle Schillerové bude možné udělat přesnější odhad deficitu až po zpracování makroekonomické prognózy za srpen. V Kopřivnici začne v pondělí oprava teplovodu poblíž vlakové zastávky. Kompletní revitalizace si vyžádá omezení pro chodce i cyklisty. Kvůli uzavření stezky od zastávky pod Dělnickou ulici budou muset využít nadchod nad tratí. Současně se město rozhodlo pro opravu přístřešku zastávky. Vymění střechu a vytvoří prosklené otvory, aby lidé lépe viděli přijíždějící vlak. S pracemi začne firma v polovině srpna a vše by mělo být hotovo na konci září. Restaurátoři už vyměnili více než 300 Luxfer v kopuli bývalého obchodního domu Breda v Opavě. Celkem jich musí do prosklené střechy umístit 4200. Potvrdil to restaurátor Tomáš Oršový, který dohlíží na průběh rekonstrukce za zhruba 20 milionů korun. Rozsahem výměny je to podle něj unikátní oprava, takže se neobejde bez improvizace a řešení nečekaných problémů.
4: Bohužel my vlastně nemáme možnost ani čerpat z nějaké takové podobné realizace, takže byl stanoven nějaký restauratorský záměr, podle kterého se vlastně držíme. Samozřejmě za pochodu musíme řešit i různé překvapivé momenty, ale práce jdou podle plánu a určitě to zvládneme.
1: Bývalý obchodní dům Breda patří městu Opava. V plánu je i celková rekonstrukce a nové využití budovy, včetně restaurace, obchodů, přemístění loutkového divadla a spolupráce se soukromými firmami.
2: Počasí.
1: Zítra bude v našem kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměříte do 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 38. kilometru za Rychalticemi ve směru na Frýdek Místek se srazilo osobní auto s dodávkou. S opatrností je místo průjezdné. A pozor taky na dálnici D56 na trase z Frýdku Místku do Ostravy. Na 48. kilometru za Sviadnovem stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 15. hodině přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. A jak jsme se zmiňovali už před chvílí, zveme na výstavu fotografií v Třineckém muzeu, na níž si můžete prohlédnout Třinec z výšky a také vidět železárny, ve kterých je vlastně naprostá spleť potrubí, kolejí. A také tudy teče řeka. To může být velmi zajímavé. Pozveme i na zámek v Jindřichově na Bruntálsku, kde se v sobotu chystá velká středověká slavnost. Přidáme také pravidelnou anketu. Když jsme byli u toho zámku, tak nás čeká také zámecké léto s Františkem Kinským a nevynecháme ani pochoutkový rok. Uslyšíme o receptu na výtečný piškotový zákusek s ovocem a sněhovou čepicí. Máte se opět na co těšit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. A fotograf Pavel Zubek z Třince se zaměřuje na průmyslové areály, hlavně hutní provozy. Fotil je na Ukrajině, ve Vietnamu, v Belgii, Německu a samozřejmě i doma v třineckých železárnách. A právě třinecké železárny nechybí na nejnovější výstavě Pavla Zubka v galerii na schodech v Třineckém muzeu. Tentokrát si ale fotograf vzal na pomoc dron a přidal i záběry na město. Fotografie si s pracovnicí muzea Lucií Kinžorovou prohlédla redaktorka Iva Havlíčková.
1: Ta galerie na schodech, tentokrát výstava fotografická od Pavla Zubka fotografie.
2: Je to třinecký fotograf, pan Pavel Zubek, který se specializuje na focení železáren nebo různých továren. A tahle ta výstava se jmenuje Verk a město z ptačí perspektivy. A jak my říkáme, přijdete tady, my vám nasadíme křídla a můžete si prohlédnout město nebo železárny z ptačí perspektivy, prostě z hora. Je to pohled, který běžně neuvidíte, protože do takové výšky se jen tak nedostanete nad ty budovy. Je to tím, že vlastně pan Zubek fotí z dronu, a proto nám umožní tenhle ten pohled. Fotografie jsou velmi zajímavé a opravdu ten pohled je jiný.
1: Ano, živá továrna, je vidět, že to tam funguje, že se tady pracuje, že to tam hoří, že to tam dýmí.
2: Dýmí a hoří, ano, to je z toho horního pohledu taky krásně vidět. Je i krásně vidět, jak jsou třeba ty železárny protkané, ať už potrubím, nebo kolem, nebo i ta řeka protéká vlastně kolem, můžete z toho horního pohledu vidět a vidět i tu překvapivě krásnou zeleň. Ať už v železárnách, anebo ve městě. Tady můžete hodně vidět, jak je Třinec, jak i železárny jsou hezky zelené.
1: Určitě zajímavé pro pracovníky, nebo bývalé pracovníky železáren, podívat se na ten svůj podnik, kde třeba strávili ten svůj život z výšky. A tady třinecké sídliště.
2: Ano.
1: Také z výšky?
2: Také z výšky a zase ten pohled, než se trošičku zorientujete, chvíli trvá, než třeba najdete, že vlastně tohle místo znáte, nebo tady zrovna bydlíte, ale tím, že je to zhora, tak to vypadá opravdu trošičku jinak.
1: Fotil zřejmě při východu slunce i západu slunce, za dne v noci.
2: Ano, tady třeba zrovna kousíček nad náma zrekonstruované kino Kosmos, takže tady už vidíme krásně nové.
1: Dodává Lucie Kenžorová. A výstava na schodech pokračuje ještě tady dál po celém schodišti, takže my se ještě podíváme i tady do patra. Kostel v Gutech, poznávám.
2: Ano, poznáváte správně, dřevěný kostelík v Gutech, který už teďka je znova postavený a už je opět možné se domluvit na prohlídce.
1: Další pohledy tady na město Třinec.
2: A tady opět za váma železárny.
1: A zrovna se tady zastavil i jeden z návštěvníků, pan Tomíček.
3: To místo, že vím, fotografie.
1: Třinecký železáren z výšky.
3: Už z letadla jsem se nechal jako vyvez, chodím po kopcích a teď to vidím novou techniku.

0: Javorovi, tady oblíbená turistická zastávka, spousta lidí jezdí.
1: A i Třinec tady pod sněhem, fotografická výstava Pavla Zubka bude taky k vidění ještě celý tento rok?
0: Ne, ta je kratší, tak pokud chcete stihnout, tak do 38.26 bude u nás k vidění.
1: Dodává Lucie Kenžerová, z Třince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: země.
1: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava vás 5 minut před 15:30 pozveme na velmi zajímavou akci, konkrétně do zámecké zahrady Jindřichovského zámku na Bruntásku, kdy o víkendu bude velká středověká slavnost. Připomíná totiž 770 let obce Jindřichov. Co všechno program nabídne, to už nám přiblíží nezávislý starosta obce Martin Kordoliak, se kterým jsme v telefonickém spojení a přejeme hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne vám, posluchačům.
1: Pane starosto, na Facebooku prezentujete slavnost jako akci roku velmi výrazným videem, které připomíná mimo jiné výročí založení obce a téma je silné. Budou rytíři, koně, souboje, středověké ležení, předpokládáme. Tak jak velký tým do dění slavnosti vlastně zapojujete?
2: No, ano, letošní slavnost to bude skutečně velkolepá, tematicky navážená výročí založení samotné obce. Vrátíme se spolu do roku 1256. A do dění slavnosti bude zapojeno přibližně 70 účinkujících a členů realizačního týmu, což je velká masa a věřím, že tato masa dokáže připravit den, který bude nejen důstojnou připomínkou historie vaší obce, ale také příjemným společenským setkáním pro všechny generace.
1: Program je zaměřený na celou rodinu, tak co dalšího zajímavého třeba kromě rytířů, koní, soubojů, středověkého ležení si v sobotním dni ještě návštěvníci mohou najít?
2: Tak program je důkladně připraven a připraven tak, aby si na své přišli opravdu všichni, jak děti, rodiče, tak i seniori. A kromě hlavního historického programu s rytíři, koňmi a souboji čeká návštěvníky pestrý doprovodný program, jako je lukostřelba, kejklíři, sokolníci tam budou, pouliční představeníčko pro malé, koncert historické kapely a zakončíme to takovou závěrečnou ohnivou show.
1: Já myslím, že kdo nás slyší, tak se začíná těšit už teď a určitě míří do Jindřichova na Bruntálsku, ale zmiňme, slavnost bude v zámeckém parku, tedy v Jindřichově na Bruntálsku. Budou moci lidé, kteří přijedou, si prohlédnout i zámek a jeho expozice?
2: Tak určitě předpoklad, že ano, že samotný zámecký park je nádherný, 5 hektarů plochy pokošené, připravené přivítat spoustu návštěvníků a samotné expozice a ty komnaty budou zpřístupněny a budou probíhat komentované prohlídky s výkladem a s průvodcem.
1: Tak připomínáme, že zveme na velkou středověkou slavnost do zámecké zahrady v Jindřichově na Bruntálsku, tak připomeňme, v kolik velká středověká slavnost v sobotu začíná.
2: Tak celý program bude po úvodním prologu začínat průvodem směrem k zámku v 15 hodin, v sobotu 1.8.
1: Jsme všichni zváni, za to děkujeme starostovi obce Jindřichov na Bruntásku Martinu Kordoliakovi, který nás detailně informoval o probíhajících oslavách 770 let obce Jindřichov. Ať se vše vydaří, naslyšenou.
2: Děkuji vám a naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Deka, teplejší oblečení, repelent a neuškodí také pláštěnka. Tím vším je dobré se vybavit, pokud chcete vyrazit do letního kina. Zatímco některým lidem to moc neříká, tak pro jiné je filmové představení pod širým nebem skvělým letním zážitkem. Tak jak to máte vy a na které filmy chodíte nejraději? Ptali jsme se v dnešní rozhlasové anketě náhodných kolemjdoucích.
1: No, tak v letním kině jsem nebyl hodně dlouho, takže asi na nic.
2: Do letního? Tak je většinou vůli klukovi tak na pohádky.
3: Do kina nechodím vůbec, ne, protože je moc drahý. Tak...
4: Ježkovi oči, tam jsme nebyli asi nikdy.
5: Na to nemůžem odpovědět.
4: To se těžko odpovídá, no, nebyli jsme nikdy.
6: Ježiš, já tam jsem nebyl aspoň 100 roku. No, dřív jsme chodívali na Angeliku a na takové, že? Jak jsme byli takový ve vašich letech, ale teď už v kině jsem nebyl. Už dlouho.
2: Tak většinou do letního kina chodíme s dcerkou, ať si to užije, takže na rodinné filmy, no. Na pohádky.
5: Chodíte často do letního kina?
2: Ne, moc často ne. Kobaři se žerou nebo to, ale byli jsme dvakrát, třikrát minulý rok.
7: Byl jsem tam tu sobotu na film Backrooms a popravdě asi už tam znovu nikdy nepůjdu. Z důvodu nízké kvality audio aparatury a bídného designu kina.
8: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Každý den s námi během letních prázdnin můžete navštěvovat české zámky. Poznáváme je s hrabětem Františkem Kinským. Tak kam se zámecké léto vypraví tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Míříme na západ Čech, kde na okraji Doupovských hor stojí zámek Valeč. Patří k nejpůsobivějším barokním krajinám v Čechách. Architektura se tu přirozeně propojuje s přírodou a sochařským uměním Matyáše Bernarda Brauna. Na místo vás vezme Jana Strejčková.
3: S kastelánem státního zámku Valeč Milošem Bělohlávkem se blížíme k hlavnímu vstupu do zámku.
4: Valeč není úplně běžný zámek. Když člověk přichází na zámek, tak očekává, že uvidí nějaké, řekněme, standardní vybavení. To znamená lovecké trofeje, obrazy, co se na vás všude dívají, interzovaný nábytek, benátská zrcadla. A jenom když vejdeme do průjezdu, tak vidíme, že Valeč je jiná. Protože Valeč je vlastně reprezentantem památek, které ve 20. století neměly to štěstí, že zůstaly zachovány. Valečský zámek po roce 1945 byl zestátněn, stejně jako všechny hrady a zámky v Čechách. Nejprve tady byla ozdravovna, pak tady byly sirotci Severní Koreji, pak dětský domov, a to až do roku 76, kdy zámek v podstatě do základů vyhořel. Během jedné dubnové noci před 50 lety zámku schořily střechy, propadlo se celé druhé patro a v některých částech se zámek zřítil až do suterénu. Takže my tady všude kolem nás vidíme zdivo otlučené až na cihlu, pobořené klenby, poničené průchody. To všechno jsou ještě právě stopy ať už toho požáru, anebo toho, že pak dalších 20 let ten zámek v podstatě zůstal svému osudu.
3: No ale my jsme teď vstoupili do sálu, který je krásný a reprezentativní.
4: Je to tak, tohle je takzvaný Braunův sál, historicky velká jídelna, což je největší historický prostor zámku. Vidíme nádherné štuky, barokní fresky, původní parkety z konce 19. století. Je to jediná místnost, která prošla ve své podstatě kompletní renovací a rekonstrukcí, a my vidíme víceméně v podobě, jakou mohla mít na konci 19. století. My teď stojíme před budovou zámku a před náma vidíme ohromnou zelenou plochu našeho anglického parku. Vidíme tam kopie Braunových soch, originály uvidíme za chvilku. Máme tam trosky největší nebo jedné z největších vodních kaskád ve střední Evropě. Máme tam nádherný letohrádek, úžasné barokní divadlo, takzvaný teatron, kde se v baroku odehrávaly barokní opery a veliké slavnosti, ohromné iluzivní brány, které ohraničovaly konec parku.
3: No a pokud jsme před chvílí měli možnost vidět kopie soch, teď vcházíme do lapidária.
4: To lapidárium, stejně jako zámek, je jiné, protože běžné lapidárium, což je ve své podstatě domov důchodců pro sochy, tak to je místo, kde většinou sochy vidíte v bílém světle na bílém pozadí. Tady ne, tady slyšíte hrát hudbu, vidíte barevné světlo a je to právě pro navození barokní atmosféry, protože ty sochy kolem nás, je tady 28 soch z dílny Matyáše Bernarda Brauna, vidíme spoustu emocí, pohybu, Perseus s hlavou Medúzy a Andromedou, boha Dionýza, boha vína, Deméter, bohyni úrody, Afroditu, boha času, Chrona, a to všechno kolem nás se různě kroutí a prohýbá, a ta hudba, ta světla tomu dávají tu barokní atmosféru, protože baroko je především o emoci, o tom, co ve vás socha vyvolává. Je celkem jedno, kdo na ní je, je jedno, kdo ji vysochal, ale záleží, jakou emoci si odnášíte, takže to naše lapidárium je určené úplně pro kohokoliv. Stačí tady být, užít si ty sochy a kochat se, protože takhle velikou sbírku barokních soch, navíc z dílny Braunovy, tak to je jedna z největších sbírek tohoto typu v Čechách.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Valeč si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a v neděli vám Patrik Dozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze třetího místa roku 2023. Šlo o piškotový zákusek s rebarborou a sněhovou čepicí. Původně od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. Naučíme se tento zákusek teď dělat s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale poradci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vodochodský, Jaroslav Sapík, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Roman Paulus a právě Vojtěch Vrtiška. A ten se recept vylepšil podle svého, jak zjistil Patrik Rozehnal.
1: Takže na piškot budeme potřebovat 3 vejce, 3 lžíce cukru krupice, 3 lžíce hladké mouky, 2 lžíce pistáciové mouky a nějakou špetku soli. Na máslový krém budeme potřebovat 375 gramů plnotučného mléka, 60 gramů kukuřičného škrobu, 5 žloutků, 300 gramů másla, 45 gramů cukru krupice, 85 gramů pistáciové pasty. Pak 300 gramů rebarbory, vanilkový lusk, 75 gramů cukru krupice, takovou větší hrst. A na sněhový krém 90 gramů bílku a 180 gramů cukru krupice.
2: Pochoutkový rok.
1: Já začnu krémem. Tak můžete buď zahřát mléko spolu s cukrem, bokem si rozmíchat žloutky spolu se škrobem a pak částí toho mléka si přelejete ty žloutky. My to uděláme tak, že si všechno hodíme do jednoho hrnce, provaříme, protože máme malou gramáž, tam to úplně v pohodě jde. A pak si tam hopneme tu pastu, promícháme, vylejeme si to na nějakou podložku do plochy, zachladíme.
3: Ten studený krém dáme do mísy od robota. To znamená, teď tam dáme rovnou i to máslo. Vyšleháme to?
1: Je to tak.
3: A mezi tím si připravíme náplň z rebarbory. Tu nakrájíme na drobné kousky, nasypeme do pekáčku, zasypeme cukrem, přidáme vanilkový lusk a pečeme při takových 160 stupních 20-30 minut do měka. Teď asi něco, na co to usadíme, ne?
1: Uděláme si korpus. Bude to vlastně základní piškot, kdy si vyšleháme bílky spolu s cukrem. Rychle tam vyšleháme žloutky. Nechceme šlehat ty žloutky společně s tím sněhem už. Mohli bychom si pak dalším šleháním ten sníh schodit. Teď přidávám hladkou mouku, pistáciovou mouku nebo mleté pistáce nebo mleté jakékoliv ořechy a trošku soli.
3: A zase jenom promíchat medlou v ruce.
1: Přesně tak.
3: A teď to půjde na co? Na plech s pečícím papírem?
1: Vezmu si plech, na něj si dám pečící papír, udělám si nějaké kolo okolo třeba 23 cm, protože budeme vykrajovat z něho kruh. My si to dáme na nějakých 180. Když to dáte na 200, taky se nic nestane.
3: Ten náš piškot pistáciový.
1: Teď si ho stáhnu z pečícího papíru a vykrojím si kolečko o velikosti rávku na můj dort. Teď si vezmu nějaký podnos, na kterým budu servírovat ten dort, využiju ten náš ráfek, ten si vyložím acetátovou folií. Klidně si můžete ustřihnout pruh pečícího papíru, ten efekt bude stejný.
3: Tím vyložíme tedy stěny toho ráfku dortového.
1: A posadíme si tam náš piškot.
3: Ten krém naneseš na ten piškot pomocí cukrářského sáčku, jenom prostě to vytlačíš, na to naneseš tu rebarboru nějak?
1: Ještě se to roztáhnu trošku do krajů té formy. Mám tady vychladlou rebarboru, taky tam celou takhle mrsknu.
3: Když vás mrsknu, znamená opatrně položíme, jo?
1: Opatrně mrsknu. Máme naplněno, dáme do ledničky zachladit ideálně přes noc a na to pak pohačáme sněhovou čepici.
3: Na plotnu rendlík, do rendlíku pak ještě takový kotlík, v tom je voda v rendlíku?
1: Děláme si vodní lázeň. Dáme si tam bílky a cukr, zahřejeme to na nějakých 63-65 stupňů Celsia a pak to dáme do robota, vyšleháme. Máme zachlazený tady náš základ s piškotem, krémem, rebarborou. Máme i vyšlehaný sníh, tak ten si navršíme nahoru a oflambujeme ho pomocí pistole.
3: Já se omlouvám za ten výraz, jo, ale pan Pospíšil bude čumět. Opravdu?
1: Já jsem na výsost spokojen.
3: Krásná práce.
0: Recept na tento piškotový zákusek s pistáciovým krémem, rebarborou a sněhovou čepicí podle Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2023 umístil na stříbrné pozici. Půjde o záhorácké závitky s chlupatými knedlíky, které se svým vylepšením připraví šéfkuchař Jaroslav Sapík.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Senát zítra zřejmě schválí zvýšení rodičovského příspěvku. Plénu to doporučil výbor pro sociální politiku. Autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm se zmenší a část plochy se otevře lidem. Město Český Těšín staví nové byty pro lidi v nouzi. Zítra bude slunečno, teploty do 29 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho výbor pro sociální politiku. Plénum o navýšení rozhodne zítra. Část senátorů se při projednávání nejspíš pokusí do novely zakotvit automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Pokud by se to nepodařilo, schválil sociální výbor výzvu, aby valorizaci připravila vláda. Proč, vysvětluje senátorka Lena Mlejnková z klubu Starostové a nezávislí.
2: Věřím tomu, že ta podpora je hlavně stabilní, už je jako dlouhodobá, ale je velmi nekonzistentní v tom, že to je politické rozhodnutí, o kolik a kdy se jakoby zvýší.
0: Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit skokové navýšení rodičovského příspěvku už minulý týden. Autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm by mohlo v budoucnu výrazně změnit. V současnosti působí zanedbaně, zejména o víkendech se kolem kiosků hromadí odpadky a na nástupištích leží rozbité sklo. Vedení radnice ale už zahájilo jednání s majitelem společnosti Z Group. Podle mluvčího firmy Miroslava Slaného je cílem celý prostor kompletně přestavět.
3: Proběhlo velmi konstruktivní jednání se zástupci města Rožnov pod Radhoštěm s panem starostou a městským architektem. Shodli jsme se na záměru zredukovat stávající dopravní část a dát nádraží moderní architekturu i nový směr. Uvolněná plocha by se následně otevřela veřejnosti v podobě příjemné smíšené zóny. Necháváme našim architektem zpracovat architektonickou studii, která konkrétně navrhne, jak by mohla nová podoba lokality vypadat.
0: Český Těšín opravuje budovu, kde mají vzniknout nové sociální byty. Dům stojí na Tovární ulici nedaleko nádraží. V nových sociálních bytech budou žít lidé, kteří se ocitli v nouzi, mají nízké příjmy anebo pobírají invalidní nebo starobní důchod. Přestavba má být hotová příští rok v září, říká místostarosta za ODS Jan Pekař.
4: V rámci rozšiřování kapacit sociálního bydlení vybudujeme 8 malometrážních bytů o dispozici 1+KK či 2+KK na ulici Tovární. Náklady na tuto akci přesáhnou 20 milionů korun.
0: Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím systému Drost. Pro Španělsko je v něm podle mluvčího diplomacie Adama Čergého zaregistrovaných 1200 občanů. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic. V nouzových případech se můžou obrátit na české velvyslanectví v Madridu anebo na nouzovou linku českého ministerstva zahraničí.
1: Počasí.
0: Zítra bude v našem kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na dálnici D48 na 328. kilometru ve směru na Český Těšín se vyšetřuje nehoda osobního auta a dodávky. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den.
5: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
1: Humoriáda.

0: Děkujem, že jsi, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Aha. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji? Něco veselého?
1: Cože?
0: Něco veselého?
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Mm-hmm, tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Mm-hmm. Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, aha. No. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To no. Létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takovej chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich, teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam byl takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhému dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom to svou slavnou pěstí, že jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Fort, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasne, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhand je ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten můj ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místa by mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona. A on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil mávala rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10-minutový tanec, protože nikdo tam... my jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci. A to, no, hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Vaška Neužila,
1: taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, to se nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 01 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku, dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Halo. Dopoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Hornička, protože to byl genius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě genius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme. Děkuji. A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože, ještě jednou, s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím. Je

0: Je to pravda.
1: A souhlasí. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět?
0: No, já jsem viděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
1: Jo.
0: To proles, pak si to přáli rodiče.
1: V škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na novo vystoupení.
2: Hodně textu.
1: No. Ano, hodně textu.
0: Jako, že jsem se musel učit texty?
1: Moc učit a pořád, neustále.
0: No, tak to ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
2: To se líp pamatovalo.
0: Ano.
1: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
2: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
2: A my vás.
3: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu čača. A prosila bych Bčko.
2: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
0: Dobrý den, mlestivá paní.
4: Přeju vám vše dobré, a jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko.
2: Ano.
4: A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
0: Pane, vy to máte hezky nastudované.
2: Já čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
5: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
6: Prepáč, že prvším, ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
5: No, trošku schudnul. Po vašem.
7: No. Já jsem byl na materské.
5: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborné, tak... A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
6: Ano, ano, ano.
5: No, to mě nešokovalo, já.
6: A i mě.
5: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
6: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už podal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metody. Vtedy se vyučovala Stanislavského metoda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
5: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
6: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral som...
5: Prakticky.
6: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ja. Ale to je asi všetko.
7: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku. Yeti.
5: Áno, yeti. Snežný muž.
6: Áno, snežný muž.
5: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
7: Josefa Vysarionoviča. Ano. Ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Stalina a jsem to začal zkoušet, nacvičoval jsem to.
6: Ale som... vyšel mu z toho strašný dobrák.
7: No, no. Každý den po zkoušce jsem se pýtal kolegou, tak čo je, báli jste se ma trošku? Nikto se nebál. Tak já jsem potom zkusil ještě poslednou možnost, lebo věděl jsem o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. Jo, a vraj strašne škaredo hovoril po slovensky. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlachnú.
8: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
7: Šenidená gamačoba. A čajce ešte je to.
6: To pripomína trochu tu.
5: To nemecký čajce.
7: Aj to, áno.
6: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov... Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
7: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučia.
5: No, a čo zmienili?
6: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
9: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam
1: čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem
1: já vím.
2: V penzi, že jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tiráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo by nevzali náš autobus, takže jsme pluli z Ostende 4 hodiny, ale už po 2 hodinách jsme měli dojem, že obeplouváme celou Anglii kolem dokola. První půl hodinu po vyplutí obchází zvědavě veškeré paluby a veškerá schodiště všech 1850 cestujících, takže nikdo nevidí nic. Vrátí se tedy do restaurace, do kavárny a vůbec do tepla a odají se za hálce. Paluby zůstanou volné pro pár romantiků, kteří vychutnávají atmosféru plavby a nemohou se nasytit pohledu na moře. Poznáte je snadno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik. František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
2: Byl, no. Byl
1: jo. A jaké je to bylo? Co jste zažil?
2: No, bylo to fajn. Byl jsem několika v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení.
1: Ano.
2: Pracovně. No a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
1: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiku v Londýně.
2: No,
1: už to chápu.
2: To nevím, jestli...
1: Tak ještě na Broadway a je to.
2: No, tam jsem taky několikrát viděl.
1: No, všude byl, všechno zná.
2: Kousku.
1: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje aktuální výběr pro naše posluchače František Nepel nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav Staroviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: a
3: den.
4: Já vám vlas Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravím.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
7: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
7: Takže no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněževce, mějte se, na
3: Sněževce. Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko, Alenko.
3: Další, dobrý den.
9: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšetme
9: a zdravím
3: si
9: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat
9: ano,
3: humoriáda.
9: No, tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, domů. Mějte se hezky.
9: Naschledanou.
3: Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
10: Dobrý den, Kroměříž zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
10: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
11: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
12: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
13: Toto je pan Novák.
12: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
11: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
13: Vy máte ráka, pan Novák.
11: Aha.
12: Ježiši Mária.
13: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
12: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina. Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
12: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
11: Pane primáři, můžu na slovíčko?
12: Jistě, jak si žijete na patologii?
11: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
12: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
11: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly autonehodu. A on, no a co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střepů a plechů, tu vůbec nepoznáte.
12: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
11: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
12: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
11: No na pracovišti.
12: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
11: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
12: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
11: No a co mu na to dáváte?
12: Tak palačinky, bramboráky, pizzu.
11: To jako pomáhá?
12: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
11: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházka běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Že tady dneska budu, že jo?
3: Tak jasný. Třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine Man.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře, máme to.
2: Hezký zbytek, Ačko. Naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobrý odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývěl ho jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravnu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, rozumíme, krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé
1: David,
5: hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme. Naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vás srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně, přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, já vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo. Hele, měli jsme z Milníka, jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, mě se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má si ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožral a rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme
8: se udělat aféru. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já mám mělníku v hospodě.
8: Já jsi je nevzal z
7: té hospody. Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevěde nikdo do mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme, to víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: já nebudu před klukama za blbce. Koukejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září bude
1: premiéra. Takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to teprve zkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl v dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo.
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka Idei.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

0: míru svou.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Domov Mikasa v Ostravě pravděpodobně skončí, zařízení chybí peníze. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Letní provoz na bohumínském Kališoku nově kontrolují asistenti prevence. Zítřejší počasí bude slunečné s teplotami do 29 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ostravský domov Mikasa chce v září skončit. Zařízení pečuje o dospělé s těžkým autismem a náročným chováním. Na provoz mu letos chybí 3,5 milionu korun. V pátek rodiče klientů domova dostanou výpověď s dvouměsíční výpovědní lhutou, říká za organizaci Mikasa Kateřina Drábová.
4: Nemůžeme a nechceme snižovat podporu lidem s vysokou mírou potřebností. Vybírat si méně náročné klienty nebo omezovat kapacitu služby jen proto, že financování neodpovídá skutečné potřebě. Takový přístup by znamenal, že právě lidé s nejtěžšími formami znevýhodnění budou ze systému podpory postupně vytlačováni.
3: Domov Mikasa dostává dotace od Moravskoslezského kraje a města Ostravy. Na problematickou situaci upozorňoval od začátku července. Hejtmanství dnes znovu potvrdilo, že o dalších dotacích bude rozhodovat v polovině září. Reakci ostravského magistrátu zjišťujeme. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna, řekla to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví anebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
5: Budeme po 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
3: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Nadcházející vlna veder může v Česku výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Horko nad 30 stupňů má podle předpovědi trvat 1 až 2 týdny. Teploty můžou výjimečně dosáhnout až na 40 stupňů Celsia. Bohumín posílil kontrolu na pláži Kališova jezera. Asistenti prevence kriminality dohlížejí na pořádek hlavně během horkých letních dnů, kdy k vodě přichází nejvíce lidí. Město tak chce omezit porušování pravidel i dopravní komplikace.
6: Asistenti prevence kriminality kontrolují na pláži dodržování návštěvního řádu a upozorňují návštěvníky na pravidla. Zaměřují se například na grilování mimo vyhrazená místa nebo na udržování pořádku v okolí jezera. Z Bohumína Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách do 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Opavě v ulici Na Nové se srazila 2 osobní auta. Právě tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeden pruh je neprůjezdný. Pokud víte o dalších dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 4 minuty po 17. hodině navízíme přehled témat, která v rámci zpravodajského přehledu
0: připravujeme. Restaurátoři obnovují Luxfery a velkou skleněnou kopuli na jedné z historických budov v Opavě. Na unikátní operaci se podíváme už za chvíli. Také město Frýdek Místek poprvé dražilo auta odtažená z ulic a nabídlo celkem 6 nepojízdních aut, kterým se už dlouhodobě nikdo nehlásil. I k tomuto tématu se dostaneme. Okolí řeky Opavice bude mít nejspíše vlastní protipovodňovou ochranu. I k tomu přispěly povodně v roce 2024. Přidáme podrobnosti. No a v Českém Těšíně vzniká 8 nových sociálních bytů. V příštím roce by tam mohli bydlet lidé, kteří to potřebují. A také přidáme aktuální informace o počasí v rámci zpravodajského dne v kraji Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: David Anderka, který ve Frýdku Místku polil benzínem a zapálil ženu, si odpiká výjimečný trest 24 let ve vězení. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, řekla to dnes mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. K útoku došlo v roce 2024. Žena ho přežila, utrpěla ale těžké popáleniny na polovině těla. Správa železnic může zbourat 3 mostní stavby na poškozené vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi. Potvrdil to dopravní a energetický stavební úřad. Do další fáze se tak dostala obnova kolejového úseku, který kompletně zničili povodně v roce 2024. Řidičům na Vrbensku končí dlouhé objížďky. Po 4 měsících oprav se dnes znovu otevřela silnice mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Rekonstrukce si vyžádala úplnou uzavírku. Silnice potřebovala opravu kvůli poškození po kůrovcové těžbě a taky následkům povodní, které její stav výrazně zhoršily. Český Těšín obnovuje budovu, kde vzniknout nové sociální byty. Dům stojí na Tovární ulici nedaleko nádraží. V nových sociálních bytech budou žít lidé, kteří se ocitli v nouzi, mají nízké příjmy anebo pobírají invalidní či starobní důchod. Podrobnosti uslyšíte v této hodině. Bohumín posílil kontrolu na pláži Kališova jezera. Asistenti prevence kriminality dohlížejí na pořádek hlavně během horkých letních dnů, kdy k vodě přichází nejvíce lidí. Město tak chce omezit porušování pravidel i dopravní komplikace. Město Frýdek Místek poprvé dražilo auta odtažená z ulic. Celkem 6 aut, které ještě nespadají do kategorie autovraků, město nabízelo za vyvolávací cenu 3000 korun za jedno. Automobiloví nadšenci měli zájem hlavně o 27 let staré BMW. Taky tomuto tématu se budeme věnovat v následujících minutách.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připravený je zpravodajský přehled Den v kraji. Restaurátoři obnovují velkou skleněnou kopuli v historické dominantě Opavy na střeše bývalého obchodního domu Breda. Rozsahem výměn je to unikátní operace. Skleněných tvárnic, takzvaných luxfer, je několik tisíc a váží až 5 tun. Kvůli tomu bylo nutné postavit složité lešení přímo do hlavní části budovy.
1: Tak husté a spletité lešení se opravdu hned tak někde nevidí. Musíme se proplést až k restaurátorkám.
2: Já teďka začišťuju luxfery zevnitř, kde vlastně kolegyně vkládá luxferu zvenku a tmelí.
1: Takže souhra musí být.
2: Musí být souhra, ano.
1: Jak dlouho trvá jedna luxfera?
2: Jedna luxfera, tak 10 minut.
1: Původní historickou kopuli poničil požár před více než 20 lety a musí se vyměnit všechno. Je to dokonale precizní skládačka, říká restaurátor Tomáš Oršový.
3: Celkový počet vlastně těch luxfer je 4200.
1: Už jste to někdy dělali? Protože to je dost neobvyklá práce.
3: Bohužel my vlastně nemáme možnost na ní čerpat z nějaké takové podobné realizace, ale určitě to zvládneme.
1: Potvrzuje to i Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Luxfery se musí vkládat rovnoměrně kvůli zátěži a je nutné stihnout to do podzimu.
4: Je pár pasáží v Praze, kde jsou ty luxfery použité podobně, ale nikdy ne v takovémhle rozsahu. Té ruční práce je opravdu hodně, takže nemůžeme přijít do podzimního počasí, kdy začne mrznout, protože to zase nebudou fungovat ty materiály jako takové.
1: Stoletý někdejší obchodní dům Breda, architekta Leopolda Bauera, byl ve své době nejhonosnějším a největším v zemi. Opuštěnou a schátralou dominantu odkoupilo město od insolvenčního správce a snaží

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Frýdek Místek má za sebou první dražbu aut odtažených z ulic. Nepojízdná vozidla, ke kterým se nikdo nehlásí, blokují parkovací místa. Unikající kapaliny navíc mohou poškodit životní prostředí. A někdy se mezi téměř bezcennými auty dají najít zajímavé kusy.
1: Nejvíce zájemců se přijelo podívat na omšele stříbrné BMW 316 z roku 1999. Třeba Robin Miketa s kamarádem Mateasem tady přijeli s vidinou, že koupí auto pro svou první přestavbu.
2: Tímhle bychom mohli tak jakože začít, že by to bylo něco nového. No jak jsme to viděli, tak to je asi až moc jako těžký začátek.
1: Nakonec ale spíš zklamaně odešli. Michal Zdražila z Ostravy už měl podstatně větší zájem.
3: Mě zajímá vlastně hodnota předního nárazníku, když bych to náhodou vydražil a sundal, tak jestli je originální. Kapota taky ta je... Ta bývá vlastně často zhnila buď tady u předních světel, anebo vzadu u růžku.
1: No to vypadá celkem netknuté.
3: No právě proto a ta cenovka těch netknutých kapot, zase opět se bavíme o ceně prakticky toho auta, co se dá vydražit.
1: Město všechna auta nabízelo za vyvolávací cenu 3000 korun.
4: Podání účastníka z číslem 4 na částku 8100 korun českých.
5: 10 000. 10 000 200. 15 000.
1: Boj o BMW nakonec vyhrál autonadšenec Michal Šefr z Olomouce s konečným příhozem 16 700 korun.
6: Je na něm pár zajímavých věcí a historie toho auta je pro mě celkem zajímavá. Vím, že ta karoserie je velice zdravá, takže je to auto, který půjde možná zachránit.
1: Ostatních pět aut za cenu jen málo vyšší než ta vyvolávací odkoupilo auto v Rakovišti ve Svěrnově.
7: Skončí na auto v Rakovišti, kde budou recyklovány.
1: Říká jednatel v Rakovišti Jiří Stuchlík. Město každoročně musí řešit 50 až 100 dlouhodobě odstavených aut. Jen odtah na odstavné parkoviště vyjde na asi 2000 korun. Jak mi říká náměstek primátora Jiří Kajzar z hnutí Naše město FM, výtěžek z dražby tak zdaleka neuhradí náklady.
8: Je na to vázaná práce jako kvalifikovaných lidí, kteří se tím musí zabývat, místo aby se zabývali jinýma věcma.
1: Na odstavném parkovišti teď čeká dalších několik desítek odtažených aut. Pokud se o ně majitelé nepřihlásí, než vyprší zákonné lhůty, půjdou postupně také do dražby. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Jde o první krok, ten se počítá. Lidé žijící v okolí řeky Opavice na Bruntálsku budou mít nejspíše v budoucnu protipovodňovou ochranu. Město Krnov teď začíná pracovat na projektu, který zmapuje celý tok od pramene až po soutok s Opavou. Na detaily se ptal reportéra Adama Tomáše kolega Petr Soukup.
1: Řeka Opavice může působit nenápadně, jedná se totiž o poměrně krátký tok. Pramení v Hřmanovicích na Bruntálsku a potom se ztrácí v řece Opavě na území Krnova. Ale byla to právě Opavice, která poničila velkou část města Albrechtic v roce 2024 a právě Opavice zaplavila třeba zahradu a sklepy zámku v Linhartovech. A navíc tok nepůsobil škody jen v letech 1997 a 2024 při velkých povodních, rozlil se i v roce 2007 a 2020 při lokálních bleskových povodních. I proto se s tím teď něco začíná po letech dít.
2: No a co se tedy teď bude odehrávat?
1: Krnov teď začíná s vypracováním studie, respektive se zadáváním prací na studii, která bude řešit celý tok a zaměří se především na zadržení vody v krajině. Je to vlastně docela známá věc, krajina je zkrátka schopná udržet jen určité množství vody a to, co nezadrží, odteče různými cestami pryč, třeba do řek. Ty na to ale často nemají kapacitu, rozlíjí se a působí škody. Dokument by měl řešit zpomalení odtoku vody z ploch do potoků. Měl by se zabývat taky erozí i tím, jak vodu pomocí opatření v krajině zadržet. To už může být různé. Může to být třeba průleh, což je vlastně takový příkop na pody v kopci, který zadrží vodu. Může jít o tůně, poldry, rozlivové zóny a tak dále.
2: Proč se o to stará právě Krnov, když ta řeka protéká mimo města?
1: To zadání studie v režii města je výsledkem memoranda, které minulý rok uzavřel Krnov, povodí Odry a ministerstvo zemědělství. Město Krnov má připravit projekt, včetně jeho povolení a majetkoprávního vypořádání a povodí Odry k tomu poskytne součinnost. Podle vyjádření krnovské radnice se strany dohodly na dělbě práce. Projekt připraví město a realizaci zaplatí stát. Tím by se příprava měla výrazně urychlit. Krnov v přípravě projednával i s dotčenými obcemi a správci vodních toků a ti podle vedení města souhlasí se spoluprací. A obdobně je na tom i polská strana. Samotná řeka Opavice totiž v některých místech tvoří hranici mezi Polskem a Českem. Studie pak bude sloužit jako základ pro postavení protipovodňových opatření.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas z Ostrava a Den v kraji, zpravodajský přehled. Český Těšín staví nové sociální byty. Radnice opravuje starou budovu na Tovární ulici, ve které má vzniknout hned několik městských bytů. Budou v nich žít lidé, kteří se ocitli v nouzi, mají nízké příjmy nebo jsou nějakým způsobem znevýhodnění. Bližší informace má reportérka Natálie Janišková.
1: Jde o starou budovu na Tovární ulici číslo popisné 27 nedaleko centra města. Hned vedle je třeba noclehárna a nízkoprahové centrum Slezské diakonie Betel. A pak na druhou stranu zase Těšínské nádraží.
2: Jak vlastně budou vypadat ty nové byty, které v této budově vzniknou?
1: Právě to upřesňuje místostarosta Jan Pekař za ODS.
3: V rámci rozšiřování kapacit sociálního bydlení vybudujeme 8 malometrážních bytů o dispozici 1+KK či 2+KK na ulici Tovární. Náklady na tuto akci přesáhnou 20 milionů korun.
1: Větší část nákladů pokryje dotace, zbytek doplatí město. Stavební firma budovu zrekonstruuje od základu, některé části uvnitř zbourala, opravy se týkají stropů i střechy. Dům bude mít nové zateplení, okna, přívod vody, kanalizaci, ale taky elektroinstalaci, vytápění a vzduchotechniku. Kompletně se promění i vzhled domu. Zmizí původní břizolitová omítka, dům bude bílý s antracitovou střechou a některé jeho části budou obložené cihlami. A ještě doplním, že celá budova bude bezbariérová. Stavební firma postaví nový výtah v zadní části budovy.
2: Můžeš přiblížit, jak vlastně fungují sociální byty v Českém Těšíně?
1: Jde o nájemní byty, které vlastní a pronajímá město. Radnice v současné době nabízí lidem bydlení na Kysucké ulici, kde jsou malometrážní sociální byty se sníženým nájmem. Třeba seniori i další zájemci si mohou žádat o takový byt prostřednictvím sociálního odboru. Musí ale splňovat zásady, které jsou uvedené na stránkách města. Může jít třeba o lidi, kteří pobírají starobní a invalidní důchod nebo příspěvek na péči, ale taky o mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením už od 18 let. O přidělení bytu rozhoduje městská rada. No a ještě doplním, že oprava domu na Tovární ulici bude hotová v září příštího roku.
2: Aktuální informace přinesl do studia Českého rozhlasu Ostrava Martin Knetl.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Příští rozhlasovou lékárnu zasvětíme léčbě obezity. Jak nadměrné množství tuku v těle lidem škodí a kdy mohou pacientům pomoci i bariatrické operace? Na to odpoví chirurg Pavol Holéci z nemocnice Agel Ostrava Vítkovice. Naslyšenou v lékárně se těší Naděja Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 18. hodinou nabízíme další vstup v rámci zpravodajského dne v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Týká se předpovědi počasí. U telefonu už je totiž Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Václave, jak to s počasím aktuálně vypadá?
1: Tak postupně už se nám rozpouští oblačnost, teďka je většinou polojasno nebo skoro jasno. Ty nejvyšší denní teploty dnes byly a aktuálně většinou jsou mezi 22 a 26 stupni Celsia a postupně se nám utišuje vítr, který během dne byl většinou mírný, severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Jaký je výhled na další hodiny a hlavně tedy večer a zítřek a noc?
1: Tak očekáváme, že té oblačnosti už bude poměrně málo, v noci čekáme většinou jasno nebo skoro jasno, čeká nás poměrně chladná noc, která, nebo ty minimální teploty budou nejčastěji od 13 do 9 stupňů, v údolích to může být jen kolem 7 stupňů, vítr totiž bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra by mělo být stále slunečno, maximální denní teploty budou zase vyšší než dnes, to znamená 26 až 29 stupňů na horách kolem 23 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, proměnlivý nebo východní do 4 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezky zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. V zítřejším vysílání v rámci Dne v kraji přiblížíme mimo jiné práce na zpevnění břehů říčky Líštnice na Třinecku. Nenápadná řeka, ve které je běžně po kotníky vody, dokáže při velkých deštích potrápit okolní obyvatele a na několika místech postupně podemílá tamní cestu. Vydáme se také do nových dvorů na Novojičínsku, kde se po 84 letech opět roztočily lopatky neboli perutě tamního větrného mlýna. Bílovecké muzeum opravilo složitý systém soukolí a lan. Letos konečně přibyla i speciální brzda. Paradoxně díky ní se do lopatek může zase opřít vítr. No a čeká nás i návštěva Frýdlantu nad Ostravicí, který má dlouhou železářskou historii. Po jejich stopách se zítra vydají účastníci speciální komentované prohlídky. Během několika hodin poznají místa spojená s výrobou litiny a smaltu, podívají se do galerie, sami si vyzkoušejí smaltování a čeká je také návštěva slévárny přímo za provozu. A bude u toho i náš rozhlasový stopař.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ve svém venkovském sídle je zavražděný lovec. Případ vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Nepolapitelný tygr z Mompračemu se pro krásnou Marianu nechá zajmout nepřáteli. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art. Miroslav Donutil jako loupežník Nikola Šuhaj v proslulém filmovém muzikálu podle divadelní hry Milana Uhdeho Balada pro banditu. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Výjimečný trest za zapálení ženy ve Frýdku Místku potvrdil nejvyšší soud. Na českých silnicích zemřelo v pondělí 6 lidí. Je to nejtragičtější den letošního roku. Oprava cesty do Polska z Uvalna na Bruntálsku potrvá do konce října. Zítra bude slunečno a teploty do 29 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. David Anderka, který ve Frýdku Místku polil benzínem a zapálil ženu, si odpiká výjimečný trest 24 let ve vězení. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, řekla to dnes mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. K útoku došlo v roce 2024. Žena ho přežila, utrpěla ale těžké popáleniny na polovině těla. Podle pravomocného verdiktu musí Anderka taky absolvovat ochranné psychiatrické léčení a zaplatit ženě odškodné 3 miliony korun. Přibližně stejnou částku má pak uhradit i pojišťovně. Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 osob. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
4: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně, a přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
2: Autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm čekají změny. Radnice zahájila jednání se společností Z Group, které areál patří. Město chce řešit dlouhodobě špatný stav. Součástí plánu je taky zmenšení autobusového nádraží a úprava celého prostoru.
5: Dle nezávislého starosty Jana Kučery je nádraží zbytečně velké.
6: My tady poměrně uprostřed města máme příležitost udělat tady moderní, malé, funkční autobusové nádraží a ta zbývající část má potenciál proměnit se na něco jiného, co bude městu sloužit.
5: Pozemek patří společnosti Z Group. Podle mluvčího Miroslava Slaného už jednají s městem o proměně.
7: Proběhlo velmi konstruktivní jednání se zástupci města Rožnov pod Radhoštěm s panem starostou a s městským architektem. Shodli jsme se na záměru zredukovat stávající dopravní část a dát nádraží moderní architekturu i nový směr.
5: Firma teď nechává zpracovat architektonickou studii. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Do konce října potrvá oprava cesty vedoucí z Uvalna na Bruntálsku do Polska. Jde zhruba o kilometrový úsek a řidiče tam čekají komplikace. Teď je provoz řízený kyvadlově pomocí semaforu. Úplná uzavírka začne v polovině září a potrvá do poloviny října, říká Otakar Pavlík ze správy silnic Moravskoslezského kraje.
8: Je tam v opravě jeden propustek a jeden inundační most a jinak je to povrch vozovky. Ten povrch vozovky už byl starší, vykazoval značné poruchy, praskliny, výtlu. A tak dál, takže došlo poškození v rámci povodní, takže v té příležitosti se opravuje celý úsek.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty okolo 12 stupňů. Zítra přes den pak čekejte jasnou nebo polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách naměříte do 25.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě stále počítejte s omezením v ulici Na Nové. Vyšetřuje se tam srážka dvou osobních aut. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po 18. hodině přejeme klidný úterní podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik už Budeme posílat písničky podle vašich přání, která do redakce posíláte. Začíná tedy Ostravská rozhlasová rodinka a po ní je připraven pořad Folky. Písničkové příběhy, vzpomínky i novinky, které vybírá Milan Kaplan. A spolu s Richardem Piskalou vás celým pořadem provedou. Hezký poslech, přeje Pavel Janošec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Připravené už je první přání, protože právě dnes slaví 90. první narozeniny maminka paní Anna Gospošová z Orlové Lutyně. Maminko, za tvou péči a lásku ti do dalších let mnoho zdraví a pohody přeje dcera Zuzana s manželem, snacha Jiřina a vnučky Žaneta s manželem a Katka s manželem, vnuci Martin, Tomáš, David a pravnoučci Štěpánek, Mikulášek, Leonek a pravnučky Emička a Valinka. No a my vám posíláme ke gratulaci i hezké písničky.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravskou rozhlasovou rodinku můžete poslouchat každý všední den krátce.

maličkostí a spokojenost v životě. Přání posílá manželka Věrka a děti Petr a Lucie. No a my k tomu přání přidáváme písničky Michala Tučného.

0: Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Vyrazte během léta na Beskydské vrcholy, navštivte známé horské chaty a sbírejte razítka do soutěžní karty. 7 razítek vás zařadí do slosování o turistické vybavení. Všech 9 pak do hry o nové jízdní kolo. Soutěž trvá do 31. srpna. Více informací na našich internetových stránkách. Přidejte se i vy a objevujte krásy Beskyd s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan a společně s ním uvádí Richard Piskala.
2: Dobrý den, jsem tady, těšil jsem se a teda dneska to rozjedeme.
1: Dneska to rozjedeme. A po vlastně dvou dílech, kdy jsme se drželi hlavně na Moravě, nebo úplně jenom na Moravě a ve Slezsku, tak dnes se hned na úvod vydáme do Čech.
2: Jo, a když byly první folkové ceny, tak jednu z těch cen získala Saša Nedlíčková. My jsme to dělali takovým zvláštním způsobem, a takže já jsem nakonec vzal ten diplom s krásným ptákem, krásnou slepicí, potom mi všichni vynadali, že rozdávat ceny, kde je slepice, to není úplně ideální, tak dobře, tak došlo ke změně. Ale ten diplom s tím, červený diplom s tím ptákem, jsem potřeboval Saše předat. A tak jsem se díval, kde Saša hraje, a zjistil jsem, že hraje někde v Josefově, což je pevnost, dejte se podívat, budete na to čučet, pevnost nad Jaroměří. A s organizátory, s nějakým Pavlem jsem se domlouval, jestli tohle to trefím. Jo, no, netrefil jsem, a Pavel byl tak hodný, že pro mě běžel asi 400 metrů, ať zase nepátrám někde jinde. Bastion jsem našel s jeho pomocí, díval jsem se na to a byl jsem z jeho, to znamená z Pavla i z Jany, jsem byl nadšený. Nicméně, když to tak celé zeberu, tak já tam jel kvůli tomu, abych předal desku. A až později jsem zjistil, že oni zpívají, a k tomu všemu, co tomu městu dávají, co dávají svým muzikantským kamarádům, že ještě navíc organizují kulturu tam nebo onde, tak zpívají. Takže jsem jako poděkování teďka vybral dvakrát jejich písničky.
1: A oni si říkají tedy dva jaja.
2: No jo, ale to je hrozně dlouhé, když to tady psal. Ale jo, to první se jmenuje Město řek. Hudba i text Pavel Šimek.

0: zpívající učitelská dvojice z Jaroměře. To jsou dva jaja, kterými jsme tedy dnes otevřeli pořad Folky, bylo to Město řek. Teď ještě jedna písnička.
1: Ale to je takové, za celý svůj život s muzikanty jsem asi 10krát zaregistroval, že vzniklo něco jako vyznání, co to je folk. Nebo poprvé jsem to zaregistroval na jednou z folkových kolotočů, když kapela někde od Benešova nahrála písničku Noc, kdy nejdou folkové hvězdy spát. A teďka nevím, jestli teda pomluvali to, že tu noc jsme moc nenaspali, nebo že na nás svítily hvězdy. Teď nevím přesně, o čem mluvili. Jo? Protože oba dva principy jsme zachovali. A tak si teďka poslechněte zase jiný pohled. Ale de facto na stejné téma. Ta písnička se jmenuje Folk, to je způsob života. Pavel Šimek.

0: Skupina Dvajaja na úvod dnešního Folky hned dvakrát. Koho si vybral teď?
1: Hele, když jsme pouštěli někdy minulé, no předminulé Ivo Viktorína, tak jsem si říkal, že bychom asi měli pustit další kousek autorů z AG Fleku. Takže teď jsem prosím tě šáhl po Karlovi Markitánovi a jeho desce Je muzika. A přidal jsem tam, ty z těch dvou písniček, které jsem dneska vybral, jsem vzal jednu, kde Karel spolupracuje na hudbu, mu napsala Eliška Lajdová a hudba je jeho a ta věc se jmenuje Svět můj i tvůj.
0: A zlínská písničkářka Eliška Lajdová tam také zpívá, takže si ji teď i poslechneme.

Hageplak byl zajímavý právě v takovou různou polohu jeho základních tvůrců. To byl Ivo a Karel, Ivo Viktorín, Karel Markitán. I jejich hlasy, ty oni dva a Blanka, i to se vzájemně doplňovalo, tak vytvářelo to takový typický zvuk. Takže když už jsme pustili v těch minulých pořadech Ivo Viktorína a jeho polohy a jeho písničky, tak by byl asi hřích teďka nepřidat ještě aspoň druhou písničku i k tomu Karlovi. A ta druhá písnička vlastně je jeho báseň, jak bych to tak mohl říct, Slavnosti. Položte teďka na chvilku nádobí, odložte knihu a zaposlouchejte se. To jsou jeho obrázky.

0: hvězdy se šikují, na stráně den se kloní. Ženské vyšňořené pálenka vzduchem voní.
1: Karel Marketán dnes podruhé zpíval v pořadu Folky. To byly slavnosti. Milane, mě zaujalo, jak si před písničkou říkal, ty dva pilíře autorské AG Fleku. A historicky tam bylo ještě jedno období, kdy tam do toho doslova vpadl Vlasta Redl.
2: Možná, že vpadly do zbyteče klidné slovo. A těch lidí, kteří tam s Vlastou do toho vpadli, bylo ještě víc. Tam byl ještě chvilku dokonce i Radek Pastrňák.
1: Ano, ano, je to.
2: Chvilku tam dokonce byl i Divočák za bubnama, jo. To muselo být pěkné období, ta vesnice se to musela užít.
1: Já myslím, že k AG Flekům se dostaneme zase někdy příště z takovýchto ještě dalších perspektiv, ale pojďme k dnešní závěrečné dvojici písniček, kterou má na svědomí jedna jediná kapela, která má takový trošku zvláštní název.
2: Kolibříkův úlet. Jo, mně to připadá takové zbytečně složité. Já teda jsem nešťastný z toho, že ty kapely si dávají takové názvy, které... Ale zase bych jim do toho rád... To vím, opravím, jo? Ne. Kolibřík je přezdívka Viktora Sapáka. Mohutný chlap s takovou křehkou duší. A tady tohle... Já jsem zaregistroval u Jardy Huška ve Stodole, ve dvojici jenom s Bárou. A dokonce jsem za ním zašel jim říct, že když vidím samotné dva, je to pro mě přesvědčivější ta muzika, tak jsem si říkal, no zase už toto všem kecám. Jo. A jo, bylo mi to příjemné. A tady prosím, tady je vidět, jak vlastně umí ta souhra mezi těma dvěma být silná. I když teďka mám pocit, že to nemusí být vždycky tak úplně všechno fixní, ale je to tam. Polož se ke mně. To je ta první písnička z CDčka Tvář.

0: rád.
1: Kolibříků v úlet. Já jsem na webu téhle kapely dokonce viděl zkrácenou verzi, tam v textu kůlet. No, možná se to čte kůlet, ale myslím si, že to bylo opravdu jenom v rámci zkrácení. Takže Kolibříků v úlet, polož se ke mně. Ještě jednu písničku tady máme od této kapely, která má, tuším, kořeny v Brně, je to tak?
2: Ano, ano, ano. Ale v každém případě tady je to vidět taky, ta hra s texty, hra s melodiemi, hra s hlasem a Bára. Jo, je to pěkné. Myslím si, že vlastně bychom taky někde mohli pozvat a čestně ho popovídáme, jak to vlastně je. Teďka měla, jsem někde zaregistroval, Bára měla v klubu Prah, měla velkou výstavu. Tak ona je výtvarnice, zajděte se podívat. A posledněte si písničku a těšte se, že se za týden sejdeme znovu.
1: Tak tady je na závěr Svíčková, tak se jmenuje ta písnička v podání kapely Kolibříků v úlet. Mějte se folkově a příště zase naslyšenou.

vyčti mi budoucnost z dlaní. A tak řekni mi, jaké mám přání.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Oroma Vakeren.

0: Dobrý večer, Lačerat Šukaršu Něben. Připomeneme si památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna roku 1944 nacisté v koncentračním a vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau zlikvidovali tzv. Cikánský rodinný tábor. Řeč bude také o vězeňských orchestrech v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech.
1: Bez tebe nové dny, já už dávno nepočítám.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Gejza Horvát a Roman z Pardubice. V některých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech působily vězeňské orchestry. Některé vznikly z iniciativy samotných vězňů, jiné byly zřízeny na rozkaz SS-áckého vedení. Jakou roli hrála hudba v těchto extrémních podmínkách a jak fungovaly orchestry přímo v táboře Auschwitz-Birkenau? O tom nám poví sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš z Univerzity Pardubice.
1: Několik orchestrů bylo i v Osvětimi, nebo v tom velkém táborovém komplexu Osvětim-Birkenau.
2: Pane Andrši, jak to měli ti muzikanti s hudebními nástroji? Oni si je přivezli sebou? Nechali jim je?
1: No a to je zajímavá věc. Pravděpodobně to tak bylo. Já jsem se nikde nedozvěděl nebo nedočetl vlastně jakou cestou se tam ty nástroje dostaly, protože jsou zmínky v literatuře nebo ve vzpomínkách pamětníků, například lékařů, kteří působili v Osvětimi a přežili celé to období. Tak jeden z těch lékařů, který pocházel z Čech a byl tedy původem Žid, zmiňuje, že tam slyšeli i cymbál. Čili musel tam být i cymbalista, cymbál. A je to pro mě trošku jakoby záhada. No patrně při příjezdu těch prvních transportů ještě před rokem 1943, kdy ty podmínky byly velice tvrdé, ale to zpřísňování těch poměrů v těch koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byla Osvětim, probíhalo postupně. A v těch počátcích zřejmě bylo možné, aby ti muzikanti si sebou vzali ty nástroje.
2: To je hodně zajímavé, protože i kdyby tam měli ty nástroje potom nelegálně, tak při těch kontrolách by se ty nástroje našly. A nebo když by měli jít hrát těm Němcům, ti Němci jim poskytli ty hudební nástroje.
1: No, v případě té Osvětimi nebo Auschwitz-Birkenau, ku příkladu ta, řeknu, cikánská kapela v dobovém jaksi pojetí, byla zřízena na popud jednoho SSáka, který se jmenoval Broad. Fungovala příležitostně při různých akcích, ale zejména při těch třeba nástupech, ale i při popravách, mučeních a tak dále. Ale pak tam bylo ještě dalších 4 až 5 kapel, které byly v těch jiných přilehlých táborech a byla tam kapela taková jakoby oficiální, která hrála právě při těch nástupech do práce. No, to byly asi, předpokládám, spíš dechové kapely.
2: Já se samozřejmě ještě vrátím k Osvětimi, odkud pochází známá romská píseň Auschwitzate Hinkerbárov. Jak to bylo s těmi muzikanty právě tam?
1: Tak přímo v tom takzvaném cikánském táboře, který měl označení B2E, ti muzikanti převážně to byli tedy houslisti, možná primáši někteří z nich, nebo kontráši a harmonikáři. No a ti hráli z počátku toho pobytu v tom roce 42, ještě v první polovině roku 1943, tak kdy to bylo volnější ten režim, tak mohli chodit i po blocích. Samozřejmě ne v případě, když byli v práci a tak dále, ale třeba večer. Takhle je znám případ Františka, nevím, jak se jmenoval druhým jménem, ale byl to Rom, který pocházel z Oslavan. Byl to harmonikář, který už před válkou se svou ženou vlastně provozoval hudbu jako živnost, chodil po trzích a zpíval za peníze. No a ten v tom táboře navštěvoval zejména své příbuzné, obcházel ty baráky a tam hrál.
0: Vysvětluje sociální antropolog a romista Zbyněk Andrš. Adagives Imar Savoro, Manga Vlačera. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Opozice kritizuje vyjádření premiéra ohledně plánovaného schodku státního rozpočtu. Krnov vypracuje studii na protipovodňová opatření v okolí toku řeky Opavice. Zítra bude jasno až polojasno, teploty překročí 30. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opozice kritizuje slova premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o plánovaném schodku státního rozpočtu. Ten má být podle Babiše příští rok výrazně pod 400 miliard korun. Podle předsedy ODS Martina Kupky ale vláda pokračuje v zadlužování země a účet za její rozhodnutí tak budou splácet další generace. Předseda STAN Vít Rakušan pak upozorňuje, že bez reform nebude možné veřejné finance dlouhodobě stabilizovat.
2: Jediným řešením jsou reformy, ale těch se populisté jako Andrej Babiš bojí jako čert kříže. Prostě přestat rozdávat dárečky například v podobě poplatků za POZE a logicky změnit strukturu daní.
1: Babiš taky řekl, že chce v příštím roce tlačit ministry k provozním úsporám a zároveň očekává růst investic. Letos stát počítá se schodkem 310 miliard korun. Řeka Opavice bude mít vlastní protipovodňová opatření. Tok při povodních v roce 2024 například zaplavil město Albrechtice a okolí. Krnov teď začal chystat novou studii. Ta bude řešit celý tok od pramene v Heřmanovicích až po soutok Opavice s Opavou v Krnově, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
3: Studie se zaměří především na zadržení vody v krajině, zpomalení odtoku vody do vodních toků a návrh přírodě blízkých retenčních, protierozních a protipovodňových opatření. Záměr jsme předjednali s dotčenými obcemi a správci vodních toků, ti nám deklarovali součinnost při jeho přípravě.
1: Město Police nad Metují na Náchodsku bude na parkovišti nedaleko poutního místa Hvězda nové zázemí pro turisty. Za zhruba 4 miliony korun vznikne do konce letních prázdnin přístřešek a inovativní WC. Jeho výhodou je podle starosty Jiřího Škopa z ODS prakticky bezobslužný provoz.
4: Podobnou technologii jsme tady v našem regionu zatím nezaznamenali. Je to vlastně ostrovní systém WC, který není napojen na žádné přípojky. Funguje sám o sobě na principu solárních panelů. Dole má pod sebou dvě nádrže na vodu a samozřejmě na odpad. A je to řízené dálkově, takže my na dálku budeme vidět, kdy je potřeba vodu doplnit nebo naopak vyvést. Sport.
1: Tenista Jakub Menšík nastoupí k prvnímu utkání po Wimbledonu. Po necelém měsíci bez soutěžního zápasu vyzve Američana Svajdu, a to v úvodním kole turnaje ve Washingtonu. Ve Wimbledonu skončil semifinalista letošního Roland Garros Menšík už ve druhém kole. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě území kolem 27 stupňů a na horách 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Meziříčí na kilometru 147 odstranili poslední zbytek dopravního omezení z levého pruhu. Už se jede dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 141. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Jeneč na 5. kilometru vyšetřují nehodu, jede se jen odstavným pruhem a krátce zpomalíte. A na D48 z Nového Jičína do Českého Těšína za sjezdem na Příbory na 31. a 5. kilometru uzavřený pravý pruh. Auto se tam převrátilo přes střechu, téměř se ale nezdržíte. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Televizní diváci si ho oblíbili díky seriálovým rolím Majora Korejse či Starosty Hložánka. Je také divadelním režisérem, v prosinci ho čeká premiéra a občas si střihne roli moderátora. Nedávno diváky provedl předáváním Centálie. Miroslav Hanuš, vítám vás. Dobrý den.
0: Alex a host.

0: Herec a divadelní režisér známý co by major Korejs z případu prvního oddělení nebo jako starosta Hložánek ze seriálu Ulice Miroslav Hanuš má za sebou výjimečný večer. Vy jste se nedávno ujal moderování cen Thálie.
1: Ano, byl jsem lapen, není to, občas se tomu věnuju, ale ty Thálie, to je vždycky takový trochu problém. Když to dělají herci, tak takhle, já jsem jim dopředu řekl, to nevíde, jo, Ondřejovi Kapkovi, prezidentovi, to nemůže vyjít, Ondřej, ale to jsem mu řekl už ve chvíli, kdy jsme se dohodli, jo, protože vždycky budu pro někoho moc starý, moc mladý, moc chlap, moc ženská, moc vtipnej, málo vtipnej, že jo? Když to dělají novináři, tak lidi nadávají, že oni umějí moderovat a takovým tím suchým způsobem, někdo je zas moc na ně komunální, no tak jsem si říkal, tak ještě než půjdu do důchodu, takže bych si stihnul ještě tohle to zkusit, protože přece jenom je to adrenalin, je to z národního a je to přímý, že ano. A pod rukama se vám to sype časově, což se mi přesně dělo celou dobu.
0: Tak, ale ono to není první vaše moderování. Vy čas od času moderujete, tak jak dlouho jste zvažoval tu nabídku, zda Thálie moderovat? Bylo to vlastně jakoby radost, nebo měl jste radost toho, že jste tu nabídku dostal?
1: No, radost jsem měl a současně to je takový to, a tím vzniká otázka, že jo? Tak máte radost a starost. No a pak jsem si řekl, já to ještě zkusím, už jsem se chystal, že budu tak v klidu, jak si se blíží k tomu důchodu, budu dělat ty věci, co umím. A tohle jsem si řekl, no to je zajímavá výzva, to zkusím, jestli pak ztroskotám nebo ne. No.
0: A jak jste se hodnotil zpětně? Jak jste měl pocit po skončení Thálie?
1: Já jsem byl úplně v pohodě. A vlastně jsem měl takové hezký ohlasy, jo, mimo pár fakt komických takových těch, jak ty lidi musí se vyjádřit, tak já nemám žádný sítě, nic, ale žena mi to vyzobává, ty nejlepší kousky dostávám, takhle přijdu domů, lehnu si a podívej, co o tobě píšou, že tak tam jsou nějaký jakový, že to se nedá ani reprodukovat, že je to tak asi jasný, co tam tyhle týpci píšou.
0: Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem
1: ano,
0: všem.
1: Ano, tak Mirek asi ten, který by se zavděčil lidem všem.
0: Jak probíhala příprava?
1: Já jsem si psal i scénář k tomu, samozřejmě ten sižet základní je daný, pořadí těch. No a pak jsem, mně se ty věci často jako zdají v noci, já si napíšu jako ten scénář, ale pak se mi třeba zdá, jakým způsobem to interpretovat, jo? Nebo jak to rozšířit. To jsem to postavil na některých prostě postřezích, historkách a pak jsem tam ještě citoval z Ladislava Vančury z Rozmarného leta, který mám hrozně rád a tam byly takový skutečně jako vhodný místa, tak jsem je použil. No a dost jsem se připravil pečlivě, bych řekl, být připraven toť vše, Hamlet. No tak jsem říkal, než se to začne hroutit, tak abych věděl, co přijde, tak jsem si vypracoval dost jako propracovaný scénář, z kterého jsem hned asi po 12. 13. minutě a mělo to, že má to skoro 2 hodiny, jsem začal slevovat, protože z těch boků na vás mávají ty asistenti a říkají, už seš -5 minut, už seš prostě 10, 15, jo, a je to přímý, no.
0: Jste ale to mohl roztrhat rovnou potom ten scénář.
1: No, a tak já jsem vybíral ty nejlepší kousky a skákal jsem, že jo, vynechával jsem otázky na ty předávající, protože já jsem chtěl nechat co nejvíc prostoru těm, co děkují, že jo, což je problém, protože ty vždycky dostanou citovou závrat, že ztratí pojem času a děkují. Mladí se dojímají a děkují prostě 3x díl a staří se dojímají, protože už je to třeba naposled a děkují taky 3x díl, no takže vám to nevíde, ale jenom o 15 minut, takže řekl bych, nebylo to tak špatný na to, že jsem nikomu, jo, když tam byl třeba Václav Moravec, který je zvyklý dělat s politikama, že jo, tak ten prostě ten jedinej snad dodržel ten čas, protože ten prostě to vypnul toho člověka, úplně mu to jako sebral ten mikrofon a nedělal mu to problém. Ale to jsou moji přátelé, kolegové, no tak to jsem já nedělal.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou. Já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: Herec a divadelní režisér Miroslav Hanuš je naším hostem. V minulém vstupu jste popisoval nebo přiblížil svou akci, nebyla to vaše akce, ale akci, kterou jste moderoval, předávání Centálie v Národním divadle. Vy jste ale v Národním divadle nepůsobil, respektive hostoval jste tam nějak ze začátku své kariéry.
2: No, na škole
1: ještě?
2: Když jsme všichni tak jako vlastně statovali nebo hráli velice malé role, tak já jsem tam hrál, ano, hrál jsem tam i se svojí profesorkou Regínou Rázlovou. Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou. Nezvalův text, který se už dneska

0: byli mistři a tehdy to, se to nosilo trochu jinak než dneska. A tak jsem se na to necítil. Ale je pravda, že z mého ročníku tam prakticky rovnou šla Simona Postlerová a Bára Hrzánová. A ty šly jako rovnou tam. Řada lidí tam šla jako rovnou, ale pak nevydrželi třeba. Že rozptýlili se do jiných ústavů. No.
1: Tak vy jste těch ústavů také prošel celou řadu, ale když ještě zůstanu v Národním divadle, kde jste tedy byl krátce během svých studií, jaké bardy jste tam stihnul zažít? No, jako rád vzpomínáte?
0: Byl tam pan Vrabec, pan Ráš, Blanka Bohdanová třeba, tu jsem hrozně jako obdivoval. Paní Holišová třeba, nebyla tak známá, ale výborná herečka podle mě. A byl tam pan Kemmer ještě, pan Hrušínský, pan Růžek, že to prostě byly skutečně ty kapacity nejvyšší, který jsem s úctou pozoroval.
1: Měl nějakou svoji speciální šatnu, do které, řekněme, obyčejní herci neměli
0: tak
1: přístup?
0: Tam je šaten řada, že? A oni se teda o ty šatny musí dělit, protože je to třísouborové divadlo, takže co se hraje ten večer, tak mám tu šatnu, ale každý tam měl asi svoji skříňku, no. A pak jsem ještě hostoval na Nové scéně, to byly Nezralé maliny se jmenuje ta instance televizní, to je pan Hubač a tam právě hrál pan Růžek s panem Hrušinským, mimo jiný teda. A já jsem vždycky koukal, jak oni se budou soustředit, protože šli na takovou hodně jako nadupanou scénu a oni se soustředili tak, že stáli v těch šálách těsně jako krok před tím jevištěm a bavili se o fotbale. Jo? Ale s tím krokem šli a rovnou prostě silná emoce, rovnou to tam jako zapíchli. A já jsem si říkal, no takhle se dělá to soustředění. A pak jsem to pochopil, já to dělám dneska taky vlastně, že já si oblíknu ten kostým a už se blížím, už vím, co budu hrát, už jsem v tom pocitu, ale vedle toho dokážu vést keci, mě teda fotbal nezajímá, takže jsem o něčem jiným, ale vlastně to je takový jako ulehčování toho nadupaného kotle a tam vejdu a můžu rovnou. Takže později jsem to pochopil, tenkrát mě to udivovalo, o čem se tak vášnivě baví o fotbale. Prostě.
1: No to, že vy se nebavíte o fotbale, to mě vůbec nepřekvapuje. Vy jste někde řekl, že sport neuznáváte.
0: Ano,
1: i o tom budeme mluvit.
0: No, takhle, já se sportem nesouhlasím.
1: Jo, ano, že se sportem nesouhlasíte, to je přesné. To je přesné, ano. Tak i k tomu se dostaneme. Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Miroslav Hanuš, herec a divadelní režisér, dobře známý ze seriálu Ulice či Případy prvního oddělení. Ulice nedávno slavila 20 let od svého vzniku. Jak vy jste dlouho v Ulici? Byl jste u jejich začátku?
1: Ne.
0: Vy jste přišel během...
1: Já myslím, že jsem asi 12 nebo 15 let, nevím, a já jsem měl vždycky vlastně jako menší roli, akorát, že ona časem vznikla jako velice výrazná, takže...
0: Čím to? No, přikládáte to, nějaké zásluhy sobě?
1: Především sobě. Kdy jsem si jako vypracoval, ostatně Korejce jsem si taky vypracoval. Jednu chvíli úplně na začátku se uvažoval, že Korejc tam bude třeba 6 dílů a přijde někdo jiný, ale Korejc se tam tak zaryl, že ho nebylo lze odstranit a zůstala mi ta role. No, tak snad to jako dělám dobře a teď je to taková role zábavná trochu, invalidního důchodce už, tak, který plácá blbosti. Jo. Předtím to byl takový politik, který byl na ženský a na pití.
0: Teď mluvíte o panu Hlažánkovi, starostovi.
1: O Hlažánkovi, jo. Vypadalo to, že narážím na někoho, nebo...
0: Ne. Říkal jsem si Korejs, jestli se nám někam nevyvinul.
1: Korejs je vzorňák, jo.
0: Tak.
1: No. Ale Hlažánek, ten si odžil svý, jako... Takže dneska se tam už tak jako zmateně potuluje a plete se do politiky, ačkoliv je v invalidním důchodu, ale pořád má dojem, že by jako měl co říct. No, tak, ale jsem tam už jenom tak občas, ale pořád, teď mi zase nabízeli smlouvu na další rok, takže pořád občas jsem povolán, abych trochu pobavil, protože těch linek humorných tam není jako mnoho, ale ta moje postava toho popleteného politika bývalýho je vtipná.
0: Tak 20 let Ulice, jak ještě dlouho to odhadujete, že Ulice bude žít?
1: Já myslím, že tak ten vzor, protože to je remake, nebo jak se to jmenuje, není to úplně remake, že jo? Je to britský seriál původně a ten se točil 50 let. A skutečně tam někteří, kteří tam nastoupili jako děti, což bylo tady u nás taky, že jo, dospělí, dneska už jsou velký herci, tak tam byli celý život. Oni teda odskakovali, dělali i jiné věci, ale ten, kdo hrál tam velký role, tak tam skutečně prošel až jako do smrti tím seriálem.
0: Takže nejste ještě ani v polovině.
1: No,
0: podle toho.
1: Já už asi jo.
0: No a když se dostaneme k té druhé vaší výrazné seriálové roli, majora Korejse, tak on byl velmi neoblíbený, arrogantní, teď dělal ty své podrazy a ta role se vyvinula, překvapivě, byť to byl kriminální seriál.
1: No, to je taková atypická věc a pro herce řekl bych velmi šťastná, protože obvykle u těchto seriálů se žádá, aby se prostě ten typ pořád opakoval, jo, ten tým je sestavený nějak, jo, třeba teď frčej, že jo, ženy, jo, teď je asi 5 seriálů, kde ta hlavní vyšetřovatelka je žena, takže tam je žena většinou rozvedená s milostnými problémy, že jo? V některém díle dorazí její bývalý manžel či milenec, také policista, že to se tak opakuje. No a pak je tam jeden starý, jeden mladý fešák, mladá popletená, no to je taková klasická sestava, to se tak jako pořád opakuje dokola, divák si to žádá. Není zvědavej na vývoj těch postav, ale Korejs se překvapivě vyvíjel. A tak on odešel na konci té druhé série, kdy se předpokládal, že už se nebude točit dál, a ještě se točila třetí a kluci vymysleli, aby ho dostali zpátky, protože on se povýšil na to ředitelství nějaký policejní, tak mezi tím dostal 2 infarkty a umřela mu žena. A on prostě, člověk se úplně nezmění, ale jako to, co by ho zajímalo, já jsem říkal, chlapi, to jste udělali dobře, protože já vám celou dobu říkám, že Korejs je vynikající policista. Jo? Možná je trochu vůl, ale je to dobrý policajt a je to srdcem policajt. A ve chvíli, když zůstal sám a děti někam se rozprchly, tak já jsem viděl toho Korejsa, jak tam dřepí v tom Berouně, v tom prázdném baráku. A i za cenu, že půjde s penězma vhodně níž, jo, tam se to funkčně prostě snižuje, tak se snaží vrátit k té praktické práci toho policajta, protože ta ho jediná jako vlastně bavila. No, ale vrací se už jako trochu zdevastovaný a změněný člověk, což je atyp. A pro herce je to velice jako příjemný. A ještě se stává outsiderem na tom vlastním oddělení a outsideri jsou vůbec dobří hrdinové ke hraní. Jo.
0: Proč? Zrovna outsideri.
1: No, protože buď záporáci, že to je jasný, ale ty chudáci jsou prostě dojemní a teď se tam tak motají, snaží se prosadit. Podaří se jim to, nepodaří, že jo. Zatímco, když tam prostě hraje, já nevím, Filip Blažek drsnýho bouchače a samozřejmě má nějaký problém, ale jde to dopředu. A říká, vyhodí to Korejse, nebo se tam chytne, nebo dřív umře, zhroutí se někde v bufetu. Takže ten chudák, a navíc já mám k těmhle lidem blízko, jo. Já když jdu po ulici a teď potkám bezdomovce či prodejce nového prostoru, že čím se živějí, tak já třeba mám 3 ty nový prostory, jo. A tuhle mi někdo říkal, tak proč si kupuješ ty 3? Tak jim dej rovnou peníze. Já jsem říkal, to se mi nezdá dobrý, protože ty lidi se snaží se prostě nějak jako snaží se pracovat, ty příběhy jsou někdy, to je raz, dva. A raz, dva se vám to může stát a jste na ulici. Člověk by to neřekl, ale jo. A já jsem říkal, ale já nechci, aby oni jako žebrali u mě ty peníze. Já jim dám něco navíc, ale to je něco jiného, než když si ten nový prostor koupím a pak ho třeba nechám, když jdu k doktorovi, tak ho nechám v čekárně, jo, ať se ho tam přečtou i jiný lidi. No. Takže já mám tuhleto slabost pro ty lidi a taky je rád hraju.
0: Já budu teď Václav Moravec, přeruším vás, ano. No. Miroslav Hanuš zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je stále herec Miroslav Hanuš. Už jste v minulém vstupu připomněl svoji výraznou roli majora Korejse, který se, jak jste říkal, vyvíjel, stal se z něj nakonec takový outsider. Možná u někoho mohl vzbudit i soucit.
1: No to doufám.
0: I když si člověk připomněl to všechno, co dělal předtím Kozákovi a dalším.
1: No, tak jasně, ale jsou situace, kdy prostě nikdo není jenom vůl. Jo? My ho známe třeba jenom z práce, kdy ona nás zve a tohle, ale on má přece nějaký další život a tak. A pak, když člověk otevře tu knihu celou, tak se k tomu staví jinak. Že? A když teda někdo měl dva infarkty a umřela mu žena na rakovinu a děti někam zmizly a on zůstal sám, no tak hned každý si myslím, že řekne, no tak ten, tomu se zrovna nedaří dobře. Jako. Tak já doufám, že tam je záběr v tom prvním dílu té druhé, třetí série, kdy o Korejcovi, Korejc tam není, protože je jako ještě pryč a je tam jenom, jak se dívá na televizi, a Ondra Vetchý tam má nějakou diskovku a něco řeší, že jako to. A tam sedí, spousta lidí mi říkala, já si to tak pamatuju. A on je, já jsem jenom seděl a čuměl jsem jako v televizi na tu diskovku, úplně nevoholený a jet jsem lečo z konzervy. A jenom jsem koukal a spousta lidí mi řekla, že si ten záběr strašně pamatuju. Ten jediný záběr v tom dílu, jak ten zoufalý chlap tam najednou visí. A že jim bylo líto. Hmm.
0: Tak. Takže přeci jenom ten soucit.
1: Jsem snad vydojil.
0: Jste vydojil. Tak, ale vy jste překvapivě, byť jste už jednou uvedl, že se sportem nesouhlasíte,
1: ano,
0: tak jste
1: nesouhlasím.
0: Se stal místopředsedou fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Tak no. Nejprve mi řekněte, proč se sportem nesouhlasíte?
1: No,
0: a co s tím chcete dělat?
1: No nic, já s tím nebudu nic dělat, a když je to ty lidi baví, ať to dělají. Jo, já myslím, že to je jako pokažený, jo, že to je pokažený. Především, jak se do toho míchají prachy a všichni chtějí vyhrát, tak já jsem od sportu očekával nějaký ideály, jo, neskuly olympijské, a takové to fair play. Ale já kam se podívám, tak to je zkažený, to nikdo nemůže popřít. Půlka se, je potřeba zavřít těch lidí, až to rozkrádají, že jo, nebo tam fixlujou s těma výsledkama, a nebo prostě ty lidi se ženou do takových výkonů, že si úplně zhuntujou tělo. Takže to není prostě prospěšný. Když jsem se ptal nějakých sportovců, říká, to není jako prospěšný tělo. Říká, no to vůbec ne.
0: Vrcholový sport určitě.
1: To je prostě úplně, jo, na to musí vznikat celý nemocnice, aby opravovali ty polorozbitý sportovce, aby ještě chvíli mohli, než se začnou kůhlat do konce života. No tak na tom nevidím nic obdivného. A navíc já nejsem vůbec soutěživý typ, tak mě vůbec nezajímá, kdo vyhraje. Jo. Ne, naopak.
0: Mě líto toho, co prohraje.
1: No, mě líto toho, co prohraje. Takže já jsem vždycky říkal, hejte, mě kdyby dali do brány, jo, tak já tam budu v té bráně, ale vidím, někdo strašně usiluje, útočí na mou bránu, tak já bych řekl, no, jestli vám na tom tolik záleží, tak prosím, račte si vsítit do mé brány, protože mě na tom nezáleží. No, tak mě do brány nedáte, že jo, v tomhle tom.
0: Ano, takže byste uhnul střele.
1: No. A potom ty prachy, kdy se to prostě mění v amorální věc, opravdu, kdy jsou věci tak zmatený, že nějaký hráči stojí prostě desítky milionů, nebo co, aby si je přeprodávali nějaký kluby, a jiní lidi nemají co jíst na světě, no přijde mi to zmatený, no.
0: Tak za malou chvíli se vrátíme k vaší roli, tedy místopředsedy fotbalového svazu ve snímku Vyšehrad. Naším hostem je Miroslav Hanuš.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Já

0: Povídám si s Miroslavem Hanušem alias Korejsem či starostou Hložánkem a překvapivě i místopředsedou fotbalového svazu ve filmu Vyšehrad. Překvapivě, to už jsme vysvětlili v minulém vstupu, protože vy prostě se sportem nesouhlasíte, ale do čela fotbalového svazu, nebo co by místopředseda, jste se postavil, tu roli ano. Jste si střihnul?
1: Tu jsem si střihnul s radostí, takhle, pokud je třeba turistika, výborný sport, jo, to proti tomu nic nemám, trošku si zaližovat, zajezdit na kole, pohybovat se, Sokol, nebo takhle, v pořádku, ale...
0: Nesoutěžit.
1: Ale no, nesoutěžit, to je jako základ, nesoutěžit, jo, to bych apeloval na posluchače, nechte toho. A tam toho pána, co jsem hrál, on se nějak jmenuje ve skutečnosti, že jo, je zavřený, nebo je těsně před zavřením, nebo je mezi zavřením a momentálně, nevím, co mu je, jo, tak toho jsem k tomu...
0: To taky bafuňář.
1: Takový bafuňář, no, to jsou teda nejlepší, jo, ty žádný sport neprovozují, jenom koukají, co by tam jako ukradli, a ještě se tváří, že jsou nějaký světlonoši, tak tyhle ty lidi skutečně jako nemám rád, jo? A já jsem to neměl hrát, měl to hrát někdo jiný, ale to stočilo ten první díl.
0: Jiří Dvořák.
1: Jirka to měl, Jiří to měl hrát, ale měl covid, takže mě zavolali v noci, jestli bych ráno mohl tady, to nebyla rozsáhlá role, to se natočilo za dopoledne, ale když jsem zjistil, že se můžu vyjádřit k otázce sportu, respektive těchto debilů v tom sportu, no tak jsem s chutí se toho ujal a pomstil jsem se svým herectvím tomu člověku skutečnému. Já bych ho jmenoval, ale já nevím, jak on se jmenuje. No a pak se točil druhý díl a tam už on je zavřený, ale tak tam jsem jako s chutí pokračoval. No a možná bude i třetí film, ten byl rozdělaný, takže když budou peníze, tak se asi natočí. A tam by měl mít zase jako větší nějaký prostor. No. Ale díval jsem
0: pokud
1: se...
0: Pokud nebude sedět ještě.
1: No teď já jsem taky seděl v tom druhém díle. Seděl jsem, tam jsem měl celu, v ní jsem měl zlatý záchod.
0: Ano, ano, jo, vlastně. Jo. Jsem viděl tu fotku.
1: A všecko, jako, všecko na světě jsem tam mohl mít. Takže a o tam tuť usiluje o ten post toho šéfa zase zpátky, že z toho vězení. Všecko je postavený na hlavu, tak já mám rád ten humor, když je trošku ostřejší a nekorektní, protože tyhle ty tlačiči příliš korektní mě jako rozčilujou, jo. Rysují mě hodně, protože tuhle jsem si uvědomil, že prostě oni ve mně vypěstovali autocenzuru a tu jsem naposledy pozoroval za komunistů, jsem říkal, nesmíš něco říct a teď si říkám, nesmíš něco říct, protože ty číhači tam číhají, aby mě napadli, že jsem řekl něco proti ženám nebo proti komukoliv, jo, a já prostě jsem hrozně za ženy. Mně to přijde strašně nespravedlivý, jo? Že někdo mi tohle to řekne. No, tím jsem se nějak vzdálil předmětu našeho hovoru.
0: Vzdálil jste se předmětu našeho hovoru, ale přiblížil jste se k tomu datu, které jsme nedávno slavili, a to je tedy 17. listopad. Když jste zmínil to, že máte autocenzuru, tak
1: jo.
0: Dáváte pozor tak na to, co řeknete.
1: No, ale za to ty lidi nemám rád a snažím se nemít autocenzuru. Já se snažím být slušný člověk, otevřený. Přehnaná korektnost podle mě vede vlastně k mínusu, protože na ty věci se moc tlačí, lidi to pak nemají rádi vlastně. Takže ano, závan svobody 17. listopadu proběhl, trval asi 3 dny, bych řekl, a pak se to šlo zase rojit jiným směrem, což je asi normální.
0: Miroslav Hanuš je naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu je herec a také divadelní režisér Miroslav Hanuš. A teď pojďme právě k tomu vašemu režírování, protože vás čeká jedna premiéra ve vaší režii a pak vlastně ještě druhá.
1: Ano, ano. Teď bude v prosinci, tuším 11. bude Harold a Mott, velmi známá hra, která je ve Studiu 2 nasazená pro Elišku Balcerovou. Prostě to je vždycky, to hraje nějaká hvězda. Že jo? A Dan Krejčík hraje toho chlapíka. A potom budu dělat věc, kterou jsem už jednou dělal. Pan Kaplan má Třídu rád, kterou jsem dělal to už jako mnoho let. A tentokrát jsem se do ní sám obsadil, protože mám tu roli toho Kaplana tak rád. To bude v divadle Na Fidlovačce. A už jsem to jednou dělal, tak v tomhle případě si dovolím režírovat hru a současně hrát. Dělám to velice výjimečně a když se dělá něco od začátku, tak je to fakt schizofrení. Jsou lidi, kteří to umějí. Martin Huba třeba běžně režíruje věci, v kterých hraje a dokáže to. Mě to uvádí trošku jako, že mi ty kolečka přeskakují v té hlavě. Jo, ale tady jsem si to tak naplánoval.
0: A co vás přimělo po těch 15-17 letech znova režírovat hru Pan Kaplan má Třídu rád a ještě se obsadit tady.
1: A ještě se obsadit. No, hledal jsem prostě titul, který by byl komediální, ale trošku by se hodil do té doby, aby to nebyla čirá komedie. A tam ta moje dramatizace spočívá v tom, že prostě v určitém pohledu na uprchlíky, který jsou vyhnaný za války, že jo, a přijíždějí v 30. letech do Ameriky a tam se ty nebohý lidi, kterým je 80 nebo něco, přijeli z úplných vesnic. Zpravidla je to teda židovská populace, ale jsou tam i jiní lidi, který přijedou do Ameriky a teď, aby tam mohli existovat, musí chodit do toho kurzu angličtiny, což je oblíbený, že Marečku, podejte mi pero, dospělí lidi ve škole, je to. A mně to přijde současně veselý a současně hodně dojemný, jak ten jejich boj s tou angličtinou je hrozně marnej, jo. Jak tam jsou ty samý lapsusy. No a ten svět se tak hodně pohybuje, tak podívat se i na to téma, který je jako vážný tím humorným pohledem, to je jako důležitý, protože humor je, jak říkám, jediný způsob, jak přežít tenhle ten život. A ten text to umožňuje. Já jsem se vlastně snažil najít něco jiného, ale vlastně jsem nenašel lepší text. Je to i s písničkama, jsou tam tak po těch národnostech, jsou tam vlastně lidovky nebo šlágery té doby, který sami jako hrajem, herci na nástroje a zpívá se. To je to život té třídy. No a nenašel jsem jako titul, který by mě umožnil dělat nejen veselou věc, ale i s nějakou náplní. A ta kombinace, tu mám nejradši, tragikomedii mám nejradši, to je ostatně i Harold a Mott. Tak jsem si řekl, tak já to ještě jednou dám, už je to vlastně dávno, co jsem to dělal. A když už to budu dělat, tak všichni herci jsou jiný, než byli v té původní inscenaci. Upravil jsem to, je to trošku jinak, ale nemoc. A já sebe jsem obsadil, nechci říct, že jsem nikoho jiného nenašel, asi by se našel i nějaký jiný herec, ale já tu roli mám tak rád, protože to je to, co jsem mu říkal, to je trošku ten outsider, to jsou ty samý outsideri, co to vždycky odskáčou, že jo, který nemají prachy na nic, který ty dějiny někam ženou a tam se pak učí anglicky v 90. kde je úplně jasný a když já vím, že tohle je 38. potom jako 41. že těm lidem je 80 a ta válka bude trvat ještě do 45. tak já divák vím, že oni z toho už nevyváznou, že oni asi dřív umřou, než se naučí anglicky, jo. Tak je to, umožňuje mi to ten tragikomický pohled, laskavej a humornej, tak jsem to prostě měl velikou chuť to udělat, jsem si říkal, když máš chuť, tak si nabídni.
0: Tak dobrou chuť. Ať se vám to povede, držím palce a hlavně ať se vám daří. Miroslav Hanuš.
1: Napodobně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Češi by se podle ministerstva zahraničí měli ve Španělsku vyhýbat oblastem, které sužují požáry. Oslavany získali stavební povolení na sportovní halu. A zítra čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 30 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Španělsku vyhýbat se všem oblastem zasaženým požáry. Resort dnes doporučení rozeslal prostřednictvím dobrovolného cestovatelského systému Drost. Češi by taky měli věnovat zvýšenou pozornost plánování cest kvůli uzavírkám silnic, pokračuje mluvčí české diplomacie Adam Čergé.
2: V případě nouze lze kontaktovat České velvyslanectví v Madridu nebo nouzovou linku ministerstva zahraničí na čísle plus 420 222 420 222.
1: Španělská vláda minulý týden kvůli požárům vyhlásila celostátní stav nouze. Například v okolí Madridu ohně za posledních několik dní spálily asi 77 tisíc hektarů půdy. V Oslavanech na Ivančicku vznikne sportovní hala. Radnice získala povolení na stavbu, která vyroste v areálu tělovýchovné jednoty na nábřeží řeky Oslavy. Město počítá s tím, že za halu zaplatí přes 100 milionů korun. Část plánuje zaplatit ze svého a koncem roku chce zažádat o dotaci Národní sportovní agenturu, vysvětluje starosta Vít Aldorf z ODS.
3: Jedná se o halu s minimem 300 míst pro diváky a v nejbližších dnech nebo týdnech budeme řešit soutěž na dodavatele této akce, abychom měli vlastně jednoznačně jasnou pořizovací cenu.
1: Samotná stavba podle starosty zabere zhruba 2 roky. Členové olomoucké městské části Střed nesouhlasí s plánovaným zrušením doby placeného parkování v centru. Podle rozhodnutí radních řidiči mají od února platit i za stání o víkendech a v pracovních dnech do 22 hodin. Komise navrhuje, aby parkoviště u Tržnice a Husova sboru zůstala v současném režimu, tedy o víkendech a v pracovních dnech od 18 hodin zdarma. Podle mluvčího radnice Jana Horejše rada města podnět posoudí.
4: Návrhem na zachování stávajícího režimu na parkovištích u Husova sboru a u Tržnice se bude rada města zabývat. Každopádně, na předchozích jednáních rady byla projednávána také možnost zavedení sníženého návštěvnického tarifu na těchto parkovištích. Oba návrhy bude nyní nutné posoudit z hlediska jejich proveditelnosti a funkčnosti.
0: Sport.
1: Hokejové reprezentantky se na kempu v Chomutově připravují na novou sezónu. Po nezdaru na olympijských hrách, kde Češky skončily ve čtvrtfinále, je čeká listopadové mistrovství světa už s novým trenérem Američanem Brianem Idalským.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů. Na severovýchodě Česka 27 stupňů a na horách může být 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem na Brno se vyhněte překážce za nájezdem od Čestlic. Na 9. kilometru leží v pravém pruhu Hadice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Loděnicí. Na 8. kilometru je uzavřený pravý pruh, stojí v něm nepojízdné vozidlo. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
5: Přinášíme vám další příběh dvou milujících se lidí. Poznali se, když jemu bylo 20 let a jí 19.
6: Jejich lásce přála vánoční hvězda. Rodila se na horách, na zasněžených svazích i za roztopenými kamny.
5: Začala dopisy, přinesla radost z lyžování, byla obdarována dětmi i citem chovaným k vlastním rodičům. A trvá dodnes.
6: Jak napsal František Palacký, co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska vám přináší opravdové odžité příběhy lidí, kteří se milují a jsou spolu v manželství už více než 50 let.
1: Patří k nim i dnes 79-letý Zdeněk a o jeho rok mladší žena Věra. Už 58 let nosí společné příjmení Pelcovi.
0: Celý svůj život prožili na úpatí Krkonoš, kam se za nimi vydal do Horní Brané Patrik Rozehnal, aby jim naslouchal.
2: Zlatá láska.
3: Vy budete Zdeněk?
4: Ano.
5: Dobrý den.
3: Dobrý den, kde máte paní?
5: Paní, ta na vás čeká vevnitř.
3: A vy tam u toho budete taky, ale?
5: No, budu muset asi, když už jsem to celý jako tak nějak spunktoval.
0: Byly Vánoce roku 1965 a voják Zdeněk Pelc dostal povolení k opuštění posádky. S kamarádem se dohodnul, že vyrazí na Štěpánskou zábavu.
1: Ještě netušil, že dojde k osudovému setkání. Na chodbě u zrcadel poznal známou svého velitele, Vlastu. Bavila se s krásnou mladou blondýnkou.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No, tak jsem šel za tou Vlastou a říkám, hele, Jano Němčovič tě pozdravuje a tak, a jak se máš?
6: Bavil se právě s tou mou kamarádkou, to byla moje nejlepší kamarádka z ekonomky. No a my jsme tam přišli na tu zábavu a samozřejmě jsme tam neměli žádný místa k sezení, tak jsme tam jen tak se rozlíželi, no a pak přišel voják. Jo, já jsem šla na zábavu kvůli tancování. Ten byl šikovnej, tak to bylo fajn a za ten večer jsme si řekli spoustu věcí. Já nevím proč, prostě za ten večer, co jsme si napovídali, tak jsme si napovídali spoustu takových normálních, úplně normálních věcí. Že? A nemůžu říct, že když jako jsem ho viděla, že bych jako říkala, ježiš, toho bych chtěla, nebo tak. Normální člověk to byl, jo.
5: No a to právě, když skončila ta zábava a šli jsme si pro kabáty, tak já jsem nějak tak počítal s tím, jo, že bych ji teda doprovodil, no a tam jsem se dověděl. Já jsem přišla s Vlastou a s Vlastou taky odejdu. A když tak mě napiš. A to jsem teda o tom začal pak přemýšlet, no a začali, adresu jsem měl, protože jsem věděl, kde pracuje.
6: Ale já si nepamatuju ani, že jsem mu řekla napiš.
5: No když tak mě napiš, ano, to tam
6: řekla,
5: bylo, ano.
6: Aniž bych ti dala.
5: S Vlastou jsem přišla a s Vlastou taky odejdu. Aha. A když tak mě napiš.
3: Tak tohle je možná rozhodující věta vašeho vztahu, protože kdyby na ní nedošlo, kdyby vy jste, Věro, nenasadila toho brouka do hlavy, napiš mi, tak já budu muset napsat, sakra, tak se možná ten vztah nerozvine.
6: Ten dopis mě přišel do práce a teďka tam byla ta jeho dívka, která byla se mnou dokonce v kanceláři, jo, jmenovala se Eva a já jsem jí říkala, hele Evo, mě píše Zdeněk, to je ale nějaký divný, ne? A ona, no to jen vadí, my už spolu nechodíme. To bylo zásadní.
5: No zkrátka, začali jsme si psát, že jo, no a opravdu intenzivně. To jako dopis stíhal, dopis se dá říct, takže my jsme si toho stačili v osobě hodně napsat, takže to bylo jako kdyby jsme spolu mluvili. No.
0: Tak začal příběh lásky mezi Věrou a Zdeňkem Pelcovými.
1: Zdeněk byl už odmala veden ke sportu. A protože vyrůstal v Krkonoších, bylo to hlavně lyžování, kterému se věnoval i na vojně a vyhrával medaile.
0: Jeden takový závod se chystal v únoru 1966 ve Špindlerově mlýně. Zdeněk tam dorazil s armádním týmem a doufal, že se potká s Věrou.
6: No, já jsem teda byla dost v práci, já jsem na něho neměla čas, jo, protože já jsem tam dělala jako pro dva hotely účetní a to bylo hodně práce, takže ani jsem ho nezastihla na sjezdovce, jednou jsem se tam šla podívat a říkám, abych viděla, jak jezdí, no, a nezastihla jsem ho tam, to je pravda.
3: Byla ta mise ve Špindlerově mlýně po této stránce vůbec úspěšná?
5: No, co se týče, aby mě tam chodila někde fandit na závody, tak to se jí bohužel nějak tak nepodařilo. Když přišla, tak už jsem byl v cíli, tak jako to mě neviděla. No, ale jinak tam jsme měli celkem volno, že jo, tam nebyl nějaký vojenský režim, zkrátka dostavit se, já nevím, na tu snídaní, na trénink a odpoledne zase potom bylo volno, dalo se říct, tak tam byl krásný volný režim. Zotavovna vojenská, tam jsme jako byli ubytovaní a já jsem se tohodle ubytování nějak tak zřek. Zvolil jsem personální pokoj pro účetní na hotel ve Špindlu.
3: To jste se tam prostě přihnal, přistěhoval, řekl, no, věře, tak jsem tady.
5: No tak musel jako opatrně, že jo. Jsme šli nejdřív do kina na film Lásky jedné plavovlásky, jo. Taky jsem měl plavovlásku, no tak jsem ji tam jako poprvé jako doprovodil nahoru a jsem viděl, kde jako to je, jak to tam vypadá, no a pak už se to tak nějak změnilo, že jsem tam přespával celých 14 dní.
3: A došlo k něčemu víc ve Špindlu?
5: No, kdyby ve Špindlu to, k tomu víc nedošlo, tak by ani ta svatba tolik nespěchala. No, tak zkrátka, tak se to nějak schrulo a proběhlo to zkrátka, no.
3: A bylo to hezký?
5: No, určitě, to jsou věci, na které se dobře vzpomíná. No zkrátka jsme si rozuměli, povídali jsme si hezky, no rozuměli jsme si jako čím dál víc a bylo to, ta touha byla vzájemná, stalo se.
3: Když tedy Věra přišla s tím, že jsou jisté následky toho pobytu ve Špindlu, jak jste se k tomu postavil, co to udělalo s vámi? Protože pro chlapa je to většinou informace najednou teď a tady přijde, že na to třeba pozná nějak na svém těle. Ale co to bylo pro vás?
5: No tak zase, jo, tak velký překvapení to pro mě nebylo. Já jsem s tím nějak tak víceméně počítal, že to takhle dopadne.
3: Jo, takže vy už jste do toho jako šli v tom Špindlu s tímhle.
5: No, stalo se. Takhle, abych to řekl, ne, že bychom se na tohle to bylo času dost, klidně až po vojně, že jo, ale zkrátka, když se urodilo, tak se urodilo, ale postavil jsem se k tomu čelem, věděl jsem, že nebudu kličkovat a že zkrátka musíme se postavit k tomu zodpovědně, že jo, zas k tomu novému životu, který.
6: Já jsem vůbec nepřemýšlela, že bych řekl něco jinak, takže my jsme jeli dál, prostě jenom jsme věděli, že máme nějaký jako starost, že bude starost a že to musíme nějak zvládnout.
3: Už tehdy jste věděla, že je to chlap, na kterého je spolehnutí?
6: Jo, to jsem si myslela, to je pravda, no. Víte, to už poznáte tak nějak, to se dá, to jde tak nějak vnitřně.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: V roce 1966 se zamilovali. Počali dítě a chtěli se vzít. Začali tedy plánovat svatbu. Oba byli šťastní. Radost kalila jen skutečnost, že se toho nedožil Zdeňkův tatínek.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já jsem to bral tak, že to bylo teda hrozná rána, protože táta, kromě toho, že byl rozumný, zkušený a pedagog to byl, pro mě to byl takový starší kamarád. Já jsem se nemusel bát, jako některý kluci něco provedli a doma dostali řemenem. Já jsem přišel, řekl jsem, stalo se mě tohle a tohle a on mě poradil, jako, jak se to má řešit a pomohl mě zkrátka v tomhle tom, no. No a potom, když teda jsme ostali sami, tenkrát, já byl nejstarší, mě bylo 16, sestře 12, bráchovi 9 a máma na to sama. Těžko se na to vzpomíná.
4: Bylo vám líto i toho, že táta na té svatbě nemohl být?
3: No to určitě. Mě mi třeba poradil a oženil bych se někdy třeba i malinko později. Ale Věra říká, že jej to hodně vadí, že ho jako nepoznala jako živýho. No. Protože on byl vcelku oblíbený a známý, populární. Říkám, byl v horské službě, byl to učitel, závodník bývalej. No. Ředitel té lyžařské školy, člen horské služby, který dělal, popularizoval tu horskou službu a ochranu přírody, květenu.
4: Není vám líto, že jste ho tady nepoznala?
5: Strašně. To mě opravdu, ale to mě, to tolikrát o tom ještě mluvím, už to je dlouho, tenkrát mě to bolí, to samozřejmě, ale pořád, prostě, nedávno, tady se na tu fotku podívám a říkám, já bych tak s tím tatínkem ráda mluvila, protože o něm všichni říkali moc hezky, že jo. A byla by s ním legrace. Maminka jako babička byla taky fajn, to jo. No ale chlap je chlap, že jo, to zase má takový jiný narážky a tohle, ale zase Zdenková maminka zase je strašně statečná, taky je vychovala úplně sama a pomáhala a jako ta neměla chybu. A mimo to, když jsme s tím přišli, že teda budeme mít to mimčo, no tak ona to právě takhle vzala takhle odvážně, že jo, protože je to taky potkalo, no a tak přišla k nám domů, no a tak jim to rodičům je tak povzbudila, že to není žádný problém vlastně.
3: Zkrátka to tady vyjednávala za mě nebo za nás, protože já jsem byl 300 km

tamhle na vojně a nemohl jsem si odskočit. Mě mi nedali nějaký den volna nebo na takovýhle vyjednávání. Tak zkrátka přišla za rodičema Věry a tam si o tom popovídali a o mně a tak, takže oni už potom neměli takový strach, že to je nějaký neznámý vojín, jenom že jo, no už taky už o mě něco malinko věděli, no. Snažila se zachránit situaci, jak to šlo.

0: Se svatbou se spěchalo. Věděli, že sňatek v květnu přináší neštěstí. A při červnovém obřadu by už na nevěstě byl vidět požehnaný stav.
1: A tak volba padla na jediný volný termín na 30. dubna. Na čarodějnice.
0: Věřin tatínek si přál, aby obřad měli v kostelíčku, kde se sám ženil. Tedy v Horních Štěpanicích. Hostinu si pak snoubenci domluvili v Hančově boudě na Benecku.
1: I nadešel jejich velký den, 30. duben 1966.
2: Mě švagr a se mojí starší sestrou dovezli ke kadeřnici, která chtěla učesat nejdřív moji sestru. Protože jsem se jí zdála na tu svatbu asi moc mladá, tak si vybrala, takže jsem se ještě musela propracovat, abych byla jako první upravena. Nejdřív jsme teda byli ve Vrchlabí na úřadě. Tam jsme byli fotografa a pak se jelo na to Benecko do kostelíčka. No a bylo to hezký.
3: Kdy jste začala trochu slzet, vlhnout oči?
2: Hned? No tak to právě. Když jsme byli na tom úřadě a teďka tam začali mě přát, tak já jsem to tak obrečela a oni nikdo nevěděl, proč brečím, ale já taky ne. Jo, a každý mě přál a slzíčky, že jo. No a nevím proč do teďka. Jestli jsem věděla, že to nebude jen tak jednoduchý, si myslím. Tak.
3: To bylo štěstím.
2: Jak jste se tak hezky zeptal, tak to teda bylo zvláštní. Nikoho jsem takhle neviděla ještě, ale...
4: Tam to nějak tak proběhlo, akorát se divili, že jsem tam v civilu a že jako jsem voják teďka zrovna, tak se mě jenom zeptali, jestli mám to povolení na ten civil, tak jsem jim řekl, že jo, i když jsem ho neměl, protože jsem nechtěl jsem se ženit zkrátka v uniformě. Ten kostel, to pro mě taky bylo takový něco jiného a byl jsem takový trošku rozhozený a taková jedna perlička, kdy se nás ten farář ptal, jako jestli berete si zde, ona nejdřív Věry, jako zde přítomného a to a říkala ano, že jo. No a teďka, když se ptal mě, tak já jsem říkal, tak já chvíli zaváhám, jako že si to rozmýšlím a když se zeptal ano a já jsem nic neříkal, tak ona řekla po druhé taky ano za mě a bylo to hotové. No.
2: Já jsem musela říct dvakrát ano, protože ten pan farář, on se zeptal Zdenka, ale on se díval na mě, chápete?
3: Ten farář.
2: No, protože on se mě zeptal, jestli si beru dobrovolně. Tak samozřejmě už jsem to jednou uměla, tak jsem to jenom zopakovala, že jo. Ale teď to říkal, oslovil ho, ale díval se na mě, chápete? A ten byl ticho a ten pan farář se zase zeptal a vůbec mu nevadilo, že to slyšel ode mě. A stačilo to.
3: Moment. Řekl jste vůbec ano?
4: No, Věrušce jsem ano řekl, na úřadě jsem řekl ano, ale pan farář to ode mě neslyšel.
2: Bylo špatně. Ale bylo to tam hezký, protože můj strýc a jeho manželka byli zpěváci a zpívali i jako na kůře a zpívali nám tam Věrný milování krásně, tak na tom kostele to bylo moc hezký, protože tam nám moc hezky zaspívali.
3: Myslím, že i jako svatebčanovi by mi šel mráz po zádech. V kostelíčku vidět vás takhle, vás ještě slzet, do toho Věrné milování.
2: V kostelíčku už neslzela. Já už jsem si to odslzela na tom úřadě. Tam už jsem to měla, tam už to bylo bez slziček, tam už víte, to už bylo, že už jsme byli mazáci.
4: Už jsme byli svoji. To bylo vlastně jenom taková takový neoficiální, když jako si to pan táta přál, ale stejně, kdyby jsme byli se nás odali jenom v kostele, tak by to v té době bylo neplatný, nepatný, že jo?
2: Ale bylo to tam hezčí, než
4: ne,
2: na to.
4: Bylo to takový důstojnější, by se dalo říct. Bylo to jedinečný, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jak vypadal život v lásce, nám dnes líčí manželé Věra a Zdeněk Pelcovi.
2: Po svatbě bydleli u rodičů Věry. V malé domácnosti, kde s nimi žila ještě Věřina mladší sestra. Byl to čas, kdy museli počítat každou korunu a mít i druhou práci.
1: Když přišli na svět synové Zdeněk a Tomáš, pomáhala s hlídáním a výchovou Věřina maminka. Byla obětavá, hodná a na nic si nestěžovala.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Až teprve, když jsem dostávala rozum, když už jako jsem byla starší, tak se mě to šlo zpátky a říkám, ty, to musel být záhul. Já to budu muset ty máti aspoň oplatit. Pak jsme si koupili to auto, trošku jsme začali jako malinko, že bychom si někam měli podívat a mamka nikdy nikde nebyla, že jo. Tak jsme ji vzali třeba do zoologický nebo takhle a říkala jsem, já ji to takhle budu muset oplatit. A jenom, že ona jí bylo 66 roku a ona umřela. No, tak už si to říkám nahoru. Protože máte rodiče, kterým se chcete vděčit a ono to nejde a ještě to bylo proto, že jela na banální operaci a oni to zkazili a ona se nevrátila. A kdyby přijela, tak já jsem říkala, že bych přestala chodit do práce, že bych se o ní starala, že ještě se mi to říkala v té nemocnici a se neboj.
4: Zdeňku. Když přišel tenhle těžký okamžik pro vaši ženu, pomáhal jste nějak?
5: Ale já si myslím, že zas ona to těžce nesla, ale zase navenek se to tolik neprojevovalo. Jo, brala to statečně. Každý, oba dva jsme měli už tu zkušenost. Já jsem přišel o tátu, ona o maminku, tak jsme se nějak tak vzájemně podporovali. Já na to vzpomínám, jak tenkrát jí nějak měla jít na tu operaci, takže tam měla by v určitou hodinu bejt a tenkrát jí nějak tak ujel autobus, tak já jsem honem šel pro auto a vesel mi tam teda do té nemocnice. Ona byla nervózní, že je tam pozdě a že to bude špatně a to jsme ještě nikdo netušil, že tady za týden nebude.
4: Je to pro vás důležité mít vedle sebe chlapa, takového silného i sportovce, i duší velmi silného, že v těchto chvílích pomůže, že je vedle vás?
3: Určitě. To bylo takový samozřejmý, že prostě víte, mamka ho měla ráda.

0: Lev Nikolájevič Tolstoj napsal: rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí.
1: O to víc je třeba o rodinu pečovat a vážit si každé chvíle, kdy je vše v pořádku. To už dobře vědí Věra a Zdeněk Pelcovi.
0: Když bylo jejich dceři Pavlíně 24 let, jela za kamarádem do Pardubic, kde se jí udělalo špatně.
1: Bylo právě po Vánocích a po zdlouhavých vyšetřeních přišli lékaři na to, že má v hlavě aneurysma, výduť tepny.
2: Bohu díky, na to teda přišli. A tím pádem musela být operace, takže jsme zažili chvíli, kdy nám volala z té nemocnice mami, tati, teďka mě ostříhali ty moje dlouhé vlasy, které jsem si nechala namelírovat, protože mě budou otvírat hlavu a musím jim podepsat, že teda kdyby se něco stalo, takže to ten souhlas k tomu. No, takže tady oddělali kost, tam ji to spravili, zase ji přidělali tu kost. A my jsme tam přijeli druhý den odpoledne do ty nemocnice, ona tam ležela taková spavá hrozně, tak s náma pár slov prohodila, zase usnula, tak jsme tam pak každý den jezdili za ní, pak nám pan primář říkal, že ještě asi 14 dní, než to jako bude jasný, že to dopadne. No a bohu díky, musím zaklepat, tak se z toho dostala.
3: Já bych ještě k tomu chtěl dodat, že nejhorší byl ten okamžik, když po tomhle z tom telefonátu nám řekla, že teda jde na tu operaci, a tak teďka odpoledne, kdo tam zavolá do ty nemocnice a jak to dopadne, jsme si říkali, jestli já nebo manželka Věra. No a najednou zazvonil telefon a naše příbuzná s okolností bratrance, manželka mých synů, tam zrovna pracovala jako zdravotní sestra, věděla a zavolala nám a říkala, no tak Pavlinka už má po operaci a já jsem s ní teďka mluvila.
2: Řekla, poznala mě.
3: To nám teda, to nám tak spadká kámen ze srdce, že nemusíme my tam vytáčet to číslo a čekat, co nám řeknou. Tohle to nám strašně pomohlo a byli jsme rádi, viď?
2: No,
3: měli jsme štěstí, že ten doktor, který ji tam přijímal, a to bylo mezi svátkama, tam obyčejně nebývá ta úplně ta nejsilnější sestava z těch doktorů, že jo? A on byl trpělivý a tak dlouho ji vyšetřoval, až zjistil, že opravdu je problém v té hlavě, hned ji dovezli do Hradce a druhý den na ty neurochirurgii ji odoperovali.
2: My jsme tam pak šli teda samozřejmě poděkovat, jsme říkali, že jsme rádi, že se to stalo tam, kde teda byl opravdu dobrý personál, že tady to udělali. Jenomže to ještě neskončilo, protože potom s tím kamarádem, s kterým byla v těch Pardubicích, když teda už jako byla zdravá, protože ta neuroložka řekla, že je zdravá, že za půl roku už to, po ty operaci, že je v pořádku, tak vzali auto a jeli do Českého Krumlova a tam šli na ten zámek na Český Krumlov a ona tam dostala ohromný epileptický záchvat. A kdyby ten klučík nezachytil, tak by z nějakých ohromných schodů tam byla bývala spadla a bylo by to konečná. To jsme si zažili teda dvakrát. Jo, to jsme si zažili v té nemocnici, když jsme za ní jezdili a potom zase, když začaly tadyhle ty potíže.
4: Věro, Zdeňku, tahle zkušenost s vaší dcerou zesílila ten vztah třeba k těm dětem, k tomu, že děkujete za každý den, kdy jsou v pohodě a kdy jsou šťastné. Myslíte na ně?
2: Já ten vztah mám pořád. Mně to je jedno, jestli tohle. Já jsem to měla od malička, já jsem byla vždycky ráda, že jsou zdraví, jo? Já to mám tak prostě, zdraví dítě je výhra. Jo, už odmala. A tohle samozřejmě tady to je, to se akorát víc bojíte. Jo, když tady to přežijete a najednou zjistíte, že co se všecko může stát, no tak samozřejmě, že jste ještě raději, když zase máte vnouče zdraví a pravnouče zdraví, to ano. Ale jinak pro mě zdraví dítě prostě nepřežila bych smrt dítěte. Já bych tu smrt nedala.
3: Já si hodně vážím toho, že ty naše děti spolu krásně komunikujou, vycházejí, jeden druhýmu nic nezávidí, mají se rádi, navštěvujou se a když je nějaký problém, třeba jako problém třeba se mnou zdravotní, tak vidím, jak se semknou, jo, a jak to se mnou cítí. A to toho si nejvíc vážím.

0: Vždyť víš, jsi domov můj. Právě ty jsi domov můj.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Dnes nám svá srdce otevírají Věra a Zdeněk Pelcovi.
3: Jsou spolu už více než 58 let. Prožili si chvíle štěstí i strachu. Vědí, že život je někdy těžký.
2: A proto jim chceme ukázat, že umí přinést i okamžiky překvapení a radosti. Měli ji. Když jim Patrik rozehnal, nečekaně předával náš dárek za jejich psaný dopis. Velký automatický kávovar.
4: Je.
5: To je pěknej.
4: Vy jste krásný. Teda,
5: ale... To s tím ani nebudeme umět dělat ještě.
4: To je pěkný.
5: Je, a ty vago... A i s kávou. No paráda.
4: No teda Patriku, ale tu nás tím musíte naučit pracovat.
6: Jo, jo, o to jsem tady. Takový domácí kafový instruktor.
4: Ty vago, děkuju.
6: Vy to študujete i ze zadu, to málo kdo.
5: To je ze zadu, já právě nevím, já. Zásobník na vodu, to se ale je tady.
4: Tady.
5: Jo, takhle. Aha. Aha. Pak se to takhle dá. Jo, dobrý, dobrý.
6: Ano.
5: Jo, ale pak jsou nějaké volby, že jo, ještě.
6: Tady vepředu.
5: Jo, jo, rozumím. Aha.
6: Vy jste dobrý, vy jste technicky zdatný, to se mi líbí. Kdo u vás vlastně připravuje kávu?
5: No, ale...
4: Kdy?
5: A... I takhle, Věra pro sebe dopolední já si nedávám, ale po obědě si dáváme společně a tu zpravidla ne vždycky připravuju já.
4: Moc děkujem panu Koskovi a paní Majerovi, vůbec teda jsme to nečekali, Patrik nám to zapřel, prosím, ale děkujeme.
5: No je to moc pěkný dárek, a skoro si ho ani nezasloužíme, ale budem ho rádi využívat.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak si udělali kávu v novém přístroji a přišel čas na náš manželský test.
3: Patrik rozehnal jim položil stejné otázky, které mají odhalit, jak se znají a co si pamatují.
2: Ptal se každého zvlášť, aby si nenapovídali a neslyšeli se. Teď vám jejich odpovědi poskládáme za sebe.
7: Jak si myslíte, Věro, že svému muži voníte?
4: No... Nevím, nevím jak, ale když se mnou je, tak asi musím, ne?
5: No mě voní teda opravdu, opravdu hezky, jako příjemně. Myslím tu přírodní vůni, nemyslím parfém, jo? Jo, ale to je ona.
6: Jak vypadal ten první polibek?
4: No, tak to bylo až po těch dopisech, potom někdy. No, asi dobrý.
5: No, takovej spíš nesmělej, takovej upřímnej.
6: Kde jste slavili první Vánoce?
5: No, první Vánoce určitě u nich. No, tady v Braní.
4: No, první Vánoce jsme slavili u nás, ale pak jsme jeli k babice do Vrchlabí.
6: Takzvaně ta vaše písnička.
5: Moje písnička, jako, no, tak já mám rád třeba ten Stříbrný měsíc.
4: Tak jemu se líbí Stříbrný měsíc, jo, písnička.
6: Co máte rád k snídani?
5: Třeba smažený vajíčka, dejme to budu.
6: Co má nejraději k snídani, nebo co by ho tak nejvíc potěšilo, když by mu někdo připravil?
4: Tak on nezvyklý, co mu dám na talíř, to tam má.
6: A něco teplého?
4: K snídani teplého mu... Dělám akorát čaj.
6: Vidíte, a možná proto by si dal smažená vajíčka.
4: Tak to mě nenapadlo.
6: Kdo víc trestal děti?
4: Já?
5: No, manželka.
3: Já byla ten zlej, on byl pořád ten hodnej. A on do teď.
6: Kdo je pracovitější?
3: On je pracovitý, je hodně. Já myslím, že každý je pracovitý na svém písku.
6: Kdo z vás dvou je pracovitější?
5: No určitě Věra, teda tu obdivuju, protože ona jako se práce nebojí a je taková houževnatá.
6: Jaký máte sen?
4: Teďka nepotřebuju nic, já nepotřebuju nic.
6: Víte nebo tušíte, jaký má ještě třeba nesplněný a velký sen?
5: Jo, to teďka blbne. Chtěla bych skútra na elektriku. Ono se jí to líbí, ono to je tichý, ono je to hezký. Já bych na tom jezdila na nákupy, ono se s tím dá krásně zaparkovat, no ale proč se na to vejde, to nemá ani nějaký nosič nebo košik, nebo co, já nevím, ale no tohle to jako nechápu. A to by si teda jako přála teďka, v současné době, to už mu o tom mluví druhý rok.
6: V čem nejraději spíte?
5: Jak v čem? No v pyžamu, ne?
4: No v létě má pyžamko s krátkýma nohavičkama, v zimě, aby mu nebyla zima, pak má i noční košilku. Už si zvyknul i na noční košilku.
6: Kam vám vaše žena nejraději dá pusu, když na to přijde, když vynechám ústa?
5: No tak asi na tvář.
4: No tak všude na hlavu.
6: Kdo z vás dvou je něžnější?
5: No ne, to asi ty ženy jako jsou takový, to bych řekl takový, už k tomu i vytvořený, že jo, určitě ona.
6: Kdo z vás je něžnější?
4: Asi oba, on je taky něžnej.
3: Věra a Zdeněk Pelcovi žijí šťastně a spokojeně.
2: Zajímalo nás, o čem sní manželé kolem osmdesátky, čeho si jeden na druhém váží a jak se liší láska v pozdním věku od té mladické.
4: To je takový jiný a ono to je možná i jako lepší, nebo prostě ta kvalita tam nějak jde, protože předtím to máte práce, děti a nějaký ty stresy, co tam byly, že jo. No a teďka, když už jako jsme se dopracovali takhle, jak jsme, nic nám nechybí, máme kde bydlet, máme střechu nad hlavou, což je úžasný, tak to je fajn.
5: Já bych řekl, že je taková klidnější, vyzrálejší a pevnější. Teďka ve stáří zase už je to trošku vztah jiný, to je taková zodpovědnost a aby jsme přežili, aby jsme se ještě hejbali, aby jsme nemuseli jednomu druhému Bůh ví jak posluhovat, ale tak nějak fandíme si a zatím to funguje.
4: Ten čas i jinak utíká. Než vám je 20, to zažijete jakoby tolik dlouhýho času, kdy se pořád něco děje. A teď najednou uteče 20 let a ono to je jako nic. To prostě díky tomu, jaký máme už ten životní rytmus, tak to samozřejmě ty dny jsou kratší. No a klidný a hlavně se jeden druhýho snažíme nestresovat, jak to jenom jde.
5: Jo, oproti tomu, když jsme byli mladí, tak jsme byli takový roztěkaný a to teďka už tak nějak víme, kam patříme asi.
4: A taky víme, že kdyby se s někým něco stalo, takže se jeden na druhého může spolehnout. Asi tak.
5: Řekl bych, že stále se mě líbí, jo.
6: Proč jí milujete?
5: Převážně teda jsou to ty charakterové vlastnosti, by se dalo říct. Jo? Trpělivost, hlavně věrnost, jo? A takové, jak bych to řekl, že umí hospodařit. Děkuju za takový to bezkonfliktní ten časový úsek velký, že jsme opravdu neměli nějaký jo, velký konflikt, krizi nebo průšvih, že jo, že by jsme museli něco řešit. a vážím si toho, protože když se člověk pohlédne někde okolo a vidí, jak to chodí, tak se říkám, ne, takhle jsem spokojený a se mě to líbí.
4: Teďka mě řekne častěji, že mě má rád, než když byl mladý. No, to je pravda. Je skromný. Mohl by být, kolikrát já ho musím nutit. Myslím si, že je i pravdomluvný, že nic velkého mě nikdy nezapřel. Takovej... Dá se na ní spolehnout, no.
6: Kdyby byla ta možnost jednou, třeba i tam nahoře, že by vás někdo postavil opět před svatební oltář a ptal se, jestli si i tam navěky Věra veme Zdeňka, jaké odpovědi by slyšeli odávající tam?
5: No, tak já nevím, když to vemu z hlediska té spolehlivosti, férovosti, jednání a věrnosti, tak bych do toho šel znova.
4: No, abych do toho šla, protože přece nebudu po smrti schánět něco jiného, když už to je osvědčený, to víte, že jo. A chtěla bych se tam ještě potkat s těma, který mě odešli. A kdyby tam třeba byl právě ten Zdenkův tatínek, kterýho jsem nikdy neznala, to by bylo bašta. A třeba to tam někde je, ty duše přece se nemusí ztrácet, že jo. Se tam pošeptáme něco.
6: Milujete ho?
4: No. Mám ho moc ráda. Jo?

0: Věra a Zdeněk Pelcovi už vědí, že lásku si uchovají na věky. Že láska pomáhá žít, dodává sílu, podporuje úsměv a rodí se z ní další život, který zase pozná lásku.
1: Kněz Giovanni Bosco kdysi řekl: ctnosti, které nás mohou šťastně přenést z dočasnosti do věčnosti, jsou pokora a láska.
0: Stačí jen otevřít svá srdce, radovat se z maličkostí, konat dobro, žít v klidu s těmi, které máme rádi. A s láskou se potkáme i tam nahoře. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Schodek státního rozpočtu bude podle Schillerové do 400 miliard korun. Bezpečnostní opatření pro převzetí tor za 34. budovy ve Zlíně má připravená společnost Cream. A zítra bude jasno a teploty překročí 30 stupňů. Jednání o státním rozpočtu na příští rok s jednotlivými ministerstvy začne v polovině srpna. Řekla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Předpokládá, že ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné realizovat. S navýšením rozpočtu počítá Schillerová například u dopravní infrastruktury, zdravotnictví nebo investic. Zároveň potvrdila, že schodek státního rozpočtu bude do 400 miliard korun. Přesnější odhad deficitu půjde ale podle Schillerové udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy.
3: Budeme pod 400 miliardami, to se odhadnout dá, ale nechci se prostě tady v žádném případě blížit nějakému konkrétnímu číslu. No a bavili jsme se i o úsporách, bavili jsme se i o hledání úspor, o to, co se dá zvládnout vlastně bez legislativy, kde je potřeba legislativa.
2: Například 14 miliard korun ročně mají podle Schillerové přinést výnosy z obnovené EET. Společnost Cream, která vlastní ohořelou a částečně zřícenou budovu 34 v baťovském areálu ve Zlíně, má připravená bezpečnostní opatření. Podle mluvčího Marcela Šmita už jich část funguje. Jde o oplocení, osvětlení, kamery a nepřetržitou službu bezpečnostní agentury. Kvůli bezpečnosti je nadále zavřená část Vavrečkovy ulice. Omezení se dotýkají také budov 33 a 44. Turisti v Prachovských skalách v Českém ráji by měli dodržovat zákaz kouření. Ten platí na celém území skalního města bez výjimky. V suchém létě výrazně stoupá riziko požárů a případný zásah hasičů je v lesích a na cestách okolo skal velmi komplikovaný. Upozorňuje spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
4: Připomínáme, že v celém areálu přírodní rezervace Prachovské skály platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze ve vyhrazeném prostoru u turistické chaty Prachov.
0: Sport.
2: Tenista Jiří Lehečka mění v průběhu sezóny kouče. Aktuální českou jedničku v žebříčku ATP bude trénovat Francouz Frédéric Fonták. Pokračuje Lukáš Antoš.
5: 39-letý kouč v minulosti dovedl Caroline Garciaovou až na čtvrté místo světového žebříčku a k triumfu na turnaji mistryň. Spolupracoval také se současnou světovou čtyřkou Felixem Ožerem Aliasimem. Teď povede Lehečku po Michalu Navrátilovi.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě území kolem 27 a na horách 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 dejte pozor, na 220. kilometru ve směru na Brno stojí tam porouchaná dodávka v odstavném pruhu. A stále na D1 ve směru na Ostravu u Holubic je neprůjezdný jeden jízdní pruh, stojí tam porouchaný karavan, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli v Divadle pro vaše uši někdy tak trochu zapomínám na veselé scénky a monology s tím, že od toho jsou tu během dne jiné pořady, dnes to bude naopak. V našem archivu jsem totiž vybíral právě z programů někdejší rozhlasové redakce Zábavy. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, časy se mění, ale něco přece zůstává. Třeba vzpomínky na to nejlepší z humoru v rozhlasovém archivu. I když dnes už tedy je, co se humoru týče, všechno úplně jinak než dřív. Miroslav Horníček k tomu říkával, my jsme umělé, přetočené smíchy nepotřebovali, my jsme dokázali rozesmát a pobavit lidi sami. I proto je dobré si tu někdejší atmosféru v rozhlasové redakci Zábavy připomenout. Takhle na ní svého času vzpomínali Jiří Štuchal a Karel Pech.
2: Máme mluvit o tom, jak se před 20 roky dělal v rozhlase humor.
3: Těžko, protože to vůbec nikdo nechtěl dělat. V Brně aspoň to nikdo nechtěl dělat. Tam se vypsala soutěž a ta soutěž dopadla asi tak, že se zjistilo to, co se vědělo. Že ten a ten je vyložený komik, ale nemůže být redaktorem. Že ten a ten je zase vyložený imitátor a proto nemůže být odpovědným vedoucím zábavných pořadů. A já jsem tam tím vedoucím měl být, protože mě vyzvali taky. A soutěž jsem nemusel žádnou dělat, protože věděli, že jsem praštěný už na to dost, abych to mohl dělat. A já jsem přitom byl všeobecným reportérem, to byl titul. To nemyslel, že to bylo...
2: Myslím, to vymýšlíš.
3: To vymýšlím, to byl titul, já jsem dělal všecko, nakládání vajec do vodního skla ve velkém.
2: Jsem taky dělal.
3: Ano, všecko jsem dělal a vypomáhal jsem zejména při sportovních velikých utkáních, protože jsem vlastně začal jako sportovní reportér, zkrátka dělal jsem všechno, kdyby byl v rozhlase balet, tak jsem dělal to pas de deux.
2: Já to mám snadný, protože já jsem vlastně se nikdy humor snažit nedělal v rozhlase. Mě tehdy redaktor Hronek řekl, podívejte se, vy jste takovej, já jsem mu jednou dlouze vyprávěl, jak by co byl, on říkal, vy jste takový jako chytrej, tak jste mi povídal, vyberte si hodinu týdně a dělejte si s ní, co chcete. Já jsem si teda vybral hodinu týdně v neděli od 6 do 7 večer a tak jsem to tahnul 4,5 roku. Jsem si tam skutečně dělal, co jsem chtěl, to znamená, že jsem si to sám napsal, sám jsem si to zrežíroval.
3: A... Nezlob se, teď jsem tě přerušil, to je nespolečenské, ale já bych zapomněl, protože já mám už něco s těmi cévami a je to moc hezká připomínka. Čím jsi začal? Jak jsi jmenoval pořad?
2: Nedělní beseda rozhlasových novin.
3: Nedělní beseda rozhlasových novin. A kdy přišel ten čtvernožec tam?
2: Ten čtvernožec se jmenoval Ferda. A přišel asi po 5. týdnu vysílání.
3: Tak byl od začátku?
2: Byl od začátku. No, a sice byl, protože mi kdo si řekl, že v BBC mají nějaký pořad, který začíná mluvící papoušek. Já jsem si říkal, hergot, Angličani mají papouška, co bych měl já. Tak jsme nejdřív tam dali toho Ferdu, ale to štěkal bezouška asi 3x. A potom nějaká babička, tak přijela nějaká exkurze sem právě do toho studia 8 a vtrhla sem taková babička vrátný, jí sem pustili a nevím, jestli byli tenkrát.
3: Oprávnění. Pouštět sem babičky.
2: A ona jako tohle pak řekla, a kde máte toho pejska, že? A my jsme říkali, toho pejska teda skutečně máme, já jsem ho měl doma. Ale do té doby štěkal bezouška. No tak jsme si potom říkali, že toho pejska sem vememe, měl takový obojek, tam měl napsáno Ferda, dole měl taštičku a v té taštičce měl od generálního ředitele rozhlasu Mirko Očarlíka povolení, myslím, že to byl jediný pes v dějinách rozhlasu, že má vstup do budovy. On to měl strašně fajn tady v tom rozhlase, protože v zimě třeba tady jsou ohromný prostory na probíhání, že jo? No a tenhle ten pes vlastně byl v té znělce, mi bohužel se z něj zachovalo jenom, ta znělka je odrbaná, jak se to říká slušně, ta znělka je...
3: Je jaksi spustošená.
2: Spustošená a je tam zachováno asi 5 nebo 4 štěknutí, mohli bychom si to pustit. Ten pes pochopitelně dostával ohromný spousty darů a všeho možného. Třeba nám sem taky botičky, boudy, dečky na záda. A jednou mu taky přišel tak, takovej veliký balík a tam byl kus, dalo by se říct, fragment telegrafního sloupu. Napsáno, všechno asi v Praze má, ale tohle ne.
4: Já vím, povídalo by se, povídalo, 10 pryč, půlnoc pryč a pořád by se povídalo, protože muští mají ze všech tvorů na světě nejvíc na co vzpomínat. No pamatujete se, jak rozhlas začal před 11 lety se slavnou tradicí Silvestru? Pamatujete se, jak tam tenkrát ti bakaláři velmi nezbední zpívávali docela moderní koledy?
5: Koleda, koleda, referenti, řečníte moc hezky, aspoň každé třetí slovo řekněte nám česky.
6: A vy, páni stavitelé, pokojně si žijte, ať tom, co jste postavili, bydlet nemusíte.

0: Za to kratší schůze, posluchačka přejem účest podle módy dneška, Hamleta neb Karfiol a případně i Ježka.
1: Jeden z nejstarších snímků, který se dochoval v archivech rozhlasového humoru, má takový docela prostinký titulek Vratislav Blažek Františkovi dopisy. Ale je na něm portrét o dobrých 15 let mladšího Miroslava Horníčka, Lubomíra Lipského, Stely Zázvorkové a dalších.
2: Člověk je nádoba křehká, na člověka se musí opatrně. A nikoli tak, jak šla tchyně na kubelku. Tedy jistá tchyně měla kočku, kanárka a zetě kubelku. Kočku měla ráda, kanárka zbožňovala, kubelka jí zevšedněl. Proto se rozhodla, že odjede do lázní. Vzala kufr, dceru a taxíka.
3: Kubelko,
2: pravila potom,
3: ty víš, co je tvou povinností.
2: A udělala obličej.
4: Mou povinností,
2: pravil Kubelka poslušně,
4: jest piplati kanárka, krmiti kočku a psáti pěkné dopisy. Děkuji, matinko.
2: Tchyně tedy nasedla a odjíždějíc zahrozila ještě prstem do okna. Kubelka zamával a obrátiv se od okna zjistil, že kočka sežrala kanára.
4: Macíčku!
2: Zalkal a kolena mu poklesla. A dostal takový strach, že by byl pěšky běžel do Libverdy. Ale pak se uklidnil, usedl a napsal první dopis.
4: Drahá matinko,
2: čárka,
4: kočka je nakrmená.
2: Potom 7 dní proplakal, 8. dne vešel domácí.
5: Strop je vlhkej, pane Kubelka.
2: Pravil.
5: A na stůl nám kape. Já jsem mokrej a polívka je přesolená. To jste křesťan?
2: Kubelka se zastyděl. Utřel slzy a domácího, vzal papír a napsal druhý dopis, který poslal rekomando.
4: Drahá matinko,
2: stálo tam bez obalu,
4: naše kočka je pes.
2: Hned na to obdržel psaní. Razítko Libverda, písmo manželčiny matky, obsah zdrcující.
3: Kubelko,
2: psala tchyně přísně,
3: píšeš málo. Napiš mi o konárkovi, jestli zpívá novou.
2: Horko polilo Kubelku a zimnice ho rozrazila.
4: Jak bych mohl?
2: Zaúpěl si. Ale potom se rozhlédl, popadl kočku, vsadil jí do klece a řekl.
4: Uč se, mrcho.
2: Pak sedl ke klavíru a počal vyťukávat škálu. Kočka nic. 3x, 4x vyťukal škálu, ale kočka mlčela. Když vyťukával po 20., u dveří bylo zazvoněno.
4: Sláva!
2: Vykřikl nešťastník v domnění, že to zvoní kočka.
4: Ty moje šelmičko nadaná!
2: Ale nezvonila kočka, nýbrž jednatel. Jednatel Spolku pro ochranu zvířat.
6: Pane,
2: řekl, jako když polárku ukapává,
6: na slovíčko.
2: Na to probral jednatel celý slovník, zejména slovník nežalovatelných přídomků. Řekl Kubelkovi také, že je barbar, když se nestydí, tak to týrat svou kočku. Ale Kubelka řekl, že kočka není jeho, nýbrž, že náleží tchyni, protože jí týrá. Jednatel ale řekl, že zákon na ochranu zvířat sice dovoluje týrati tchyni, nikoli však jejich kočky. A Kubelka prohlásil, že ho ani nenapadne týrati tchyni, protože tchyně nezakousla kanárka. Jednatel zeptal se potom s pěnou u úst, proč by měla tchyně zakusovat i kanárka? A Kubelka, který se neznal, pokusil se zakousnout jednatele. Proto byl odveden na čtyrku a vsazen do společné cely, kde pracně sestavil moták. Moták byl adresován tchyni a jeho obsah byl zcela jasný.
6: Drahá matinko,
2: pravilo se v něm,
6: pro váš klid posílám 2 úvahy. První a druhou.
2: První úvaha pak zněla.
6: Kočka-li nespívá. Nespívá-li vaše kočka, není ještě třeba proto se znepokojovat. Může být mnoho důvodů, proč zrovna nespívá. Za A, zpívati nechce. Za B, zpívati nedovede. Za C, stydí se. A za D, právě se chystá. Kdo by kočku zpívati nutil násilím, nepřijde do nebe.
2: Již z první úvahy je vidět, že kanárek kubelkou otřásl. Druhá byla však daleko určitější.
6: Kočka zpívá. Naopak, zpívá-li vám kočka, neznamená to ještě, že tak činí z příchylnosti. V takovém případě je dokonce pravděpodobnější, že to vůbec není kočka, nýbrž pes. To vám přeje František.
2: Moták dal Kubelka podepsat řediteli věznice a proto propustil ho ředitel do domácího ošetřování. Domácí však odmítl Kubelku ošetřovati a nebohý ten muž... A nebohý ten muž vešel tedy do svého bytu, kde zjistil, že kočka zatím sice utekla, ale naproti tomu ve schránce je zde dopis psaný tchyní.
3: Kubelko,
2: psala tchyně jednoznačně.
3: Píšeš málo, ale špatně. Žádám okamžitě velký dopis o kanárkovi, nepřej si mě. Tvá matka.
2: Kubelka třesoucími se prsty složil pečlivě 80krát ten dopis. Potom bez dechu dosedl na hřeb a to přimělo jej k horečné činnosti. Za dva dny na to tchyně, vracející se ze sadu, kde krmila ptáky, byla zastavena vrátným hotelu.
3: Dopis?
2: Zeptala se dychtivě.
5: Značnej.
2: Pravil vrátný. Povytáhl obočí a ukázal do výtahu. Tam stála bedna jako trafika. Tchyně vrhla se k ní hořít s žádostí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: To bylo Shakespeareovo Mnoho povyku pro nic a jedna z písniček na melodii Zdeňka Petra a Luděk Munzar. Vidíte, zrovna on by do galerie rozhlasového humoru patřil jako nikdo jiný. Jak třeba před mikrofonem uměl předvádět Jaroslava Vojtu nebo Jana Pivce. Ale rozhlasová zábava to byl svého času opravdu svět sám pro sebe, který měl své vlastní velké osobnosti. Patřili k ním třeba dnes už zmíněný Jiří Štuchal, nebo taky muž, který se teď v následujícím rozhovoru představí sám.
2: Proč pak tu pláčeš, chlapečku?
3: Já nejsem chlapeček.
2: Ale a kdo pak jsi?
3: Muž.
2: Smutný.
3: Muž.
2: Já vím, to už jsi říkal, že jsi muž.
3: Jsem obé dohromady.
2: Smutný muž alias Jaroslav Válek.
3: Tak jest.
2: Využiju s dovolením příležitosti. Jste smutný muž od přírody nebo z profese?
3: Muž od přírody, smutný z profese.
2: Takže vy jste v podstatě muž...
3: Prokazatelně.
2: Já vím, tedy v podstatě tvor veselý.
3: To nemohu tvrditi. Můj smutek počal dnem narození. Mého. V naší rodině nás byly spousty.
2: Mohl byste to konkretizovat?
3: Zajisté. Bylo nás tolik, že jsme spávali na směny. V jedné noční košili nás spalo 19.
2: Ubohé dítko. A co později, když už jste rozum bralo?
3: Bylo nás ještě více. Měli jsme svou vlastní závodní radu.
2: Zůstaneme tedy u původu, zdá se být vděčný.
3: Začnu od babičky.
2: Prosím.
3: Byla velice hluchá. Jednou jí spadla na nohu žehlička. Vůbec to neslyšela.
2: Na začátek snad něco méně otřesného.
3: Dědeček.
2: Třeba.
3: Byl proti očekávání manželem babičky.
2: A co takhle sourozenci?
3: Starší bratr Simeon nosil neustále na rameni kovadlinu.
2: Výborně, dokonce výchovná tematika, bratr, který se nemůže ani na chvíli rozloučit se svou namáhavou prací.
3: Když jsem se ho otázal, proč tak činí, odtušil. Kdyby mě někdo honil, odhodím kovadlinu a bude se mi krásně utíkat.
2: Šlo zřejmě o výjimečnou postavu rodinného profilu. A co mladší bratr, řekněme, no některý?
3: Mladší bratr Tadeáš vlastnil chytrého psa. Když na něj zvolal, lehneš nebo nelehneš, pes si buď lehl nebo ne. Můj ještě mladší bratr.
2: Vrátíme se snad raději k vám.
3: Prosím. Když jsem po maturitě zjistil, že nebyla zrušena povinnost jísti, zesmutnil jsem ještě víc.

0: Počkejte, tomu nerozumím.
1: Vysvětlím. Jídlo stojí peníze. Peníze pak dlužno ukradnout nebo vydělat. Prvé jsem neovládal vůbec.
0: A druhé?
1: Ještě méně.
0: Nicméně vaše přítomnost svědčí o tom, že jste toto kritické životní období překonal.
1: Stal jsem se dobrodruhem.
0: Rozumím. Víno, ženy, hazardní hry a tak?
1: Něco daleko horšího. Přijal jsem místo účetního v jisté rolnické škole.
0: A následky?
1: Oženil jsem se.

0: Teď nevím, hrál jste trubku nebo klarinet?
1: Hrál jsem si na konferenciéra. Moc jsem se líbil, zejména ženám, až mi začaly padat...
0: K nohám.
1: Až mi začaly padat vlasy.
0: Ubohé ženy?
1: Netrpěli mnoho. Pořídil jsem si klobouk. Ke klobouku pak frak.
0: Mně se to začíná rýsovat. Klobouk, frak, změnil jste hlas a...
1: A pan Brom změnil konferenciéra.
0: Co vy na to?
1: Stal jsem se smutným mužem.
0: Definitivně?
1: Sem tam mě ještě rozveselí chytání ryb.
0: Smutný muži alias Jaroslave Válku, mohl byste nám nyní zcela vážně vysvětlit, kdy jste se rozhodl představovat smutného muže?
1: To bylo v okamžiku, kdy jsem na filmovém plátně viděl poprvé Buster Keatona, známého jako Frigo. A také proto, že jde o docela odlišný styl humoru. Jinak bych chtěl ještě poznamenat...
2: Pane Válek, já jsem tady a divím se.
1: Prosím vás, čemu?
2: Že si tady klidně kecáte a víte, že máte za 5 minut odjezd na zájezd. A k tomu ještě jste bledej a smutnej.
1: Ono je lepší být bledej a smutnej, než předčasně veselej.
2: Jaké jsou perspektivy?
1: Velmi špatné.
2: Já pato.
1: Jste obviněn z rychlé a neopatrné jízdy, která vás bude stát finanční oběť.
2: No to je krásná definice. Já neopatrná jízda a finanční oběť, to se vám moc povedlo, račte pokračovat.
1: Viděl jste někdy na silnici psa?
2: Je, pane Válek, já jsem viděl psů, že bych si mohl zařídit celý psinec. To by byla psina. O jakého psa se jedná?
1: Je to čistokrevný vlčák.
2: Dobře mu tak.
1: Totiž jeho pán vás žaluje z toho, že ten pes tak stačil uskočit, aby nebyl přejet. Následkem čehož dostal tento pes nervový šok. A teď je v léčení.
2: Chudák, a on je Piešťanov?
1: Ne, u zvěrolékaře.
2: A ten ho taky domorduje. A proč se o tom psovi tolik canca, když nebyl přejetej?
1: Jeho pán totiž vlastní rodokmen, z kterého vyplývá, že ten pes je šlechtic.
2: No toto má kádrově dost blbý. Kdo ví, jestli dostane nemocenskou takový pes?
1: Pardon, léčení budete hradit vy.
2: A víte, že docela rád. Co by člověk pro psa neudělal? On takovej pes má větší cenu než jeho pán, i když je nepřejetej. Poroučím se, čekám vás dole v bifetu, moje úcta.
1: Bohužel, musím se vám omluvit. Jsem, jak jste slyšela, očekáván.
0: No, chápu, pan Verich je už i tak dost rozlobený.
1: Je-li pan Verich rozlobený, to nevím, ale ten pán, co se před chvílí zlobil tady, to je Karel Matějček, imitátor.
0: Sympatický pán.
1: Sympatický jen do té doby, než začne imitovat i mě.
0: Myslíte, že by si troufl?
1: On je všeho schopen.

0: No a když jsme tu už dnes zabrousili do hájemství imitátorů, mimochodem věděli jste, že někdo někdy imitoval Jana Wericha, tak v tomhle ranku nebo oboru zábavy ještě chvíli zůstaňme. A navíc půvabné bude i to, že známí herci svým hlasem napodobují právě své kolegy.
1: Vážení a vážené pánové a dámy, blíží se muž šibalského pohledu, muž, jenž sklonům k parodii obětoval mnohý laureátský vavřín. Už v mládí byl stižen zcela výjimečným napodobovacím talentem, což mu zabránilo stát se hvězdou. Mnozí mocní tohoto světa totiž nemají rádi, jsou-li parodováni. Za parodování od nich dostává dítě facku, mládeneček napomenutí a dospělý pracant bývá přehlížen. My ale nyní vyzvedneme umění tohoto muže Václava Štekla z džungle velkoměsta a poprosíme ho, aby se na chvíli proměnil v karikaturu Jaroslava Štercla.
2: O, dobrý. O, to... O, popaký, samozřejmě. O, je to já jsem hlavně tedy... Já jsem rád, že tady stojím. O, to víte, že stojím, to je samozřejmě... Vy sedíte, já... No ale to já taky možná budu, ale hlavně, že jsem rád, že tady, že ano, takhle můžu, ale já moc už nemůžu, ale hlavně, že tady můžu tady něco před tím nejmenším, tady tím vysacím, tím mikrofon, že jo, jo, děkuju vám. A mikrofon se domení, ano, no to je taková hříčka, taková, jak my intelektuálové se vyjadřujeme, taková skutečně hříčka slov, mikrofon, no skutečně, ano, a co já to tady vlastně kecám, víte, no ne, to já se do toho dostanu, co pak jen abych se dostal z toho, no, ale já bych tedy hlavně rád, jo, to by nás bylo, co pak, to jako zase žádný tohle, no ne, to já jsem veselá kopa, a já jsem ještě ani nepozdravil, víte, co, no ne, že, tedy naschánu. Děkuji.
1: Václav Štekl jako národní umělec Václav Vidra.
3: Světlo na oponu padá a před vás předstupuje herec, co písní znám, jež lidé neznají, a večer přehrávám je na viole.
1: Václav Štekl jako Vladimír Menšík.
4: Cože, Vašíku, já že šumluju? Ho, ty kamaráde, úplně jinak. Já když s tebou takhle normálně civilně mluvím, že? Tak mě rozumíš každé slovíčko. Ale jakmile se angažuju pro cizí myšlenku, jak je to v háji, ho.
1: Tak, kde pak jsme to skončili? Aha, tak ty jsi říkal, že u parodisty je nejcennější jeho rozpustilost.
5: Ano, proto parodistů ubývá s přibývajícím věkem.
1: Proto mají k parodii sklony skoro všichni kluci, ale jen málo který důchodce.
5: Tak tedy dáme tam zpátečku a pospěšme si mezi kluky. Teď uslyšíte Jiřího Krampola jako Sir Lawrence Oliviera v roli Romea.
6: But frozen load. And what is time like on covered land? Wasted time on those terrible oaken hoofs and dull backs. Wasted time on load and dapper. Wasted time and I the cold a dame. Please, on the rudest can learn on I'm on rudest tip. With stubborn and toper pride and curse. With your tail and neck rolled on the man of mine by Boristin. With two blind, with game lone hand, trouble steaming rude scan. With dober alone and canny of brutus time alone.
5: To bylo, že jo?
1: No, nic zvláštního, sama angliština.
5: Jo tak, jo, ty bys to chtěl slyšet česky, viď, českýho Romea. Třeba Honzu Třísku jako Romea, no. Ne? Okamžik, Jirka Krampol je pořád k dispozici. Není Romeo jako Romeo.
7: Však tiše. Co to svítá nade mnou? V tom okně východ je. A v něm slunce. Julie. Vstaň slunce spadilé. A do naši lunu, která bez toho už bledne závistí. že jsi služka. Já nevím, ale fakticky. Čestný slovo, to snad bude Julie.
1: Já jsem zvědav, jestli mě bude taky někdo někdy parodovat.
5: No, já myslím, že si pár let počkáš a kdo ví, jestli se toho vůbec dožiješ.
1: Proč ta skepse?
5: Být parodován je snad vůbec nejtěžší. To je vážně těžší než parodovat.
1: A co je k tomu potřeba?
5: No, já myslím, nejdřív se musí získat určitá popularita. Aby ta popularita byla, musí být člověk osobnost. Aby se stal osobnost, tak musí dost umět. A než se tohleto všechno většina z nás smrtelníků naučí, než tím projde, tak to uteče jeden život jako nic.
1: No jo, no dobře, bože, ale já přece na sobě pracuji, co pak to nevidíš?
5: No vidím, ale teď bude asi potřeba, aby taky na tobě začali pracovat i druhý.
1: Pro Krista pána.
5: No vidíš, pracuj takhle dál a dojdeš nakonec až do výšin. Představ si, tuhle ti přijdu do realistického divadla a tam v klubu u piana zpívali tři významní čeští umělci šanzón.
8: Někdy si myslívám, že láska je mi vzdálená. Nejím a nespívám a třesou se mi kolena. Ten pocit se však jako dým rozplyne, když tě zřím a do duše mi padne klid.

0: Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl si hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
1: Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mě hlava točí, za to můžeš říct snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit verše psát. Bude to všecko jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá lidem spát.
2: Samozřejmě tedy, že to byl z mé strany jen takový akustický klam. Není pravda, že se v realistickém divadle v klubu rozšoupli, jak tady nejintelektuálové říkáme, že ano, Oldřich Nový, Jaroslav Vojta a Stanislav Neumann, ale pravda je, že ve všech třech případech zaúčinkoval člen realistického divadla Dalimil Klapka. Víš, jak poslouchám ty parodie, tak mě napadá taková věc, že je strašně zajímavý na tom to, že většinou se nejlíp parodujou a dařej v těch parodiích lidi, ke kterým ten, co je paroduje, má nějaký lidský vztah takovej, že nejenom imituje nějaký jejich hlas, zná je...
3: Dokonale je znáš, spousty hodin, dá se říct, déle s nimi žiješ, než třeba s rodinou, protože většinou seš v té práci.
2: No, nejbližší kolegy prostě.
3: Co jsme dělali s Janem Pivcem, nebo s Vojtou, s Hegrem. Že ty nejkrásnější okamžiky, kdy ten herec je v té šatně, když se připravuje na tu práci a na to zkrátka to, co je kolem, kdy přijde jeden s vtipem, druhý s vtipem a teď se to tam začne všechno třít, bojovat. Jsi vzpomeň třeba v šatnách kolikrát, nebo při zkouškách. No, třeba, no tak, bože, tak řekni, no, jako náš Jeníček Pivec, no, tak.
2: Já myslím, že seš forum ty, tak to zkus ty, no. Tak.
3: Počkej, já si vzpomenu na, třeba na ty vincovský paničky. No.
4: Tak myslím, že tady dělám jelena, toho nejtlustšího a nejparohatějšího jelena, V celé vincorské oboře. Pro Krista Pána, lidi, co tady, co já jsem za člověka, to tady nevím.
2: No dobrý, fajn, hezký.
3: No tak něco ty?
2: Jak je byla hezká, jak vypravil tu historiku, jak říkal,
4: Ježišmarja, Josefe, já přišel domů ve 3:15, táta myslel, že jsem byl Bůh ví kde, tak vzal řemen a mydlil mě a já zatím seděl v divadle, Ježišmarja.
3: To já jsem si vzpomněl ještě na jednu. Kolega Pivec, říkal to sám, si koupil televizor. Takový ten japonský.
2: Sanio.
3: Ano. A přišel, byl celý nadšený, jaký má krásný obraz. Ovšem zase jako Pivec to připravil, že na nějaký vtip. Přišel a říká, lidi, poslyš teda Češpivo, ty Brabčáku, Bezouško, tedy já jsem si koupil televizor, to je na síť a je to taky na baterky, teda kluci, tedy co to je za obraz? Já to otevřu, já to mám doma takhle na stole, jo, šel jsem si pro půl litr piva, nebo mě tam někdo došel, sakra, to je jedno. No a teď to otevřu, no lidi, tedy to byla hlava, Ježišmarja, já jsem se lek, jo, že najednou na tom psacím stole někdo na mě vyjoko, já jsem si to pivo zvrhnul do klína, kuci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Řeknu vám, víte, co někdy stačí k nápadu do scénáře divadla pro vaše uši? Vlastně maličkost, úplná maličkost. Já jsem věděl, že budu dnes hledat zábavu v archivu, ale chyběl mi ten poslední kousek do skládačky. No a na dovolené v Harachově jsem se u pokladny na lanovce ptal na to, kudy je nejlepší sejít dolů z Čertovy hory, z tamnějšího čerťáku. No to musíte po sjezdovce nebo pod lanovkou. Byl jsem tam se svým tatínkem, kterému je už skoro 85, tak jsem se té dobré paní na pokladně ptal, jestli to není příliš příkré. No nemáte moc cest, prostě pod lanovkou nebo po sjezdovce. No a když půjdu pod lanovkou, dojdete na sjezdovku. No a když půjdeme pod sjezdovkou, no tak vlastně půjdete pod lanovkou, teď vám to říkám. Ještě chvíli jsme se domlouvali a já si v ten moment připadal jako Felix Holzmann v té jeho známé scénce Včera, dnes a zítra s Ivou Janžurovou. A v tu chvíli mi to došlo a bylo rozhodnuto. Na závěr dnešního divadla pro vaše uši zase jiná, stejně povedená scénka nebo sketch. Felix Holzmann a Lubomír Lipský jako křížovkáři. Tak zůstávejte ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: Dovolíte, abych si přised...
3: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
2: Co prosím, co říkáte?
3: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
2: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
3: Ne, já tady luším křížovku.
2: Aha, takhle, jo, rozumím.
3: Jaksi, momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Jo, takhle, aha, no.
3: Průkop, neradši to náhodou vědět.
2: Průkopník?
3: Průkopník.
2: No tak to je jaksi...
3: No, ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte... Tak
2: ne, to v tom mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
3: No to je pro mě taky, víte.
2: Já,
3: taky,
2: já.
3: Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No.
3: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
2: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jaksi, to může být totiž různej, víte?
3: Ano,
2: to je průkopník, ano. Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
3: Ne, tak tady stojí průkopník Českého divadla.
2: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
3: To je, no jakýho... to právě tady nestojí.
2: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
3: Jo, právě.
2: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
3: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
2: No právě.
3: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán. Aha,
2: tak to je těžký tohleto, no. Opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
3: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na tři.
2: Jo. Na tři metry, nebo...
3: Ne, na tři písmena.
2: Jo, na tři písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
3: Patrně, ano, patrně.
2: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakém průkopníku.
3: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
2: No to já právě nevím. To je...
3: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
2: No
3: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
3: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to bude mít hned, no. To je není
3: no,
2: problém.
3: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
3: tak ano. Tak vezmeme napřed ty lehčí, víte?
2: Třeba, ano, no.
3: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano. Dovolíte si trošku.
3: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
2: Ano. A ty jsou jako lehčí, ty svislí, nebo co?
3: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
2: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
3: To třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak, to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
3: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne, přesně, že jo, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
3: Kolik jich tam může být, no tak dověsli takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
3: co právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
3: A to ne.
2: Co?
3: Poslyšte, to se... Ne, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
2: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
3: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
2: No proč myslíte, že...
3: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo. Ale víte, co by taky mohlo být za zvíře?
3: No.
2: Třeba nějaký docela jiný.
3: Víte, že máte pravdu. Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme.
2: No,
3: víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
2: Ano, no, tak jak. To už nebyl takový problém.
3: No, to se vystříbří. To se vystříbří a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
3: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: Samozřejmě, to bude mít.
3: Tak já beru tady tuhletu. Ano. Italský výběrčí činže.
2: Italský.
3: Umíte italský?
2: Italský? No tak dovedu, částečně dovedu. Ano, ano.
3: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
2: Výběrčí činže italský?
3: Jo.
2: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako, že
3: italský. Ano, italský je psáno.
2: Italský výběrčí činže, to je ten... Já mám na jazyku, to je zajímavý.
3: Já už dlouho nemluvím italsky, tak ono to...
2: Ano, člověk se úplně vypadne.
3: Ano, právě. Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí činže.
2: No, to je neuvěřitelný, člověk z toho úplně.
3: No jo, no, tak to je, že vy teď... už to taky nevíte asi, víte.
2: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí činže. Jo, počkejte, není to ten, činžáno. Činžáno.
3: To ne. Poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
2: A jo, činžáno už
3: činžáno,
2: nevím.
3: Činžáno, to by musela bezpečně.
2: Ano.
3: A je to tavenej sejra.
2: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. Ano. Takový flaškách se prodává. Já.
3: Druhu, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
2: Taky,
3: no. No tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete? Činže?
2: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka.
3: No takže bychom ho nechali stranou.
2: Třeba,
3: výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
2: Ano.
3: A vezmeme další otázku.
2: Třeba, další.
3: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
2: Něco vodorovnýho.
3: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhletu množné číslo slova hudebník. To je jasný.
2: Tak pro děti.
3: Čímhle na nás, víte.
2: Tak to hned napište.
3: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
2: A jo.
3: Orchestr. A safra, safra.
2: Co je?
3: Safra. Přebývá mi jedno pole.
2: Jo. Vepředu nebo?
3: Vzadu.
2: Vzadu ještě k tomu?
3: Ještě k tomu zadu.
2: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
3: To se potom špatně luští.
2: No
3: to
2: právě, je, no. Tohle je těžký. Tohle.
3: To je těžký.
2: No jo, tak co bychom...
3: Tak co bychom... Takže bychom šli kousek dál, ne?
2: Třeba vezmeme něco.
3: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
2: Třeba,
3: takovou,
2: ano,
3: jo?
2: Třeba, ano.
3: Tak vezmeme třeba tuhle tu C. Vezmeme C.
2: Jo, co C? To je vitamín, jo? Nebo co?
3: C, otázka.
2: Jo, otázka
3: písmeno
2: C. Rozumím.
3: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
2: No to chtěl znám všechny.
3: Jo.
2: To je leden, únor, březen.
3: Ano, podzim, zima.
2: Ano,
3: no jo, ale tohle to všechno má být na 3 písmenka, víte?
2: 12 měsíců na 3 písmena?
3: No, je to ta data.
2: To je nějaký nesmysl, ne? To je, určitě něco popletli.
3: Takže taky myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do 3 písmenek.
2: No, ale jo.
3: Aby jsme takhle mohli důmat celý rok?
2: No, bole, to je nějaká...
3: Co s tím?
2: No já nevím.
3: No, takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
2: Ono se, jo, budete, zkuste něco.
3: On se to vystříbří.
2: Zkuste něco jinýho.
3: Takže bychom...
2: Co tam ještě máme?
3: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
2: To je zase taková nejasná otázka, tohle, jo?
3: Ačkoliv, počkat, nemohl by to být papoušek.
2: Papoušek tažný.
3: No, ten přece tahá z kastlíku ty planety.
2: Papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
3: Tak já to napíšu rovnou, jo?
2: Napište to hned.
3: Píšu pa...
4: pouš.
2: No.
4: Safra.
3: Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
2: Bez eku, papouš?
4: Pepouš.
2: Ale poprosím vás.
4: Papouš.
2: To je nějaký zmetek ty noviny, vám to říkám.
3: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
2: No voleť. Ještě, že jsme to tak rychle prokoukli, víte. Vy nemáte nahroštěný takový noviny doma, jo?
3: A víte, že má?
2: Jo?
3: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
2: No přece to nemůže být všude špatně.
3: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
2: No to je nápad, uděláme to u vás.
3: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
2: Na to může naletět nějaký idiot.
3: Jo. Co?
2: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
3: Co to je, idiot? No. Jo, idiot.
2: Idiot.
3: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
2: Ne, idiot, to je člověk, jako vy a já.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dobře nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší ty najmout dá. Jo-ho-ho. Kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho.
1: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
2: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
1: ano,
2: a kde je ta dráha, ano, na rychlobruslení v České
1: slibovaná
2: republice,
1: že jo,
2: která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kluzištích, na rybnících, nebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, Ježíš Maria, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak ano, je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec
1: tak
2: neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Od maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání. To jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště. Plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky i na vysoké škole až do 5. ročníku. Měli jsme plavecký a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty se měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince, nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdyby chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
3: Teď to chci říct,
2: jsme došli.
3: Přesně tak.
2: Teďka jsou všude lalovky a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let. Každý úder do hlavy, do lebky znamená vlastně otřes mozku, mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu,
3: který se tvoří. Já se moc omlouvám, ale už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevyjde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
2: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravoval, ať se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
3: Děkujeme, naslyšenou.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: tenisky. Ty naše, tenisky. Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící a boxeři potom, on šel na řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát se zbytou hubou, no pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou a pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale schlamstne to někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím, no, co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzy. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale pak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, u půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaj v běhu teda, ale tu medaj, kde jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To,
1: no. No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju, měli jsme tam spolužáčku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať a nešle jsem vedla, pak už mi došel dech, ale já jsem měla pod mládí skrytou srdeční vadu. Jo, prostě jsem prohrála. No a pak, když bylo vyhlašování, tak ono to vypadalo jako na bramborovou medaili. Ale byla to bronzová, dalo by se říct. Ale jelikož jsme už byli jako poslední, tak oni to potom museli změnit, to pořadí. Jo, mysleli si, že už nikdo jako jiný nebude. Já jsem vlastně potom běžela jako poslední a podle toho času to bylo na tu třetí, na tu, dalo by se říct,
0: bronzovou
1: medaili. Prostě mám ráda chůzy.
0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No. Jo. Moc krát děkuju i za váš příspěvek a zdravím do Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byli jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumber, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Uh-huh.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta.

0: Tesla,
1: ano.
0: Tak to tam taky pan Vetchý je tam,
1: ano.
0: Tam pokouší hrát, tak něco takového se hrálo tady v Třeboni a hrálo to tady spoustu podniků, rybáři, Otavan, státní statky, OSP, lesostavby, lázně, pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavý. A já jsem postavil teda nový manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama. Já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě tam to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu jako odpovídala, kuchař, hubenej kuchař prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a ten sport tady přestal třeba oni fungovat. No.
1: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
0: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, byl takový ten základní útvar, kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je úžasný zážitek, když tam cvičíte.
1: Věřím.
0: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale ta už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili. Asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeba něco ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie, tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, kde se kdo narodil, nějakým oslavnými osobnostmi a tak.
1: Tak perfektní.
0: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickém kole, neuznávám elektrický kola, a jsem schopný ujet 60-80 kilometrů.
1: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
0: V 74 letech.
1: Perfektní.
0: No, tak to podle mě baví, ta cyklistika, a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
1: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
0: A přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne. Tak jo.
1: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer. Zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v uvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Uh-huh.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů, a později i můj osobní trenér hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalýmu onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám
1: a
0: radost.
1: Teď ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano, ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo, Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová, moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk, radecký atletiky, Hejnová.
0: Ano, ano.
1: A těch sportovců si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu, paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický, moderátory, máme paní Chlátko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano, ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No, já každý rok teď dávám, asi poslední 3 roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory.
0: Hmm.
1: A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat, já budu bojovat.
0: Dokonce jsem, je to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle nenechám.
0: Ano, 2-3 roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou probdělou noc s námi.
0: Ano.
1: A krásné ráno, krásné léto.
0: I vám.
1: A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty.
0: To je
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku, řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě.
0: Uh-huh.
1: A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkóně. My máme 4metrový balkón a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkóně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře, ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi, sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, no a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl.
0: Já to tak beru.
1: Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France.
0: Uh-huh.
1: A občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako týrání, nebo něco takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý, a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám, a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všechny moc zdravím a mějte
0: taky.
1: Se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal za sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně jsem je jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedle je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali,
0: že jo.
1: Mě, poslali mě velkou fotku s podpisem. Když bylo potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odběr všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Chyliusová s Bojlarem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro
0: Věřím.
1: Mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brňačka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju, já musím mít Eurosporty v tom nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, když začne biatlon, tak to mě začne, potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou tak jako vždycky jednokolový. Potom, a potom mě začne Roland Garros, tenis.
0: Ano.
1: Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak. Tak to jste si to letos tla... užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon? To jste si ho letos teda... užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál. Takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teďka teda, teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná a... krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak
1: no,
0: jak
1: právě,
0: co, no,
1: to,
0: no.
1: To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvilku pojede Vuelta, no a za chvilku potom, jo, ještě bude tenis, bude Amerika. US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já tam žiju tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila. Ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila, dokud Zbrojovka. A teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím. To bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte. No moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Děkuji vám.
0: Zdravím do Brna.
1: Přeji vám krásné noc ještě.
0: Děkujeme.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasnej Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ano, posloucháte Noční linku, před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině Noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji, k dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do Noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: k myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život, ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic, ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to,
1: ano,
2: tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Maroce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo, no zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937.
0: Ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinou a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pařík. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho mostu, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli žebř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebřa jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Uh-huh.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne.
0: Ne?
1: Maminka mě říkala, že skáču pořád jak uren špíger. Nevím, neměli o mě strach. No a potom, když skončila teda, no jak jsme začali chodit do školy, tož ten tělocvik byl takový jako slabší na té obecné škole. No a jak skončila válka, tak začal Sokol u nás. No, já pocházím z Kunovic.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem chodila do těch Žaček, tato nás, paní učitelka, která nás učila kreslení a ještě jedna přecvičovali, tam to bylo bezvadné, ale prostě nejraději jsem fakt já na té Žiněnce, víte, ty mosty a teďka kolébku, to jsme, jak když to zjeli na břichu a chytit si rukama prostě šlapy a teďka
0: tak.
1: Na břichu kolébat.
0: Tak.
1: No, takové cvíti, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení.
0: Uh-huh.
1: A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
0: krásná cestu. Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
1: Bylo to ano, bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to v kurz na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali samí sedláci.
0: Uh-huh.
1: A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňa, tož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
0: To už věděli, že jo, kde Boženka bude, ano, bude legrace.
1: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky.
0: Hmm.
1: Potom ještě, jak byli žebřiňáky, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom.
0: No.
1: No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu, halenku rozcuchanou a tak dále.
0: Tak. Vlasy, že jo, jenom vlály. No, tak ale byla jste pořád v pohybu.

0: dala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko, ale měli jsme tam na dědi, to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili, aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom jsme se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského bylo tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
1: Takže no, pohybu bylo, paní Boženko, opravdu požehnaně.
0: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekaduma do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teďka mám chodítko a čírka, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
1: Jasně.
0: Skákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
1: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
0: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
1: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to měl 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je zdělo kolem 120, to bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane,
1: a s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý musel mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahá to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý. No jednou, jak jel.
0: Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím.
1: Takže se nezlobte, že takovou...
0: Ne, vůbec takový, ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vy máte.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak jsem v ročník 1960, za mých mladých let nejezdilo toli a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán. A chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky bylo o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na sport dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak... vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli
0: ten ano.
1: A mohli jsme chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kluci třeba pohvizdávali s bokem, tak nám to dělali to
0: ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo. Třeba. A tak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaké ty výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeňu horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i nahoru, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se courá.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kde se musím ležet, třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok, rozbitý vitriny, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesí, nespomenu na jméno, pán udělal, jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška, nebo no, Orlovský no, tenkrát, tenis, tenis, jako dneska už to stolní, tak jakoby
0: přesně, taky
1: není,
0: si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní Hano.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou
0: úžasný,
1: na kopci, prostě, tak je to dřina, sport je
0: určitě
1: dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, tak, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólový šanci, tak asi aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Už nebudu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už
0: od
1: začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně
0: potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrý večer, paní Jano, a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za Židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo. A to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou správu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No jenže to byla několik metrů, tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě, a tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech s atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia z Třince, poslouchám Noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr Noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co jsem ji zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného, Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastramanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů, třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastermana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem od jak živa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král!
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu si krát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádnej špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf! Hrajete jak ponocný, pánové.
6: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem Václave na nějaký to abrakadabraka už starej.
7: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, Toniku. S tím nic nenaděláš.
7: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
7: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Alojzo, sakra, menský kluku, ještě ty se do toho míchej.
7: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
6: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
7: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosi. Je už dávno nachystaný.
6: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
8: Je tu někdo? Tak halo, hospodo. Tak je tu někdo?
9: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
8: Horký čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
9: Neberou.
8: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
9: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
8: Poslouchejte, paní Hustinská. Co máte tamhle pod tím stolem?
9: Ach, jo, Tonda zatrápenej. Už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
8: Chcete snad říct... Kanenko skákavá.
9: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
8: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
9: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
8: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
9: Ale jděte.
8: Dobře, zaplatím.
9: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
8: Dám, kolik si řeknete.
9: Ne, svýho Toníka neprodám.
8: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
9: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
8: Hastrmani.
9: Nevěříte.
8: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
9: Já vám říkám, že jsou.
8: Jo, leda v pohádkách.
9: A kdo je tedy tohle?
8: Přece Štika. Nebo Štičák.
9: Omyl. To je můj...
7: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
8: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
7: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
8: Není možná.
7: Ale je. Jen tak mimochodem, ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím, nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
8: Povídačky?
7: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
10: Tondo, pojď sem.
7: Co je, táto?
10: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
7: O čem?
10: O tobě.
7: Jo.
10: Koukni, Tondo, na vodníka už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
7: No to jo.
10: Síly má, že nevíš, co sní, a žene tě to až k hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
7: No, všecko ještě ne.
10: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku, sumce i candáta, dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
7: To jo.
10: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
7: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
10: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
7: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
10: Ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není. Jedinýho syna pustit z očí.
7: No tak proč?
10: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
7: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
10: A co, láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
7: To se povídá?
10: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás. Je kluku Hastermanská.

0: Sorička. Se do rybníčka.
1: To je panenka.
2: Lenek, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
1: Slečinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
1: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
1: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Vždyť já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
1: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
1: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
1: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
1: Proč tě bije, když jsi taková hezonka a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
1: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
1: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
1: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
1: Tak já tu pro tebe od nynějška každičkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
1: To tedy udělá.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ballady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a Hastrmani. Veselé to vyprávění o Hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch Hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený Hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to Hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým Hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se věru divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A Hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal postrace štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře A v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou.

0: zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do Starého Mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z Mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na oblídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z Vrbového Proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody, aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, Hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský tu byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte za pravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Vojtěček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noci

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest? Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset jít podívat. Přelezl jsem tedy žbrlení, slezl po stavidle a sedl si na tu vlhkou lávku.
1: Jak pak nám to dneska voní?
0: Veškerou vodou. Oba jsme se toho s chutí nadechli. Vidíte, a někdo ani neví, že voda voní. Každá voda voní. Trochu jinak ta, co běží, trochu jinak ta, co stojí, jinak voní večer a jinak zase ráno. Po svém hluboká a po svém mělká, jinak studená a jinak teplá, jinak řeka, jinak potok, jinak rybník a jinak jezero. A čertovka, ta voní zase jinak. No prostě jako čertovka. Ani potok, ani řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do bráníka k netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá. A tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc. To se ryby nejčastěji navštěvují.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa, a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám a ukazuju na mlhy. Ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosavat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil. Protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou 3 vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku. Tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody, Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.